Hezký dobrý večer, začala třetí hodina dnešního Hard and Heavy, od mikrofonu vás jako vždycky v tento čas zdraví Petr Korál. No a začali jsme Ozzy Osbornem s skladbou That I Never Had z alba Down to Earth z roku 2001. Samozřejmě nebyla to náhoda, protože tímto odstartoval první díl, a budou celkem dva, speciálu, který jsem nazval To nejlepší z roku 2001, aneb významné desky, které slaví čtvrt století od vydání. Tedy po čase se opět vracím k nějakému bilancování, rekapitulaci desek, které slaví kulaté, nebo v tomto případě půlkulaté výročí. A to byl i Ozzy Osbourne a jeho deska Down to Earth, která vyšla poměrně dlouhých 6 let po předcházející úspěšné desce Osmosis. Kam se vrhneme dál? Bude to kanadský zpěvák, kytarista, klávesista, autor Devin Townsend, který v roce 2001, jímž se zabýváme, vydal znamenité album Teria. Na bicí ho doprovázel na této desce veleuznávaný Mr. Gene Howland, který s Townsendem spolupracoval už v rámci tehdy zrovna odpočívajících Strapping Young Lad. Takže pojďme si posvítit na tehdejší solovku Devina Townsenda, která se jmenovala, znovu opakuji, Teria, a dáme si z ní skladbu Stagnant.

na Rádiu Beat. Posloucháte speciál To nejlepší z roku 2001 aneb významné desky, které slaví čtvrtstoletí od vydání. A já znova, jako vždycky v případě už těch starších vydání tohoto speciálu věnovaných nějakému jinému roku, opakuji, že to nejlepší, jak je to nazváno, musíte brát s nadsázkou. Já ti myslím, že to jsou desky nějakým způsobem důležité, významné, sledované, nemusely být nutně nejlepší v tom kvalitativním slova smyslu. A to já ani hodnotit nechci. Prostě nahrávky, které měly svoji nespornou důležitost, a já si myslím, že se to v roce 2001 nepochybně týkalo i Judas Priest. Třeba, že jejich tehdy druhé, ale zároveň poslední album s Timem Ripperem Owensem za mikrofonem, které se jmenovalo Demolition, nebylo přijato úplně kladně, ať už ze stránky posluchačů nebo i kritiky, ale na druhou stranu já si myslím, že Demolition nebyla tak špatná deska, což bude ostatně za chvíli dokazovat i vybraná skladba. Tehdy v tom roce 2001 samozřejmě ještě nikdo netušil, že je to poslední album s Ripperem, včetně kapely samotné, ale uběhly 3 roky a všechno bylo jinak, protože v roce 2003 Tim Ripper Owens odešel a v roce následujícím se vrátil Rob Halford. Tady ale budeme vzpomínat na album Demolition s skladbou Devil Digger.

Posloucháte Hard & Heavy a stále se vracíme k deskám, které slaví letos 25 let od svého vydání. A po Judas Priest a albu Demolition se přesuneme k Fear Factory, kteří v roce 2001 vydali svoje čtvrté album Digimortal. A já si myslím, že opět jde o počin, který byl natolik důležitý a povedený, že v tomto speciálu ho zkrátka nemohu opomenout. Co si pustíme z alba Digimortal od Fear Factory, navrhuji ten možná největší hit, i když hovořit o hitech v případě nekompromisního metalu je možná zvláštní, ale byl to hit, a jmenoval se What Will Become, takže tady jsou 25 let staří Fear Factory.

0: Radio Beat.
1: Dozněli Fear Factory a What Will Become z alba Digimortal z roku 2001. A možná se tady sluší poznamenat, připomenout, že hned následující rok Fear Factory na dlouhých 7 roků opustil kytarista Dino Cazares. Mimochodem v současnosti jediný člen z tehdejší sestavy, který ve Fear Factory stále hraje. Dino si tenkrát založil neprávem trošku zapomenuté, ne zcela doceněné Divine Heresy. No a teď se přesuneme ke skupině Creator a jejich tehdejšímu albu Violent Revolution, které znamenalo po gothic metalovém albu, asi plus minus gothic metalovém albu Endorama, návrat k thrash metalu. Ostatně já jsem o tom hovořil už minulý týden v rámci speciálu věnovaném těm v úvozovkách návratovým albům. Minule jsme si z desky Violent Revolution pouštěli Reconquering the Throne, dnes si tedy pustíme něco jiného, bude to song nazvaný Mind on Fire, takže tady jsou Creator opět v nekompromisně thrash metalovém hávu.

Radio Beat. Posloucháte speciál To nejlepší z roku 2001 aneb významné desky, které slaví čtvrtstoletí od vydání. A po Creator a jejich desce Violent Revolution jsou tady připraveni jejich přátelé, kolegové a samozřejmě trošku i konkurenti z Německa, také trešeři, také legenda Destruction. Pro ně předcházející rok, tedy 2000, znamenal velkolepý comeback s navrátivším se zpívajícím baskytaristou Šmírem a znamenitým novým albem All Hell Break Loose. A jak se říká, železo je třeba kout, dokud je žhavé, takže hned následující rok, ten náš 2001, Destruction vydali nové album The Antichrist. A my si z něj pustíme nejdříve skladbu Bullets from Hell a poté jednu cover verzi. Je to skladba Fuck the USA od punkových The Exploited. Ta vyšla jen na limitované LP verzi a samozřejmě na japonském vydání CDčka, protože tamní edice, jak známo, tradičně obsahovaly nějaké bonusy oproti normálním verzím. Takže tady je dvojitá porce Destruction z roku 2001.

0: beatu.
1: No a jestliže byli Creator a jestliže byli Destruction, tak téměř nelze zapomenout na ty třetí v úvozovkách velké německé trashery, tedy Sodom. Protože i Sodom v roce 2001 vyrukovali s novým albem. Dali mu název M16 a ne, že by to byl nějaký překvapivý nebo úplně zásadní počin v jejich diskografii, ale ta deska byla velmi, velmi povedená. Aspoň z mého pohledu rozhodně Sodom nic, co se od nich čekalo, tak na to nezapomněli a nesklamali. Důkazem by ostatně měla být i skladba, která už je připravená a jmenuje se I Am The War. Takže tady jsou Sodom 25 let tomu nazad.

Jestliže pro Creator, které jsme si hráli v průběhu této hodiny už před nějakou chvílí, znamená deska Violent Revolution návrat k thrash metalu, tak já si myslím, že to platí i pro další velkou, významnou metalovou kapelu americkou, která v tom roce 2001 vydala nový počin a nazval ho The World Need a Hero. Protože Megadeth vlastně celá 90. léta hráli trošku něco jiného, od toho thrash metalu se poměrně výrazně odklonili a fanoušci pořád hořekovali a že by si přáli, aby Megadeth zase víc přitlačili na pilu, a já si myslím, že na desce The World Need a Hero už k tomu konečně došlo. Prostě návrat k jejich typičtějšímu soundu. Důkazem je i skladba, která se právě rozjíždí a jmenuje se Motorcycle.

Pořád si probíráme desky, které vyšly před 25 lety a já je z různých důvodů považuji za důležité, významné, povedené. A po Megadeth zůstaneme na americké scéně a zůstaneme u thrash metalu, protože se teď dostáváme ke skupině, která je opravdu stělesněním thrashe a jsou to pochopitelně staří dobří Slayer. Ti 3 roky po předcházejícím nosiči Diabolus in Musica v tom našem roce 2001 vyrukovali s novinkovým řadovým albem God Hates Us All. A protože to byl opět počin, na němž Slayer naprosto ničím nesklamali, tak si z něj dáme rovnou 2 ukázky. Jmenují se New Fate a Warzone. Tady jsou Slayer z roku 2001.

0: Hot and Heavy na beatu.
1: Dnešní první díl speciálu to nejlepší z roku 2001 a ne významné desky, které slaví čtvrtstoletí od vydání, uzavřeme také za mořem. Ale ještě než si řekneme, co to bude konkrétně, tak bych jenom rád připomněl, že hned příští týden bude tento speciál pokračovat druhým dílem, protože těch zásadních desek pro rok 2001 vyšlo pochopitelně mnohem víc a některé i u nás na tuzemské scéně, ale to má čas prostě příští týden. Dnes to zakončíme se skupinou Fantomas, která má také návaznost na to, co jste poslouchali předtím, tedy na Slayer, protože bývalý bubeník Slayer Dave Lombardo byl jedním z členů tohoto experimentálního projektu. Společně s dalšími respektovanými hudebníky, což byli kytarista Melvins, Buzz Osborne, zpěvák Faith No More a Mr. Bungle Mike Patton a jeho kolega z Mr. Bungle, basák Trevor Dunn. Fantomas v roce 2001 vydali druhé album The Director's Cut, na němž vzdali poměrně svéráznou poctu různým oblíbeným filmům. A mimochodem v tom roce 2001 Fantomas vystoupili také na festivalu Rock for People v Českém Brodu. Byl jsem tam a dodneška si pamatuju, jak spousta lidí z jejich vystoupení v hrůze a panice utíkala vyděšená, co se na ně valí z pódia zakravál, protože čekali nějaké melodické písničky v duchu Faith No More a ono vůbec ne. Takže od Fantomas si na závěr dnešní třetí hodiny Hard and Heavy pustíme dva songy, jmenují se The Godfather a ten druhý The Omen Ave Satany. Tady jsou Fantomas, loučí se Petr Korál a mějte se báječně.

Po týdnu opět vítejte u poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. Klasika z vysílání Rádia Beat vás zdraví Davy, tedy já, a se mnou dneska také jeden myšlenkový pochod, který se mě už přes týden nechce pustit. Tak jsem mu povolil uzdu a nechal ho běžet, kam se mu jenom zachce. Je to 14 dnů, co nám skončil Symbolik. Tohle asi ví většina z vás. Bylo to vyčerpávající, ale díky vám naprosto úžasné. Vytvořili jste skvělou atmosféru a opravdu by mě nenapadlo, že vás na to velké svatební finále v sobotu v noci zůstane v areálu tolik. Díky moc. Teď ale, proč s tím začínám? Víte, mě napadlo, jak by vypadal Symbolik, kdybych si mohl vybrat to, co bych neskutečně moc chtěl vidět a slyšet, ale už se mi to asi nikdy nepovede. Dneska si tedy představíme pár kapel, které už dávno neexistují, přesto v mém posluchačském žebříčku figurují někde nahoře. Co bych si u nás na pódiu rozhodně dovedl představit, jsou Godefeat. Hrali jsme si skladbu z roku 1993 a tohle je přesně to, co od prvního poslechu miluju. Ono to sice vypadá, že je kapela funkční, ale nikdo na e-maily nereaguje. Co by pak byl jasný headliner z nového Symboliku, tak to by byly Dissection, jasná věc. Tohle už asi opravdu nikdy nikdo neuvidí. Takže jedeme postupně materiály z let 93, 95 a 2006.

Radio Beat. Dissection, co by zlatý hřeb dnešního speciálu, který jsem nazval snový, ale nikdy nerealizovatelný symbolický line-up. Ano, všechny kapely, co si tu dneska budeme hrát, bych chtěl vidět naživo, na symboliku. Všechny bych chtěl mít na našem pódiu, ale nikdy se mi to s největší pravděpodobností nesplní, protože žádná z dnes hraných kapel už nehraje, tedy neexistuje. Je možná jedna věc, kterou bych u nás chtěl vidět víc jak Dissection, a to jsou Desultory. Naštěstí jsem tuhletu kapelu mohl vidět naživo v roce 2011 na německém Partisanu. Jenom kvůli nim jsme tam tehdy jeli a bylo to neuvěřitelné. Hrály se staré věci, stejně jako novější. Na rovinu, jejich rozpad v roce 2017 mě neskutečně štve. Ne mrzí, ale štve, protože tohle by byl symbolický headliner par excellence. Švédsko, melodie a kapela, která mě jako muzikanta ovlivnila asi úplně nejvíc. Takže tuplák.

0: Radio Beat.
1: Dezultory na beatu v rámci speciálu, který by se dal nazvat, s trochou nadsázky, mrtvé kapely, které už asi nikdy nevystoupí a přesto by všechny mohly z fleku headlinovat náš festival Symbolik. Jedeme dál, co bych chtěl vidět a slyšet a s největší pravděpodobností se mi to asi nikdy nepovede. Máme tu finský Depravity, ti jsou mrtví ve své podstatě už od roku 1993, pak švédské Gorement, o kterých naprosto nikdo nic neví, a to vlastně od roku 1995, a nakonec další Švédy Excruciate, kteří sice po debutu z roku 1993 zkusili nahrát ještě jedno demo, ale to byl jenom takovej výstřel do tmy. Všech těchto kapel je obrovská škoda. Všem by to totiž nesmírně slušelo na našem symbolickém pódiu.

Radio Beat. Postupně depravity, gourmand a excruciate v rámci speciálu nesplněných symbolických snů. Počkejte si na úplný závěr, tam dneska budou třešničky. Přátelé, budeme se loučit, budeme přetahovat, ale snad to nebude vadit. Dneska jsme si hráli kapely, který bych strašně rád viděl na našem symbolickém pódiu, ale už se mi to nejspíš nepovede, neboť žádná z odehraných kapel už roky nehraje. Muzikanti umírají, kašlou na hudbu nebo mění hudební styl. Přemýšleli jste nad tím, jaký by to bylo vrátit se do raných devadesátek a vidět slovenský gladiátor v té nejlepší thrash metalové formě? Já bych vyskočil z trenek. Na rovinu, takže gladiátor, co by připomínka toho, jak se i u nás v Československu dal hrát metal. No a na závěr Morbider, česká kapela, kterou nikdy nikdo neviděl a nejspíš ani nikdy neuvidí. Tak se mějte a zase za týden. Na beatu samozřejmě. Budu se na vás těšit. David.

0: Uniklo vám na beatu?
1: Skladba Neon California je z vaší nové desky. Ta nová deska se jmenuje, já to samozřejmě vím, mě to evokovalo jeden film, na který jsem koukal, dokonce byla i dvojka, Venom. Jestli jste to viděli, jak on se dostane se do něj a je v něm jako a napovídá mu jako a schizofrení záležitost to je. Vy jste tady dneska s novou deskou a musím vám říct, že jste zapůsobili na beaťáky, protože je tady spousta zkazů, že vám to šlape. Vy jste mezinárodní kapela, máte basáka z Austrálie, zpěváka z Irska, pak žijou Maťu Mišík a mladý hajíček, co by bubeník. A píše tady Tomáš, který je z Rakouska, jo, aby jsme to dali dohromady. Vysoká multi jako...
2: Tommy from Austria?
1: Přesně tak. Překládá. On nerozumí Rakousko, Travis.
2: Rakousko.
1: Uhersko.
3: Oh, yeah.
1: Tak Tomáš píše, zajímalo by mě otázka na Travise, jaké má nejoblíbenější české pivo a co říká na české holky. Pěkný den, Tomáš z Kremsu.
4: Oh, well, thank you, man. I appreciate the question. Czech beer is good. Mm-hmm. I like it. It's not Guinness, but I like it.
2: Není to Guinness, ale Bahorát.
1: Já to cítil, pro mě je pro Plzeňáka. Ten výraz z těch očích, jak říká, jako, hele, dobrý, jo. Ale prostě Kilkenny, Guinness,
4: Prostě, Guinness is number one. But Czech ladies are beautiful, amazing.
1: Jo.
4: I married one, I have a daughter.
2: Jednu si vzal a má s ní dítě, takže český hokej je dobrý.
4: Yeah.
1: No a to je asi to, což je otázka, kde se tady Travis jako vzal, kdo ho sem prstil.
0: Tento a další

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Klasik rock.

nejenom černá, nejenom bílá, ale všechny barvy roku.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

mixtures, bridge, colors.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence. Se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka. Vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
4: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde astrolog Richard Stříbrný.
3: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, hráli jsme si akcepty, kteří v pátek vydali nově nahrané staré hity a v prosinci přijedou do Zlína. Dneska v Praze hraje Jasná páka a třeba taky trio Ivana Hlase. A k tomu se ještě dostaneme. Je úterý 8. září 2026, 4 minuty před šestou je doprava plynulá, jenom za Benešovem budete na trojce na Budějce míjet nabouraný osobák. Za tím posledním kruhákem ještě před odbočkou na Jírovice je auto ve svodidlech. Tak to ještě jste v postýlce, tak ještě chvilku poležte a počkejte na první dnešní zprávy na Bítu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním Bíťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Classic Rock. Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být slunečno s teplotami 29 až 32 stupňů. Na severu a západě 26 až 29.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Hokejová extraliga si v nadcházející sezóně připomene 90 let od prvního ligového zápasu na českém území. V lednu proto jedno kolo odehrají kluby v historických dresech. Novým hlavním partnerem soutěže se stal Red Bull a sezona začne za týden v úterý zápasem Karlovy Vary Třinec. Vláda zatím nebude regulovat marže prodejců pohonných hmot. Podle premiéra jsou přirážky čerpacích stanic nízké a zdražování způsobují hlavně vyšší marže rafinérií a jejich nedostatečná kapacita. Filip Turek změnil své vyjádření o údajném uniku nebezpečných látek na Šumavě. Nejprve tvrdil, že do ovzduší uniká jedovatý iperit, později mluvil o fosgenu, následně uvedl, že do půdy unikají látky, které by se za určitých okolností mohly na fosgen přeměnit. Ministerstvo se k tomu vyjádří dnes dopoledne. A nakonec pražské Hadivadlo, které sídlí v Alfa Pasáži, představilo program na sezonu. Vícečlen uměleckého vedení Jan Doležel.
3: Hadivadlo vstupuje do svojí 52. sezóny, která nese název Pak přišel polibek na ústa, a je to sezóna, která bude plná emocí, vášní a bouřlivých vztahů. Řekli jsme si, že budeme iracionální a bude nás zajímat to, co se děje uvnitř lidské duše. A máme 3 velké premiéry.
1: Tímto končí úvodní úterní zprávy s datem 8. září 2026.
0: Radio B. Classic Rock.

0: If you want blood, you got it. Tedy chceš-li krev, máš ji mít. Pokud toužíš po poukázce ve výši 20 000 peněz na letenky, tak i dneska můžeš nahrát vzkaz pro pilota. Inspirovali jsme si nedávno hojně propíranou kauzou, při které se pilot vracel pro partu hostesek, které zapomněl na letišti ve VIP salonku. Nevím, co jste zapomněli vy, nebo jak byste přinutili či poprosili pilota vašeho letu, aby se vrátil pro vás. A i dnes z nahrávek, které namluvíte v býťácké aplikaci v tom nahrávku, je tam na to speciální odkaz, tak vybereme jednu dobrou duši, co dostane 20 000 na letenku a tu si můžete koupit třeba až příští léto. No, já tedy doufám, že vy chodíte ke svému gateu včas, ale prostě jenom si tady tak jako hrajeme a je slyšet, že hraví a veselí. To vy opravdu jste.
1: Hlášení věže pro pilota letu raz dva, raz dva, raz dva. Prosím o návrat ke nástupišti. Zanechali jste mě ve VIP salonku. Děkuji.

Láska je jako semínko a jenom potřebuje čas pro růst. Na hodinách je 6.11, to abychom si srovnali ten přesný čas, tak doufám, že stíháte a že jste se dobře na úterý 8. září 2026 vyspinkali. Já vím, že nakladně asi moc ne. Od noci v Kroče Hlavech na Americké ulici hasili Lidl, blaflo to tam po půlnoci a teď ještě po okolí Rušno. Tak i s tím počítejte.

0: Ochlazení minimálně o 5 stupňů a taky v Čechách bude více oblačnosti s přeháňkami a deštěm, což se na Moravu přesune až pozdě odpoledne. Ve čtvrtek a v pátek bude všude, odpoledne lehce nad 20, převážně se zataženou oblohou, víkend ten už by měl být polojasný a s odpoledním maximem na hranici 23 stupňů.
1: Horký letní den. Před bouřkou a město halí těžkej mrak. Venda

0: Jak se jede u vás?
1: V klikatých zatáčkách? Hovno cuc. Jede strašně pomalo a strašně smrdí.
2: Dejte vědět přes aplikaci Beatu nebo zavolejte na 210 32 33 34. Další dopravní informace už za chvíli na Rádio Beat.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: 4 minuty před 6:30 opatrně na dálnici z Prahy na Brno za Velkou Bíteší. Na 165. kilometru je kamion s defektem a částečně zasahuje do pravého pruhu. Cestou z Ústí nad Orlicí na Svitavě nehoda na průjezdu Českou Třebovou v části Parník u Lidlu. Na tom hlavním průtahu městem a jde o bouračku se zraněním. A na 58. mezi Frenštátem a Příborem na začátku Lubiny u odbočky na Kopřivnici u Molky se srazila 2 auta. A už je trošku kolona na bratislavské dálnici na příjezdu do Brna z 2. kilometru, především kolona tiráků. A pozor na 16. kilometru na dálnici s Příbrami na Prahu. Brzdí se tam před omezením u Řitky. To omezení je na kilometru 14. Za chviličku tady budu mít kávu, doufám, že se taky přidáte. Dobré ráno.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes má být slunečno s teplotami 29 až 32 stupňů. Na severu a západě 26 až 29.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalový brankář Jindřich Staněk odchází ze Slavie na hostování do Saúdské Arábie. Český reprezentant bude působit v Al-Hazímu, dohoda platí na rok. Přes zimní pauzu se může do Prahy vrátit. Ve zdravotnictví by se podle premiéra dali ušetřit miliardy. Úspory by prý přinesly častější kontroly cen léků a rychlejší úpravy jejich úhrad. Další peníze by vyřešily společné nákupy nemocnic. Pražská policie zveřejnila statistiku prázdninových dopravních nehod.
2: Na území hlavního města o prázdninách přišlo o život 6 lidí, loni byly oběti pouze 2. Během srpna policie v metropoli řešila 1045 nehod, tedy o 83 více než loni. Celková škoda byla vyčíslena na 114,9 milionů korun. Nejčastější příčinou karambolu bylo nepřizpůsobení jízdy a nedání přednosti. Honza Navrátil, Praha.
1: Finsko po 3 letech dokončilo zhruba 200 kilometrů dlouhý plot na hranici s Ruskem. Má posílit evropskou bezpečnost kvůli ruským hybridním hrozbám a v budoucnu by se prý mohl ještě prodloužit. A nakonec Delta Airlines příští rok obnoví sezónní linku mezi Prahou a New Yorkem už 12. dubna. Letos začala létat v květnu. Praha tak ale dál bude bez celoroční linky do USA. Poslouchali jste úterní krátké zprávy Rádia Beat.
0: Classic rock.

0: Tak tohle je dobrý, poslouchej. Letadlo nabralo zpoždění, když se muselo vrátit pro partu holek z Hot Peppers, který zmeškali odlet.
1: To je dobrý. By mě zajímalo, co řekli pilotovi.
2: Ano, nás taky. Schválně. Co byste mu řekli vy, aby se vrátil pro vás? Natočte to přes aplikaci Rádia Wink. Odešlete a vyhrajte letenky v hodnotě 20 000 korun kamkoliv. Cílovou destinaci si můžete vybrat klidně až za rok. To by šlo, ne? Každý den jednomu z vás nadělíme podcast na Rádiu Wink.
3: Hot Peppers začínají zážitky už na letišti. Vezmi kámoše, zbalte kufry a vyražte na dovolenou. O zábavu nebude nouze. www.hotpeppers.cz S Hot Peppers vám to nikdy neuletí.

Dobré ráno, je 6:40, probouzíme se do úterý 8. září 2026, svátek má Mariana a taky fanoušci seriálu Star Trek. Jeho první díl byl totiž odvysílán před rovnými 60 lety. To bylo na druhé narozeniny Raye Wilsona, skotského zpěváka a taky kytaristy, který v roce 1996 čelil téměř nemožnému úkolu nahradit dvě po sobě jdoucí hudební ikony Phila Collinse a Petra Gabriela a připojil se k Genesis jako hlavní zpěvák. Tak, to už je písnička minulosti. Ray už jezdí solo, hrdě financuje všechny své současné hudební projekty z vlastních peněz. A hodně se motá tady u nás po okolí. Třeba v Čechách hrál letos dvakrát, nebo i na Moravě, v Olomouci. Čím to je? No jasně, že si tady našel lásku. Před 16 lety se přestěhoval do polské Poznaně za svojí vyvolenou tanečnicí a choreografkou. Takže Rayovi k narozeninám a taky fanouškům Star Treku přeju, žijte dlouho a blaze. A já vám pustím písničku, se kterou se Mr. Wilson dostal vlastně do hledáčku manažera Genesis a ten ho pak doporučil Tony Banksovi a Mikeovi Rutherfordovi. On měl kapelu, která se jmenovala Stilt Skin a s těmi měli velký hit z reklamy na levisky. Jmenuje se Inside a to je přesně kus, který si teď vychutnáme na rádiu Beat.

Zpěvák Ray Wilson, který to chviličku i táhl z Genesis, má dneska narozeniny a tohle byl kus éry před setkáním s Mikem Rutherfordem a Tony Banksem. Jak jsem říkala, tahle ta skladba se proslavila tím, že byla použitá do reklamy na džíny. Děj té reklamy byl situován na konec 19. století, kdy si rodinka udělala piknik v přírodě. A dospívající dcerky si všimly, že v nedalekém jezírku se koupe krásný svalovec. No a na břehu leží jeho kalhoty. Tak mlsně čekali, až hošík poleze z vody. No ale když se obraz dostal do oblasti od pasu dolů, tak se ukázalo, že on se koupal v leviskách. A ta kaťata, že patří staříkovi, co se cachtal nedaleko. Tak, až tady po deváté bude vejvoďák, tak u něj můžete vyhrát kriminální román knížku Nůž v ráně od britského spisovatele Anthonyho Horowitze. I v úterý po deváté raní nás na bítu čeká roková detektivka.

Tenistky Kateřina Siňáková s Taylor Townsendovou pořád živí sen o zisku posledního společného grandslamu, který jim do sbírky chybí. Včera v New Yorku opět nestratili set, ale duel s americko-australskou dvojicí Kravčíková-Hantrová byl napínavý. Česko-americké duo začalo ztrátou servisu a první sadu vyhráli až v tiebreaku, druhou pak 6-4 a tedy jedou dál. Už dneska se hraje čtvrtfinále a Katku s Taylor čeká Španělka Bukčová s Američankou Melicharovou Martinézovou a budou jim chtít oplatit porážku ze semifinále z jara z Říma. Ten dnešní zápas by měl začít našeho času v 8 večer. Už od 17:30 na centrálním dvorci Artura Ashe začne souboj grandslamových šampionek. Arině Sabalenkové se pokusí zabránit v obhajobě loňského a předloňského triumfu na US Open letošní wimbledonská královna Linda Nosková. Já si myslím, že už je taky na čase, aby Běloruska ve Flushing Meadows ve čtvrtfinále prohrála. Zatím vždycky v této fázi soutěže tady byla úspěšná, už 5x. Pro Lindu je boj o semifinále zatím v New Yorku maximem. Jinak dneska se do nejlepší osmičky v americkém derby probojovala Coco Gauffová a mezi chlapy nasazený muž číslo 1, Němec Alexander Zverev.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Je 7 hodin, jedete-li z Brna na Prahu, tak počítejte s kolonou před Šmejkalkou, jinak D1 do metropole bez zdržení. Jestli jedete od Příbrami, tak pozor na 17. kilometru u Mníšku, tak tam začíná kolona ke kilometru 14. U Řitky je omezení a ještě ve frontě na 15. kilometru nebo na 16. kilometru auto srazilo zvířátko. Ztratíte tady asi čtvrt hodiny. Čerstvou nehodu mám taky nahlášenou na příjezdu do Frýdku Místku od Frýdlantu nad Ostravicí na silnici 56 před křížením s dálnicí. Se řeší srážka nákladního a osobního auta. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehký krytí. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
1: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
2: Radio B. Počasí.
3: Dnes slunečno a místy tropické teploty až 32 stupňů, na severu a západě 26 až 29, na horách kolem 20, na Šumavě 24.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: České basketbalistky skončily na mistrovství světa bez vítězství. V posledním zápase podlehly americkému výběru 64-105 a prohrály všechny tři zápasy. Dnes začíná fotbalová Liga mistrů a bude u toho i náš sporták Petr Plintovič.
4: Slavia se představí v Lize mistrů znovu po roce a rozhodně bude chtít získat víc než 3 body. V úvodním zápase čeká sešívané francouzský klub Racing Lan. V Edenu je výkop naplánován na 21. hodinu.
3: Poslanec Filip Turek během jednoho večera třikrát změnil tvrzení o nebezpečných látkách uprášil na Šumavě. Nejprve mluvil o iperitu, potom o fosgenu a nakonec uvedl, že některé látky by se při požáru mohly na fosgen přeměnit. Podle ministra životního prostředí toxické chemikálie unikají do půdy už léta. Na Kladně v noci skořila prodejna Lidl. Požár v ulici Americká způsobil škodu kolem 120 milionů korun. Nikdo nebyl zraněn a z přilehlé ubytovny hasiči evakuovali 53 lidí. A nakonec začalo přihlašování do druhého ročníku mise Zero G pro žáky ve věku 13 až 18 let. Zájemci se mohou hlásit do 5. října, poté projdou testy a výcvikem podobným přípravě astronautů. Porota vybere 26 účastníků, kteří na jaře zažijí stav bez tíže při parabolickém letu speciálně upraveným letadlem. Tímto končí zprávy a z redakce vám přejeme, ať úterý 8. září 2026 prožijete podle představ. Dáme si Bon Jovi.
2: Radio B. Classic Rock.

Jak už bylo ve zprávách na rádiu být řečeno, dneska začíná 71. ročník nejprestižnější evropské klubové fotbalové soutěže, jinak 34. od přejmenování z poháru mistrů evropských zemí na Ligu mistrů. A naše mistrovská Slávie hraje pozítří doma, čeká i Lens, které nedávno ovládlo francouzský superpohár. Tedy ve čtvrtek v Praze můžete jít na fotbálek, dneska do Rígrových sadů na Jasnou pák, nebo do Balbínovy poetické hospůdky na trio Ivana Hlase.

Ivan Hlas s Olinem Nejeschlebou a s Norbikováčem hrají dneska v Balbínce. Zítra tam bude Honza Křížek vzpomínat na Radima Hladíka. A já teď připomenu, že včera to bylo 58 let, co na předměstí dáňské Kodaně Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones a John Bonham odehráli první koncert, co by Led Zeppelin. Na plakátech tamního školního klubu bylo napsáno, že jde o nové Yardbirds Jimmyho Page. Yeah.

0: kožešinové sporty na Rádiu Beat.
1: Naši parašutisté uspěli na mistrovství světa v klasickém parašutismu. České ženy získaly stříbro v týmové soutěži se skoku na přesnost a Dukla Prostějov vyhrála soutěž v přesnosti. V kombinaci se skoku a akrobacie ve volném pádu pak prostějovští parašutisté vybojovali stříbro. Plochodrážník Jan Kvěch skončil druhý ve druhém závodě mistrovství Evropy v německém Gistrově. Ve finále ho porazil jen Polák Janovsky. Bejsbolisté Hrochu Brno vyhráli třetí finále nad Kotlářskou 9-4. V sérii se tak ujali vedení 2-1 na zápasy. Poslouchali jste, co zajímavého přinesly sporty, o kterých se tak často nemluví.
0: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Dobré ráno, Býťáci, úterní s datem 8. září 2026, za 7 minut bude 7:30, koukám, že u kývalky už se nám trošku seká příjezd do Brna po D1 od Prahy. Do Brna se chystá náš radioaktivní tým příští středu 16. Čeká nás další roková pumpa a uděláme si ji v areálu společnosti ProEx 2000, to znamená v brněnských Žabovřeskách, opakuju ve středu 16., tedy příští středu. Zastavte se u našeho týmu mezi 11. a 17. hodinou. Vyzdobíme vám auto a vy vyzdobíte vaší hudební žádostí anebo příkazem naše vysílání. Já teď volím Bruce Springsteena.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 7:30. Mladoboleslavská dálnice je na příjezdu do Prahy ve 15:45 koloně od Brandýsa, takže pozor na brždění na 10. kilometru D10. U Radonic na 3. kilometru je nehoda. Stále je zúžení u Řitky na 14. kilometru dálnice s Příbrami na Prahu. V koloně od Mníšku ztratíte taky asi 15 minut. Na D1 z Brna na Prahu je fronta před Šmejkalkou od Chocera z 30. kilometru. A před Brnem je hustší provoz na příjezdu od Vyškova asi ze 214. kilometru. Jestli na Brno valíte od Bratislavy, tak počítejte se zásekem už z 5. kilometru. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes slunečno a místy tropické teploty až 32 stupňů, na severu a západě 26 až 29, na horách kolem 20, na Šumavě 24.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Basketbalistka Eliška Joklová přišla o angažmá v Minnesotě. Klub ji během mistrovství světa nabídl ostatním týmům poté, co získal rozehrávačku McDonaldovou. Evropská komise pozastavila proplacení části zemědělských dotací firmám z holdingu Agrofert. Jde zhruba o 80 milionů korun. Prověřuje se možný střet zájmů premiéra. Od zítřka na 16 dní, tedy do 25. září, uzavřou sjezd z D7 od Slaného směrem na letiště Václava Havla. Objížďka povede přes Evropskou, případně Tuchoměřice a Přední Kopaninu. Závod Volkswagenu v německém Osnabrücku se má po ukončení výroby aut příští rok přeorientovat na zbraně. Vyrábět by se tam mohly systémy a komponenty protivzdušné obrany pro Německo a Evropu. A nakonec začínající 60. sezona divadla Járy Cimrmana bude pro herce Petra Brucknera poslední. 83-letá legenda v souboru působí od roku 1967.
2: Jedno takový pořekadlo je v nejlepším přestat. Můj vnuk mě řekl, hele dědo, měli jsme pro tebe roličku v nějakém seriálu, a já jsem řekl, Peťo, já už nechci, můj vysněnou roli tam nemáte. A on říkal, co je, to je vysněná role. A já jsem říkal, je to 20 natáčecích dnů starý muž v umělém spánku.
1: To byly krátké zprávy Rádia Beat.
0: Rádio Beat. Klasik rock.

0: Za 2 minuty bude 7:45 na rádiu Beat Police a Message in a Bottle. Vzkaz v lahvi. No, tak vzkazy pro pilota, aby se pro vás vrátil na letiště, nenechávejte v lahvi. To až třeba budeme soutěžit o lodní lístky, teď použijte býťáckou aplikaci a tam v nahrávátku je speciální tlačítko, které vám může pomoci k poukázce ve výši 20 000 korun na letenku. Tu budete moci koupit klidně až o příštích prázdninách. Platnost té poukázky je totiž rok. Ale vaše šance soutěžit na Beatu je tu dneska.
1: Vzkaz pro pilota. Pane kapitáne, našel jsem váš pilotní průkaz.
2: Kapitáne, v řídící věži jste zapomněl býtě. Tento týden hlídáte vy.
3: Let 748 do Malajzie s expedicí Leduet 2026, zde kontrolní věž. Žádáme o váš okamžitý návrat ve VIP salonku, jste zapomněli moji tchýni.
0: Abych já nezapomněla, dneska má narozeniny Honza Macku, Proteus, a ten v tom lítá s náma.

0: Honza Macku má dneska narozeniny a taky pro vás nápad na vkusný sobotní večírek.
1: Ahoj, já jsem Proteus a chci vás všecky srdečně pozvat na moji milovanou Výravu, kde jsem se poznal se svojí ženou a zažil jsem tam spoustu krásných koncertů. 12. Výrava Proteus a spoustu dalších kapel. Funglově upravený areál, budete nadšený. Doražte, Babic Beat.
0: No, tak třeba tam taky potkáte svoji životní lásku, bude tam Proteus, bude tam v sobotu taky Škvor, Trautenberg, Krucipis, Gdoga, opaku letní parket Výrava tuto sobotu.

Sousáči po nás chtěli lásku. Pokud byste rádi lehce nahlédli do budoucnosti, tak si nenechte ujít večer zpovědnici na Beatu. Od 20. do 23. hodiny tu bude Dan Kohout si povídati s astrologem inženýrem Richardem Stříbrným. A určitě bude řeč i o etikoterapii, což je alternativní léčebná metoda, která hledá příčiny nemocí v nezdravých vztazích člověka, ať už k sobě samému nebo k ostatním. K tomu mě napadá, heleďte, býťáci, pojďme si slíbit, že na sebe budeme hodní, jo?

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Je 8 hodin a jedete-li z Mohelnice na Hradec Králové, tak u Koclířova je uzavírka a musí se přes Svitavy. Kolona od Moravské Třebové už začíná v Hřebečském tunelu. Na mostě přes Labe u Brandýsa na 12. kilometru se brzdí na Mladoboleslavské dálnici na Prahu kvůli nehodě u Radonic na 3. kilometru D10. Ztratíte tam asi čtvrt hodinu. Stejně tak na dálnici s Příbrami na Prahu před omezením u Řitky brzdí se u Mníšku na 12. kilometru. No a jak vypadají příjezdy do Brna, tak jestli jedete po D1 od Prahy, tak se zaseknete u Ostrovačic, je to ale přerušovaná kolona. Tučnější je pak u brněnského výstaviště po křížení s bratislavskou dálnicí. Od Vyškova je fronta téměř od Rousínova, od 215. kilometru po Rohlenku. No a jestli jedete od Bratislavy, tak počítejte především s kamiony v pravém pruhu už od 9. kilometru D2.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kirikí. A k tomu všemu navízíme i 30 let záruky kirikí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
1: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes slunečno a místy tropické teploty až 32 stupňů, na severu a západě 26 až 29. Zítra v Čechách oblačno až zataženo, místy zaprší, odpoledne srážky četnější a místy i bouřky. K večeru budou na severozápadě a západě ustávat. Na Moravě a ve Slezsku většinou jasno až polojasno, přibývání mraků s deštěm a ojedinělou bouřkou až večer. Nejvyšší teploty od 18 na západě do 32 na východě, v Čechách odpoledne ochlazování.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Tenistka Kateřina Siňáková postupila s Taylor Townsendovou do čtvrtfinále 4 hry na US Open. Nasazené jedničky porazili dvojici Hunterová a Kravčíková 7-6 a 6-4. U fotbalistů Zlína skončil trenér Bronislav Červenka. Poslední tým ligové tabulky převzal sportovní manažer Pavel Hoftych. Central Group začne znovu stavět. Developer pozastavil nové projekty loni kvůli vysokým cenám práce i materiálu. V příštích měsících zahají stavbu více než 2000 bytů za zhruba 17 miliard. Nejvíce z nich bude v Praze na Žižkově, dále v Hloubětíně, Vysočanech, u Říněvsi a na Černém mostě. Hladina Slapské přehrady kvůli extrémnímu suchu sice klesá, místní ani podnikatelé ale zatím větší problémy nepociťují. Omezení se týká hlavně rybářů a majitelů lodí. Poprvé v historii se navíc využívají zásoby vody ze Slap k udržení průtoku Vltavy pod přehradou. A nakonec Liberec přemístí sochu zvanou Mezník od radnice před Libigův palác. Mluvčí radnice Jana Kodymová k tomu řekla.
4: Bude umístěna venku před vstupem do prostoru nádvoří vlevo od vchodu do hlavní budovy paláce. Sochu má Liberec zapůjčenou na 20 let z galerie výtvarného umění CHEP. Nový umělecký objekt na nároží radnice slavnostně odhalíme v pondělí 21. září.
2: To byla poslední informace těchto zpráv a po nich si na beatu pustíme Guns N' Roses.

8:13 posloucháte rádio Beat. Guns N' Roses budou vystřídání kapelou T-Rex, až mě tady po 9. vystřídá Vejvoďák, tak bude udávat indicie a začne roková detektivka. A dneska můžete vyhrát knižní kriminálku Nůž v ráně od Antonio Horovice. Jeho maminka podporovala jeho zálibu v hororech a tak mu ke 13. narozeninám darovala skutečnou lidskou lebku. A Horovic ji má dodnes na pracovním stole. Mně tady leží knížka, kterou už za hodinu můžete vyhrát v rokové detektivce na Beatu.

0: Dvě české tenistky si dneska na US Open zahrají o semifinále. První v singlu Linda Nosková vyzve světovou jedničku Sabalenkovou a pak bude Katka Siňaková bojovat o nejlepší čtyřku v deblu spolu s Američankou Townshendovou. Ale pozor, ve Flushing Meadows máme i dobré tenisové podhoubí. Dneska druhé kolo dvouhry juniorek čeká 16-leté Kateřinu Zajíčkovou a Janu Kovačkovou. A spolu taky vstoupí do dívčí čtyřhry, ve které letos Jana Kovačková vyhrála zatím všechny Grand Slamy. V Austrálii to bylo se sestrou Alenou a pak na French Open a Wimbledonu se Zajíčkovou. Teď už šimi.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: Mistry republiky v plážovém volejbalu se v Praze na Ládví stali Perušič se Šépkou a Svozilová se Štochlovou. Přípravný basketbalový zápas mezi Brnem a Slovenskou Handlovou se nedohrál. Hostující tým v 27. minutě za stavu 60-55 odešel z palubovky na protest proti výkonu rozhodčích. Finálový turnaj charitativní série 7 Cup Golf Tour se uskuteční v sobotu v Beřovicích. Letošní ročník pomáhá postižené Zuzance. Poslouchali jste menšinové sporty na Beatu.

0: řidičáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 8:30 a více než půl hodiny ztratíte na trase Mohelnice Hradec Králové od Koclířova po nový úsek dálnice. Je totiž 35 zavřená a musí se na objížďku přes Svitavy a brzdí se v tomto směru už v Hřebečském tunelu. Taky až 40 minut je ztráta z Náchoda na Jaroměř. Ano, Náchod klasicky v Ranní Špičce a pak je u České Skalice s vyhlídkou na vodní nádrž Rozkoš ještě ke všemu omezení. Jedete-li z Brna na Prahu, tak přečmejkalkou od 29. kilometru špunt. Další špuntík je potom v okolí připojení Benešovské trojky, ale tady to docela jede. Pak počítejte se zásekem u 16. kilometru, protože na 15. D1 směrem na Prahu řeší čerstvou nehodu nákladního a osobního auta.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být slunečno s teplotami 29 až 32 stupňů. Na severu a západě 26 až 29.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalový brankář Jindřich Staněk odchází ze Slavie na hostování do Saúdské Arábie. Český reprezentant bude působit v Al-Hazímu, dohoda platí na rok. Přes zimní pauzu se může do Prahy vrátit. Ve zdravotnictví by se podle premiéra dali ušetřit miliardy. Úspory by prý přinesly častější kontroly cen léků a rychlejší úpravy jejich úhrad. Další peníze by vyřešily společné nákupy nemocnic. Pražská policie zveřejnila statistiku prázdninových dopravních nehod.
2: Na území hlavního města o prázdninách přišlo o život 6 lidí, loni byly oběti pouze 2. Během srpna policie v metropoli řešila 1045 nehod, tedy o 83 více než loni. Celková škoda byla vyčíslena na 114,9 milionů korun. Nejčastější příčinou karambolu bylo nepřizpůsobení jízdy a nedání přednosti. Honza Navrátil, Praha.
1: Finsko po 3 letech dokončilo zhruba 200 kilometrů dlouhý plot na hranici s Ruskem. Má posílit evropskou bezpečnost kvůli ruským hybridním hrozbám a v budoucnu by se prý mohl ještě prodloužit. A nakonec Delta Airlines příští rok obnoví sezónní linku mezi Prahou a New Yorkem už 12. dubna. Letos začala létat v květnu. Praha tak ale dál bude bez celoroční linky do USA. Poslouchali jste úterní krátké zprávy Rádia Beat.
0: Classic rock.

Je 8. září 2026 a před 60 lety byl poprvé v televizi uveden sci-fi seriál Star Trek. První díl se jmenoval Past na muže, ale byl sice první na obrazovkách, jinak šlo až o 6. natočenou epizodu. Vedení televize ji tehdy vybralo jako premiérovou, protože měla přímočarou, napínavou a hororově laděnou zápletku s monstrem. Dneska je tedy světový den Star Treku, taky den gramotnosti, globální den fyzioterapie a ampersandu, tedy onoho znaku, co teď vidím na LPčku, ze kterého býťáci vám budu hrát. No, tak desku vám takhle ukázat nemůžu. Jde takový ten znak, co se u nás používá jako ekvivalent spojky A. Určitě máte někde doma desku C a K vokálu, tak tam ten znak je.

0: Tak tohle je dobrý, poslouchej. Letadlo nabralo zpoždění, když se muselo vrátit pro partu holek z Hot Peppers, který zmeškali odlet.
1: To je dobrý. By mě zajímalo, co řekli pilotovi.
2: Ano, nás taky. Schválně. Co byste mu řekli vy, aby se vrátil pro vás? Natočte to přes aplikaci Rádia Vík. Odešlete a vyhrajte letenky v hodnotě 20 000 korun kamkoliv. Cílovou destinaci si můžete vybrat klidně až za rok. To by šlo, ne? Každý den jednomu z vás nadělíme poukaz. Na Rádiu Vík.
3: Hot Peppers začínají zážitky už na letišti. Vezmi kámoše, zbalte kufry a vyražte na dovolenou. O zábavu nebude nouze. www.hotpeppers.cz. Z Hot Peppers vám to nikdy neuletí.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za 4 minuty bude 9 hodin, nepěkná je situace na 35. Jestli se chystáte z Moravské Třebové na Litomyšl, tak si dejte řádnou časovou rezervu. Totiž silnice mezi Koclířovem a novou dálnicí je zavřená, takže se musí na objížďku přes zacpané Svitavy. A počítejte s kolonou začínající už před Hřebečským tunelem. Na D4 na dálnici s Příbrami na Prahu je úřitky omezení na 14. kilometru. Předtím je kolona od Mníšku a na začátku toho zpomalení na 17. kilometru je nehoda. Nová rána je taky na pražské magistrále na 5. května směrem z centra, tedy z Nuseláku na D1 před jižní spojkou. A v Brně v Žabovřeskách se srazila 3 auta na Kníničské u nájezdu z Veslařské. To je kousek od místa, kde příští týden ve středu bude rocková pumpa Rádia Beat. Podrobnosti najdete i na našem webu na stránce radiobeat.cz a já vám přeji hezké úterý.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Beaťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes slunečno a místy tropické teploty až 32 stupňů, na severu a západě 26 až 29. Zítra v Čechách oblačno až zataženo, místy zaprší, odpoledne srážky četnější a místy i bouřky. K večeru budou na severozápadě a západě ustávat. Na Moravě a ve Slezsku většinou jasno až polojasno, přibývání mraků s deštěm a ojedinělou bouřkou až večer. Nejvyšší teploty od 18 na západě do 32 na východě, v Čechách odpoledne ochlazování.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Hokejová extraliga si v nadcházející sezóně připomene 90 let od prvního ligového zápasu na českém území. V lednu proto jedno kolo odehrají kluby v historických dresech. Novým hlavním partnerem soutěže se stal Red Bull a sezóna začne za týden v úterý zápasem Karlovy Vary Třinec. Fotbalová Sigma Olomouc ukončila smlouvu s obráncem Jakubem Elbelem. Ten dostal za účast v korupční aféře zákaz činnosti na 3 měsíce a pokutu 30 tisíc korun. Nemocnici v Kadani stále evakuují kvůli anonymní výhrušce bombou. Budovu museli opustit zaměstnanci i někteří pacienti na lůžkách. Na místě jsou pyrotechnici a kynolog se psem. Poslanec Filip Turek během včerejšího večera 3x změnil tvrzení o nebezpečných látkách, uprášil na Šumavě. Nejprve mluvil o iperitu, potom o fosgenu a nakonec uvedl, že některé látky by se při požáru mohly na fosgen přeměnit. Podle ministra životního prostředí toxické chemikálie unikají do půdy už léta. A nakonec pražské Hadivadlo, které sídlí v Alfa Pasáži, představilo program na sezonu. Více člen uměleckého vedení Jan Doležel.
2: Hadivadlo vstupuje do svojí 52. sezóny, která nese název Pak přišel polibek na ústa, a je to sezóna, která bude plná emocí, vášní a bouřlivých vztahů. Řekli jsme si, že budeme iracionální a bude nás zajímat to, co se děje uvnitř lidské duše. A máme 3 velké premiéry.
1: Zprávy jsou tímto u konce, za chvíli k vám bude mluvit Vejvoďák.
3: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na beatu startuje.

0: Detektivka na Rádiu B.
1: Myslím si, že jsme nezačali úplně blbě, AC/DC dohráli, já jsem Vejvodák, přeju vám hezký den, úterní detektivka. Právě teď, jak bylo řečeno, tedy odstartovala. Ve hře je tahle knížka, která se jmenuje Nůž v ráně od Antonio Horovice. Divadelní premiéra má vražednou dohru. Kdo by nechtěl, nebo který autor by nechtěl zavraždit literárního kritika. Vypadá to, že tohle přání se v téhle knize asi pravděpodobně promění ve skutek. Kdo byste chtěli tu knížku, anebo jenom tak si zkusit uhodnout detektivku, tak už podle první nápovědy byste na to mohli přijít. Já si totiž říkám, že teď, když jsem si tu nápovědu pouštěl, tak jsem si vlastně uvědomil, a to vždycky bývá takhle jako zpětně, jo, že včera jsem ji připravoval a říkal jsem si, tu dám jako první, ta je těžká. A dneska s odstupem času si říkám, ty vado, teď ona hned ta první indicie je vlastně strašně lehká pro to, abyste přišli na to, jakou kapelu hledáme. Tak schválně, pozor, Zlatý Slavík startuje teď.

0: Tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden vítěz.
2: Detektivka na rádiu Beat.
3: Třeba ten jeden vítěz už je na telefonu 210 32 33 34. Rádio Beat, prosím.
4: Ahoj.
3: Jirko, nebuď smutný, hele, to nevadí,
4: nevadí,
3: že to neuhodne, hele, Jirko, jo, aspoň teda mě to nevadí.
4: Nač tam zpíval něco o Perry, zkusím Linda Perry, Four Non Blondes.
3: To by bylo jako hezký a já vlastně teď jsem se tě chtěl na něco zeptat, ale sám v sobě jsem se kousnul dortu imaginárně, protože jinak by to vypadalo takhle, kdybych se kousal dortu. Ty jsi jako našel správnou cestu, akorát jsi to nerozvinul potom v ten správný čas, jo, ale jinak díky za připomenutí Lindy Perry. Linda Perry je nejlepší, opakuji, nejlepší zpěvačka na celém světě, Linda Perry. Jo, to nemá
4: smysl. Super, jo, mám jí rád.
3: Ne, no, máš jí rád. Je nejlepší prostě na celém světě. To je fakt, to není názor, jo. To je prostě, to je psáno, to je dáno. Zatím ti děkuju, hele, měj se. Čau.
4: Okay.
3: Ale, jo, dobrý, čau. Krásný spojení. My hladíme stále pravdě priamo na Perry a z toho tady Linda Perry. Rádio Beat, Vejvodák, prosím, kdo teď?
5: Halo, halo.
3: No, začínáš dobře, ty bys to mohl uhodnout, hele.
5: No, Plzeň zdraví venkov, LPOP.
3: Nazdár, tak co?
5: Je to Journey, kapela, Steve Perry, zpěvák.
3: Journey říkáš, jo?
5: No.
3: Journey, přes Steve Perryho, no jasně, a jde o rock and roll, tam ta výslovnost vůbec nehraje roli. Podívej se, oni taky neumí vyslovit názvy našich kapel, jo?
5: Přesně
3: tak. Jo, tak proč my bychom jim to taky nemohli krásně komolit?
5: No, ale cenu mi pošlete, nebo chceš adresu rovnou.
3: Jo, asi jo. Já v podstatě bych to mohl ukončit teďko a rovnou asi bych ti i přivez tu cenu, ne rovnou, že bys si nemusel pro nikam chodit. No, je to zatím blbě, jo, zatím je to špatně, Journey nehledáme.
5: Já jsem se první v životě dovolal, jako jo.
3: Ty kosu, tak hele, já kdybych měl spočítat těch telefonátů, který už do detektivky byly, včetně těch, co se dotelefonovávají, kdy si vzpomenou, taky bylo, hele, podle mě, víc než 10, hele, za těch 11 let.
5: Asi víc, no.
3: Tak zatím.
5: Ale tak se mějte, a to asi
3: čau, ahoj.
5: Čau, ahoj.
3: Tak kniha zatím zůstává zde, zatím nemá svého čtenáře majitelem, protože podle první nápovědy jste zatím na to nepřišli. Teď něco bliklo žlutě, beru, Rádio Beat, prosím. Halo. Ježišmarja, zakřič nebo něco udělej s telefonem.
6: Hradiště, slyšíme
3: Neslyšíme, bohužel. Tady, já si myslím, že to byl Míra z Hradiště, ale co mám

0: Jo, takhle, takhle ty jsi to pochopil.
1: No třeba.
0: A blbě, a přesně blbě, přesně. No, Jetroutá to nejsou, já dám rovnou tedy druhou indicí, druhou nápovědu, ta je taky docela jako hodně ujetá, si myslím. Budou tam ke slyšení barvy, zvířata, taky jedna vegetariánská, ale nikoli věk veganská volba, tak schválně, jestli vám to pomůže, jo, ve složení názvu té kapely, kterou hledáme. Zatím děkuju, čau.

0: uráží mě právě to, že je to jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu Beat.
2: Mimochodem jenom odbočka od detektivky, teď dohráli Queeni, máme tady vstupenky na Queen v Budapešti, na remasterovaný film, po 40 letech se znovu vrací do kin, máme lístky na 8. a 10. října do IMAXu na Queen v Budapešti, to je jenom jako, že to tady je a můžete vyhrát, když budete pozorní. Teď už zase zpátky do detektivky, dvě nápovědy jsme slyšeli, třeba se dostaneme do cíle. Rádio, prosím.
3: Zdeněk Mělník, ahoj, ve Juďáku.
2: Zdeňku, na Mělníku, dobrý ráno, jak je to dobrý. Dneska s detektivkou, tak nám to řekni.
3: Já to vidím na Black Sabbath, protože se tam zpívalo o železný muži a ty si mluvil opery, takže Black Sabbath.
2: Jo, takhle, řeknu ti to, že to je jako špatně, ale jinak si to poslouchal dobře, akorát si z toho si nevycucnul, jo? Neviděl jsi ten výcuc.
3: Tak jsem si nevycucnul toho správného zpěváka. Prostě, no.
2: No a ta druhá nápověda, nic víc si z toho nedostal?
3: Ne, já ji neposlouchal, já jsem ti rovnou volal.
2: Ježe, no tak tím se to vysvětluje, no, tak to ti ano. Chybí ještě to druhý vycucnutí samozřejmě, protože tam bylo hody doprovody. Zatímco ano. V první indíci bylo peri, jako slovensky, co je vlastně peri slovensky, česky?
3: Rty.
2: No a tady jsme měli hody doprovody. Děkuju, jo?
3: Já taky, díky,
2: jo?
3: Hezký den.
2: Jinak tohle nebyla žádná podnápověda, jo? To jsem si tak jenom povídal tady, rty a hody, jo? A když to dáte do jednotného čísla. Rádio, prosím.
4: Vývodňáku, čau, tady Rony, zdravím tě.
2: Nazdar, Rony, ty loupežníku.
4: Nazdar.
2: Takže co, nebo proč, nebo jak, nebo... Seš ty letenky za těch 20, nebo...
4: Já to taky, ale já to mám těžký dneska, já neslyšel ani jednu nápovědu, tak střílím YouTube od boku.
2: Jo, tak tohle to je, tak říkajíc, jako na slepáka teda, no, takže...
4: Jo,
2: tak,
4: jo.
2: Tak to zkus, třeba tě to vyjde.
4: YouTube.
2: No, a zase vedle.
4: Tak je to tak.
2: Ale pozor, zase, že si díky tomu, jako neslyšel si vůbec nic a řekl si aspoň YouTube, to si mohl říct daleko větší kravinu, jo? Takže i za to tě chválím.
4: Tak děkuju, Peťo, ahoj. Pěkný den, čau. Ahoj.
2: Tak Rony z YouTube neuspěl, někdo jiný s nějakou jinou kapelou, Radio Beat, prosím.
5: No, Míra Hradiště, jak mě slyšíš?
2: Teď tě slyším dobře, Míro z Hradiště.
5: No, víš to, já vím, co se děje.
2: No, ale zaplať pámbu, protože ty bys to mohl uhodnout, Mirku z Hradiště.
5: No, nevím. Prosím tě, nehledáme status quo?
2: Proč?
5: Už tam bylo slepička, nebo vajíčko, křáp, slepička, kvák, nebo co?
2: Bylo tam vajíčko, křáp, slepička, kdák, ale to je jenom libozvučný, nebo libozvučný. Nám tam jde, jak jsem říkal, spíš o to hody doprovody, spíš bych řekl jako o ty hody.
5: O ty hody, jo.
2: O ty hody, no. Mm-hmm. Protože
5: to zkusím, no.
2: I hody se dají vyslovit jinak. Jo. V jednotném čísle. Tak čau, ahoj Mirku z Hradiště. Čau. No, jako blížíme se, si myslím, aniž bych vám pomáhal. Vy na to přijdete sami, že jo, na tu kapelu americkou. Radio Beat, tvej voďák, prosím.
6: Nazdar, tady Morava, Jižní Robert.
2: Jo, trošku nám to jako kolísá, jednou dobře, jednou špatně, ale slyšel jsem Robert, Jižní Morava.
6: Ano, pražská opozice.
2: To se divím, že v půl desátý, před půl desátou, že jsi ještě schopej mluvit takhle na Jižní Moravě.
6: Jo, výjimečně dneska.
2: Tak co? Jak je to dneska?
6: Tak já si myslím, že to je Aerosmith nebo Steven Tyler.
2: Z jakého důvodu?
6: Tak byly tam ty pery, on má ty velký pisky, že jo, a nakřáplý vejce, teda nakřáplý hlas, takže a bylo tam to nakřáplý vejce, takže tak nějak by to mohlo být.
2: A jeho toxické dvojče Stevena Tylera je Joe Perry, což je kytarista skupiny Aerosmith. No a kdyby jsme Aerosmith nehledali včera, no tak by to byli Aerosmith, ale nejsou tím pádem.
6: No já jsem právě včera byl country, takže jsem
2: no, to si tak jako říkám, že včera si pravděpodobně touhle dobou musel být někde zalezlej ve sklepě, jak se říká u vás.
6: Ano, těžce pod stolem. Ano.
2: Těžce. Tak prosím tě, hele, třetí nápovědu dám, jo. Myslím to si, že to další slovo k doplnění názvu té kapely, teď už to nemusíte převádět do jednotného čísla, jo, ty hody, dobře. Nebo ty rty. Teď si myslím, že to krásně poznáte. Tak poslouchej, čau,
6: ahoj. Ale udělej to včas, abych ještě byl jako fit, jo?
2: Jo, čau.
6: Dobrý, čau.

Myslím si, že Beatles, když skládali tuhle skladbu, vůbec netušili, že by mohla někdy pomoci uhodnout úplně jinou kapelu, než jsou právě Beatles. 210, 32, 33, 34.

0: Rádiu Beat.
1: No, trošku se s tím cercáme dneska, 4,5 minuty po půl desáté, 210, 32, 33, 34. Kdo schválně? Rádio, prosím.
2: Zdeněk Podrudý. No. Podrudý. Red Hot Chili Peppers.
1: Správně, jak jsi tuhle složitou hádanku vyřešil, mi řekni.
2: No, protože jsi poprvé říkal ty rety, že jo, takže jednotný číslo red.
1: Ano.
2: Hody, hot. A teď je Sergeant Pepper Lonely Heart Club Band, takže Peps, Red Hot Chili Peppers.
1: Naprosto přesně, akorát jsou tam samozřejmě kraviny v tom, že red je st, a no, jinak je to red, ale to nám nevadí. A to samé je u slova hot, jo, tam taky je d místo t, který tam potřebujeme. Ale to
2: hezky jsi to zakamufloval, ano.
1: No, člověk se snaží, viď, aby prostě... Správně, jsou to Red Hot Chili Peppers. Máš tady knížku, kterou napsal Anthony Horowitz. Anthony mimochodem je, to je Tonda zpěvák od skupiny Red Hot Chili Peppers, ale ne, on tu knížku nenapsal, aby zase někdo neřekl, že slyšel to na půl ucha, že jsem řekl, že zpěvák od Red Hot Chili Peppers napsal knížku, která se jmenuje Nůž v ráně, jo? To není tak. Tuhle detektivku, tedy knížku detektivku Nůž v ráně, bude to pravděpodobně o tom, jak našli chlapa a ten měl jako v sobě zapíchnutý nůž. Si tak říkám.
2: Ano.
1: Jo, ten podle názvu, ale zjistíš to sám, až si to odevřeš tu knížku. No a
2: děkuju.
1: Vy, co jste neuspěli dneska, tak můžete zase zítra se ponořit do detektivky. Tobě děkuju a gratuluju.
2: Děkuju moc, taky.
0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Tak nakonec ne, není to nůž v ráně jako nůž v někom, ale je to nůž komu čemu, nůž v ráně, tomu ptákovi, je to nůž věnovaný pro vránu, takhle je to správně. A teď už tedy doprava, na dálnici D2, na druhém kilometru, tedy na příjezdu do Brna, je bouračka nákladního a osobního auta, na Českolipsku v Kunraticích u Cvikova na 13, na té hlavní, tak se řeší havárka osobního auta a motorkáře, na místě už zasahuje rychlá. V Kroměříži na Milíčovo náměstí je bouračka dvou osobních aut, i tady jsou hasiči a záchranka. Na Uhersko-Hradišťsku v Uherském Ostrohu v ulici Sídliště srazilo osobní auto cyklistu, i tady jsou všechny složky integrovaného záchranného systému. A pak ještě Brno v Jihlavské ulici narazilo osobní auto do semaforu. Tak dlouho se bál, že projede na červenou, až trefil semafor.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes slunečno a místy tropické teploty až 32 stupňů, na severu a západě 26 až 29, na horách kolem 20, na Šumavě 24.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Basketbalistka Eliška Joklová přišla o angažmá v Minnesotě. Klub ji během mistrovství světa nabídl ostatním týmům poté, co získal rozehrávačku McDonaldovou. Evropská komise pozastavila proplacení části zemědělských dotací firmám z holdingu Agrofert. Jde zhruba o 80 milionů korun. Prověřuje se možný střet zájmů premiéra. Od zítřka na 16 dní, tedy do 25. září, uzavřou sjezd z D7 od Slaného směrem na letiště Václava Havla. Objížďka povede přes Evropskou, případně Tuchoměřice a Přední Kopaninu. Závod Volkswagenu v německém Osnabrücku se má po ukončení výroby aut příští rok přeorientovat na zbraně. Vyrábět by se tam mohly systémy a komponenty protivzdušné obrany pro Německo a Evropu. A nakonec začínající 60. sezona divadla Járy Cimrmana bude pro herce Petra Brucknera poslední. 83letá legenda v souboru působí od roku 1967.
2: Jedno takový pořekadlo je v nejlepším přestat. Můj vnuk mě řekl, hele dědo, měli bychom pro tebe roličku v nějakém seriálu, a já jsem řekl, Peťo, já už nechci, moji vysněnou roli tam nemáte. A on říkal, co je, to je vysněná role. A já jsem říkal, je to 20 natáčecích dnů starý muž v umělém spánku.
1: To byly krátké zprávy Rádia Beat.
0: Rádio Beat.

dětem nebo dětom do toho líst nebo lézt. Red Hot Chili Peppers na beatu, my jsme tuhle americkou kapelu dneska hledali. V první indicii Zlatý Slavík Petr Naď, my hladíme stále pravdě priamo na Perry. O to slovo Perry nám šlo. Já jsem se hnedka po téhle nápovědě tady do éteru skoro kousal dortu, jsem říkal, protože jsem vás chtěl navéc na to, abyste si převedli ze slovenštiny do češtiny slovo Perry, tedy rty, jeden red, tedy jednotné číslo, což platilo i ve druhé nápovědě. To byly zase hody doprovody, velikonoční koleda, hody jsou množné, jednotné číslo je jeden hod, takže jsem měl red, hod a poslední nápověda třetí byla od Beatles, Sgt. Pepper's, nebo Pepper Lonely Hearts Club Band, tedy složené slovo red hot, chili, Peppers. Až do 10. hodiny, což tedy bratru toho moc nezbývá, tak budeme hrát tenhle ten red hot chili Peppers Brigel. Tenhle chlív

0: jsme se dlouhými tóny kytáry dostali až na konec skladby Scar Tissue, Red Hot Chili Peppers na beatu minuta a půl před desátou. Dneska jsme v detektivce hledali a bylo to dobře. Našli jsme je a něco málo jsme si od Red Hotu zahráli. Zítra teď jsme hledali dvě americké kapely po sobě, Aerosmith včera, Red Hot Chili Peppers dneska. Možná, že zítra v tom budeme pokračovat, možná ne. Jo?
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Jak už od nás víte, na dálnici D2 na příjezdu do Brna na druhém kilometru je bouračka nákladního a osobního auta. Na D1 od Brna na Prahu u Velkého Beranova se stojí, pravý jízdní pruh je tam uzavřený kvůli údržbě a zdržení pro osobáky je tam přes 5 minut. V Praze na Bohdalci v ulici u Plynárny řeší havárku dvou osobáků. Podobná dopravní nehoda se stala i na Husově třídě v Českých Budějovicích u T-čka s Krčínovo ulicí. Tam zasahuje policie u havárky dvou osobních aut. Na Zlínsku v Napajedlech v ulici Nábřeží, tam se srazila ne dvě, ale tři osobní auta. A pozor, na Semilsku v Turnově v ulici za Sokolovnou trefilo osobní auto lampu VO, tedy veřejného osvětlení. Děkujeme policii České republiky za tuhle zprávu. Vy tam, býťáci, určitě buďte opatrní.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkikriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kriký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress. Patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
2: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz. Radio Beat. Počasí.
3: Dnes slunečno a místy tropické teploty až 32 stupňů, na severu a západě 26 až 29. Zítra v Čechách oblačno až zataženo, místy zaprší, odpoledne srážky četnější a místy i bouřky. K večeru budou na severozápadě a západě ustávat. Na Moravě a ve Slezsku většinou jasno až polojasno, přibývání mraků s deštěm a ojedinělou bouřkou až večer. Nejvyšší teploty od 18 na západě do 32 na východě, v Čechách odpoledne ochlazovat.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: České basketbalistky skončily na mistrovství světa bez vítězství. V posledním zápase podlehly americkému výběru 64-105 a prohrály všechny tři zápasy. Dnes začíná fotbalová Liga mistrů a bude u toho i náš sporťák Petr Plintovič.
5: Úvodní kolo Ligy mistrů se hraje od dneška do čtvrtka. Český prapor bude držet pražská Slavia, ten slovenský pak bratislavský Slovan. V soutěži se objeví i další čeští fotbalisté. Na soupisce LASK Linec je Krištof Daněk, za Eindhoven chytá Matěj Kovář, za Liverpool Vítězslav Jaroš. V ligové fázi se znovu představí 36 týmů, nejlepších 24 postoupí do play-off.
3: Policisté v nemocnici v Kadani bombu nenašli. Bezpečnostní opatření v okolí nemocnice nicméně dále trvají. Kvůli anonymní výhrušce evakuovali 240 lidí. Ve Francii ukradli z Renoirova muzea nejméně 4 obrazy. Kamery zachytily 2 zloděje, kteří jedno z děl při útěku nechali na místě. Hodnota ukradených artefaktů se odhaduje na 218 milionů korun. A nakonec, dnes k večeru si v Praze můžete prohlédnout historické vozy Alfa Romeo. Na dvoře italského velvyslanectví v Nerudově ulici na Malé Straně budou vystavené od 16.30 do 19 hodin. Jsou tady u příležitosti mezinárodní rally v Čechách. Předpokládám, že teď už máte chuť muziku, tak si ji pustíme. Jsou tu Led Zeppelin.
0: Classic rock.

0: Tak tohle je dobrý, poslouchej. Letadlo nabralo zpoždění, když se muselo vrátit pro partu holek z Hot Peppers, který zmeškali odlet.
1: To je dobrý. By mě zajímalo, co řekli pilotovi.
2: Ano, nás taky. Schválně. Co byste mu řekli vy, aby se vrátil pro vás? Natočte to přes aplikaci Rádia Wave. Odešlete a vyhrajte letenky v hodnotě 20 000 korun kamkoliv. Cílovou destinaci si můžete vybrat klidně až za rok. To by šlo, ne? Každý den jednomu z vás nadělíme poukaz. Na Rádiu Wave.
3: Hot Peppers začínají zážitky už na letišti. Vezmi kámoše, zbalte kufry a vyražte na dovolenou. O zábavu nebude nouze. www.hotpeppers.cz S Hot Peppers vám to nikdy neuletí.

0: půl minuty po čtvrt na 11 dopoledne. Ano, správně, i dneska půjdou do světa další letenky v hodnotě 20 000 korun. Od Hot Peppers, tu kauzu jste určitě, že jo, zaznamenali pár týdnů zpátky, kdy se letadlo vracelo zpátky už vlastně z rampy na stojánku pro děvčata, která z Hot Peppers, tedy děvčata, která uvízla ve VIP salonku. Abyste mohli získat letenky za 20 000 korun, tak musíte vymyslet takový vzkaz, který byste namluvili pilotovi do vysílačky, proto, aby se pro vás vrátil. Zatím je to tak, že ten nejširší obor těch hlasových zpráv, které vytváříte a posíláte sem, tak je, že nemá natankováno. Pak je druhý častý obor, že zapomněl posádku, jakože volá kopilot nebo ten druhý pilot, že volá, že ho tam zapomněl. A pak další jako obor, ve kterém se pohybujete v těch kazech, tak je tchýně. Takže když budete kreativnější, bude to o něco lepší. Třeba mám tady dvě ukázky, které jsem už dneska naposlouchal. Třeba tahle je dobrá o muži z budoucnosti.
1: Důležitá zpráva pro kapitána letadla QS-705. Jeden cestující zůstal na zemi u odletového východu. Tvrdí, že je z roku 2126 a opakovaně nás žádá, abyste bez něj dnes rozhodně nevzlétali.
0: To zní konec. Až hrůzostrašně tedy, ano. A pak ještě jedna hlasovka, kdy by se pilot měl vrátit kvůli tomu, že jeho synovi máma přeladila rádio.
2: Táto, vrať se pro mě. Máma rádio hned po tvém odchodu přeladila z beatu na slupný a já ty sračky celý týden poslouchat nedokážu. Všichni tady chcípnem. Vrať se pro mě. Vezmi mě sebou. Prosím.
0: Tak jaký by byl váš vzkaz pilotovi do vysílačky, aby se pro vás vrátil zpátky na stojánku už třeba z té rampy, z které se odlétá? V naší býťácké aplikaci je dole v červeném proužku napsáno nahraj vzkaz. Kliknete na to, objeví se vám kostička, kde je napsáno soutěž. Vyplníte jméno, svoji e-mailovou adresu, namluvíte ten vzkaz, který byste řekli pilotovi do vysílačky, aby se pro vás vrátil. No a odešlete přes aplikaci sem do rádia a čekáte. I dneska po obědě, po 12. hodině, někdo z vás vyhraje letenky za 20 000 s tím, že to může použít na let kamkoliv na světě až do září roku 2027. A to by šlo.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Jeden ze špatných typů dnešní ranní detektivky na beatu, tedy kapela Journey, minutu a půl po půl jedenácté dopoledne. Za chviličku Matt Fredman, taky Thin Lizzy a Bohnouti se svojí audioknížkou. No a menšinové sporty, ty přijdou záhy, připravili je Petr Šimáček. Víme, jak se vedlo našim parašutistům na mistrovství světa a půjdeme na hrochy, tedy na basketbalisty Brna. Za okamžik.

0: Prašinové sporty na Rádiu Beat.
1: Naši parašutisté uspěli na mistrovství světa v klasickém parašutismu. České ženy získaly stříbro v týmové soutěži se skoku na přesnost a Dukla Prostějov vyhrála soutěž v přesnosti. V kombinaci se skoku a akrobacie ve volném pádu pak prostějovští parašutisté vybojovali stříbro. Plochodrážník Jan Kvěch skončil druhý ve druhém závodě mistrovství Evropy v německém Gistrově. Ve finále ho porazil jen Polák Janovsky. Bejsbolisté Hrochu Brno vyhráli třetí finále nad Kotlářskou 9-4. V sérii se tak ujali vedení 2-1 na zápasy. Mistry republiky v plážovém volejbalu se v Praze na Ládví stali Perušič se Šépkou a Svozilová se Štochlovou. Přípravný basketbalový zápas mezi Brnem a slovenskou Handlovou se nedohrál. Hostující tým v 27. minutě za stavu 60-55 odešel z palubovky na protest proti výkonu rozhodčích. Finálový turnaj charitativní série 7 Cup Golf Tour se uskuteční v sobotu v Beřovicích. Letošní ročník pomáhá postižené Zuzance. Poslouchali jste menšinové sporty na Beatu.
0: Radio Beat.

0: sice cvíček, na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 29. Mezi Pedrem a Bendou. Rok 2002 až 2004. Čte Honza.
2: S Pedrem jsme se stali poměrně zavedenou klubovou a festivalovou kapelou. Hráli jsme hodně, všude a někdy v hlavních časech. Sice se ještě občas stalo, že na vlastní koncerty nepřišlo hodně lidí, ale zmizely vyložený průsery. Docela jsme si užívali tenhle stav. I bez toho, že by nás hráli v rádiích nebo někde rotovali naše klipy, jsme měli poměrně dost silnou klubovou a festivalovou základnu, kterou jsme si postupně získali častým koncertováním kdekoliv. Taky ta kapela začala vydělávat, takže jsme se všichni mohli prohlásit za profesionální muzikanty a svoje původní povolání pověsit na hřebík. A mohli jsme si dovolit zaplatit vlastního zvukaře, což byl náš dlouholetý sen, neboť když kapela nemá svýho zvukaře, je na místě odkázaná na cizí lidi, kteří to mají kolikrát na háku. Jednou jsme dokonce přijeli na takovou akci, kde byly zapojený dráty a u nich cedulka. Musel jsem odjet, nazvučte si to sami. A teď s náma jezdil a za mixpultem seděl Jirka Kliment, asi o 10 let starší kluk, který byl jinak posluchač dřevního roku. V podstatě vzornej chlap se smyslem pro přesnost a zodpovědnost, co nosil slipy, málo pil a nikde se netoulal. Takže ne úplně naše kategorie, ale naší kapelu měl rád a my jeho taky. Ale nebylo všechno jenom pozitivní. Přestože kapela šla, co se týče návštěvnosti, nahoru, tak prodeje naší hudby, což hlavně zajímalo vydavatelství Sony, tomu neodpovídali. Nejen, že jsme nikdy neprodali hromadu desek, ale taky v té době začaly celosvětově dost strmě klesat zisky z prodeje CDček. A to i proto, že se ve velkým rozjelo jejich kopírování. Spousta lidí mělo běžně v kompech vypalovačky a internet už byl v celku zavedenou záležitostí. A přestože probíhaly kampaně s názvy kopírování zabíjí hudbu a podobně, tak všichni stahovali, kopírovali a vypalovali a na firmách vládla panika, propouštělo se a ořezávaly se rozpočty. No a my, jako nemoc rentabilní kapela, jsme byli první na řadě. Přestože jsme na Sony měli velmi dobrý vztahy, tak když přišel čas natočit 4. desku, dostali jsme oproti těm předchozím míň peněz na studio, na klip, na chlebíčky, prostě na všechno.

0: Je to doslova mazlení se s tou elektrickou kytárou, kapela Toto a Rosen. Za 4,5 minuty bude 11. Měl by to být připravený Petr Šimáček, ale není, ale věřím tomu, že bude. Za chvilečku na zprávy, po zprávách potom třeba Iron Maiden.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D11 na exitu číslo 1, tedy na prvním kilometru, je to nájezd z Chlumecké na Černé mostě na D11 směrem na Hradec. Je tam bouračka nákladního a osobního auta. Pozor, na Pražském okruhu mezi D1 a D5 v celém úseku jsou nesouvislé kolony a to zdržení celkové je kolem 25 minut pro osobní auta. Na Pražském okruhu od letiště kolem D5 mezi 27. a 17. to se dobře pamatuje, je tam zhruba 10-minutová kolona. Nahňamoucená je i D5 na příjezdu do Prahy od Plzně, od 6. kilometru se popojíždí. Pozor také na Rohanském nábřeží v Praze před křížení se Zábranskou ulicí ve směru do centra hlavního města, je tam bouračka dvou osobáků. V Chebu na Evropské zasahují všichni z integrovaného záchranného systému u bouračky nákladního a osobního auta. Na Novojičínsku ve Frenštátu pod Radhoštěm v Dolní ulici srazilo osobní auto motorkáře a v Jablonci nad Nisou v Podhorské ulici vyšetřují bouračku dvou osobních aut.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes slunečno a místy tropické teploty až 32 stupňů, na severu a západě 26 až 29. Zítra v Čechách oblačno až zataženo, místy zaprší, odpoledne srážky četnější a místy i bouřky. K večeru budou na severozápadě a západě ustávat. Na Moravě a ve Slezsku většinou jasno až polojasno, přibývání mraků s deštěm a ojedinělou bouřkou až večer. Nejvyšší teploty od 18 na západě do 32 na východě. V Čechách odpoledne ochlazování.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenistka Kateřina Siňáková postoupila s Taylor Townsendovou do čtvrtfinále deblu na US Open. Nasazené jedničky porazily dvojici Hunterová Kravčíková 7-6 a 6-4. U fotbalistů Zlína skončil trenér Bronislav Červenka. Poslední tým ligové tabulky převzal sportovní manažer Pavel Hoftych. Premiér Babiš připustil podobně jako ministryně financí zvyšování některých daní. Zaměřit se chce například na investiční byty, což by ale podle dostupných informací nepokrylo chybějící stovky miliard. Hladina Slapské přehrady bude v nejbližších dnech dále klesat. Denně se má snížit zhruba o 20 cm. Zásobní prostor je nyní naplněn z 89%. A nakonec Liberec přemístí sochu zvanou Mezník od radnice před Líbigův palác. Mluvčí města Jana Kudymová k tomu řekla.
2: Bude umístěna venku před vstupem do prostoru nádvoří vlevo od vchodu do hlavní budovy paláce. Sochu má Liberec zapůjčenou na 20 let z Galerie výtvarného umění CHEP. Nový umělecký objekt na nároží radnice slavnostně odhalíme v pondělí 21. září.
1: Tímto se s vámi loučí celý dopolední zpravodajský tým a dáme si Iron Maiden.

0: Broňu každý den!
1: Broňa, tedy limo perlící Vítkovo kvarteto na beatu, je přesně 11.12 a když počkáme ještě pár vteřin, tak bude 11.12.13, což je důkaz toho, že země je placatá. Pozor, teď je 11, 12, 13. Krásně nám to vyšlo. Zhruba za hodinu budeme znát dalšího výherce letenek za 20 000 korun od Hot Peppers. Ta kauza určitě jste ji zaznamenali, kdy se letadlo vracelo pro děvčata z Hot Peppers do VIP salonku, nebo která uvízla ve VIP salonku. Vaším úkolem je, pokud chcete mít letenku za 20 000 korun, namluvit takový vzkaz kapitánovi letadla, abyste ho přesvědčili, že se má vrátit právě pro vás. Tady jsou ukázky, jak to pojali někteří býťáci.
2: Ahoj, tady David. Kapitáne, vrať se pro mě okamžitě, prosím tě, na letiště. Nechal jsem si u tebe v tašce svůj mobil a v mobilu mám aplikaci Rádia Beat a bez ní jsem ztracený, protože se nemůžu zúčastnit soutěže, nemůžu nahrát vzkaz, abych vyhrál letenky. A my s manželkou tak rádi cestujeme, já bych je moc chtěl, čau.
1: Děkujeme Davidovi, to je docela vzkaz, kvůli kterému by se člověk měl být pilotem, vrátit s letadlem. Další je, jako by z oka vypadl novému partnerovi naší nejvyšší hokejové soutěže.
3: Pane kapitáne, chápeme, že jste si dal nejmenovaný nápoj, ale bez letadla to daleko nedoletí. Vraťte se pro nás na stojánku. Děkujem.
1: No, také trochu erotiky.
4: Miláčku, vrať se. Já jsem chtěla klečet pod palubní deskou.
1: Už bych to otáčel, no a jedna kuchařská výhruška ještě.
5: Tady Zdenek Pojlejch. Nechal jsi mě na letiště, ty pako. Koukej se pro mě vrátit, nebo ti uvařím takovou držkou, jako z životě nejet.
1: Tak, býťácká aplikace. Zkuste namluvit pilotovi vzkaz takový, aby se vrátil pro vás letadlem. Za hodinu budeme vědět, kdo vyhrává pro dnešek letenky za 20.

0: řeknu vám, že dneska bude těžké vybírat, protože co se týče tady vašich hlasových zpráv pro pilota, kterému nahráváte nebo posíláte do vysílačky vzkaz, aby se vrátil právě pro vás tím letadlem, které už se chystá odletět a na základě toho, abyste vyhráli letenky za 20 000 korun, jedna super výhruška teda, která přišla před chviličkou.
1: Takže můj vzkaz pilotovi. Hej, kámo, jestli se okamžitě pro mě nevrátíš, tak ti přísahám, že tě osobně utopím.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: John Debil dokázal sesmolit párek, že to byl jeho párek, ale že by dokázal i uvařit pivo, jak se zpívalo, pijou jeho pivo, žerou jeho párek. Tam už bych pochyboval, ale zase na druhou stranu veme to tak, jak to je. Vysáči na beatu, za 4 minuty bude 11:45 dopoledne. Chodí miliardy v přeneseném slova smyslu vašich hlasových zpráv, vašich vzkazů pro pilota, abyste ho přesvědčili, aby se s letadlem vrátil zpátky pro vás na letiště nebo na stojánku. A na základě toho, abyste získali letenky od Hot Peppers za 20 000 korun. Třeba tohle je docela dobrý.
1: Pro kapitána letu OK 1122. V pokoji, který jste ve spěchu opustil, jsme nalezli peněženku z doklady, momentky vás a vaší krásné ženy a spodní díl prádla z kolekce Victoria's Secret. Jako muž vám gratuluji k mimořádně zdařilé plastické operaci vaší ženy. Rozdíl proti rodinné fotografii v peněžence je fascinující. Vracet se nemusíte. Vše osobně přibližně za 2 hodiny odešlo expresním kurýrem na vaši domácí adresu na naše náklady. Váš tichý fanoušek, milovník dálek a létání toho času, recepční Jirka.
0: Recepční Jirka je pěkný hajzl teda. Jedna zahraniční hlasovka.
2: Servus, Štefán. Vrať se na letisko pro otíka, aby nemusel požních k Turkovi. Děkujem.
0: Taky docela,
2: predseda.
0: Ano, predseda, taky docela dobrý důvod. Pak jedna taková opilecká hlasová zpráva.
3: Jo. Nazdar kapitále, koupil se vrátit zpátky, jo. Nechal jste jen pitý pivo, jo. A to se nedělá.
0: Jo. Ano, a to se nedělá, koupil se vrátit zpátky, vole. Taková, jako řekl bych, přirozený vzkaz pro pilota a pak ještě jedna výhrůžka.
4: Kapitáne letadla, prosím tě, vrať se, mé jméno je Hroch. Pokud víš, tak je to nejvíc nebezpečné zvíře pro lidi. Proto ti radím, vrať se.
0: To je takzvané vyhrožování hrochem, bych řekl. Hned po obědě, po 12. hodině, vám pustím dnešní vítěznou hlasovku a budeme vědět, kdo vyhraje další letenku za 20 000 korun.

0: Tak zpíváno s naběhlou žílou na krku Mama od Genesis v programu Rádia Beat 2 minuty asi 15 vteřin před 12. hodinou. Za chvilečku poprvé dneska uslyšíte Pepu Lábuse. Já už jsem ho nejenom slyšel a dokonce jsem ho i dneska už dopoledne tady před chvilkou viděl, když se přišel podívat do studia, a je to zážitek jako každý den. První po zprávách po 12. hodině, tedy po zpravodajském přehledu dne, to bude bluesová 12, Chris Bell a 100% Blues. Budeme hrát taky Michala Prokopa anebo AC/DC.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D8 na 37. kilometru od Prahy směrem na Ústí za sjezdem na Doksany v levém jízdním pruhu je roztržená pneumatika přímo na silnici. Opatrně. Hradec Králové, pozor, v Mostecké ulici, nebo jak zpívají vohnouti, v Mostecký, je tam bouračka dvou osobáků. V Děčíně v Březové ulici se vyšetřuje dopravní nehoda dvou osobních aut. Na Lounsku v Lubenci na Karlovarské se srazilo osobní auto s traktorem, což není nic příjemného, ale nikomu se nic nestalo. V Pelhřimově v Křemešnické ulici šetří bouračku nákladňáku a osobáku a v Českých Budějovicích v Nové ulici se srazila 3 osobní auta.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábos. Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Maximální teploty dosáhnou 32, na severu a západě 29 stupňů. Zítra se zatáhne. Postupně se očekává od západu déšť nebo přehánky a ojediněle i bouřky. K večeru budou v Čechách srážky ustávat. Na západě se prudce ochladí, jinak by měly být teploty podobné těm dnešním.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: České basketbalistky skončily na mistrovství světa bez vítězství. V posledním zápase podlehly americkému výběru 64-105 a prohrály všechny tři zápasy. Fotbalová Sigma Olomouc ukončila smlouvu s obráncem Jakubem Elbelem. Ten dostal za účast v korupční aféře zákaz činnosti na 3 měsíce a pokutu 30 tisíc korun. Vláda zatím nebude regulovat marže prodejců pohonných hmot. Podle premiéra jsou přirážky čerpacích stanic nízké a zdražování způsobují hlavně vyšší marže rafinerií a jejich nedostatečná kapacita. Evropská komise pozastavila proplacení části zemědělských dotací firmám z holdingu Agrofert, jde zhruba o 80 milionů korun. Prověřuje se možný střet zájmu premiéra. Od zítřka na 16 dní, tedy do 25. září, uzavřou sjezd D7 od Slaného směrem na letiště Václava Havla. Objížďka povede přes Evropskou, případně Tuchoměřice a Přední Kopaninu. Ve Francii ukradli z Renoirova muzea nejméně 4 obrazy. Kamery zachytily 2 zloděje, kteří jedno z děl při útěku nechali na místě. Hodnota ukradených artefaktů se odhaduje na 218 milionů korun. Zprávy jsou v závěru. Teď si vychutnejte bluesovou 12 na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluesová 12.

0: pro děvčata z Hot Peppers, která uvízla ve VIP salonku a nakonec se pro ně letadlo tedy skutečně vrátilo, páč nemohlo pochopitelně odletět bez nich. Dneska, stejně jako včera, přišla obrovská spousta vašich hlasových zpráv. Něco už jsme si pouštěli během dopoledne. Mám tady ještě takové dvě krátké a samozřejmě tu vítěznou. Ta jedna je pro pilota Paroháče.
1: Vzkaz pro pilota. Karle, to mateřské znamenko, co má tvoje manželka, přibližně 5 palců pod pupíkem, je nádhera.
0: A ještě jedna, jako kdyby namluvil Steven Spielberg.
2: E.T. volat kapitána, E.T. chce domů.
0: Nicméně poslechněte si pro dnešek vítěznou hlasovku, vítězný vzkaz kapitánovi, aby se vrátil zpátky.
3: Tady věž Praha. Vzkaz pro kapitána letu 527. Přepínám. Pepo! To si jako děláš kozy, že jsi mě tady nechal? Já ti říkám, ty vole, koukej ten krám otočit, jako, nebo ti garantuju, že až se vrátíš, tak ty kozy dlouho, hodně dlouho neuvidíš. Pepo! Pepo! Já zavolám mamince.
0: Autorkou tohoto vzkazu pro pilota je Kateřina a Kačence, já se dotelefonoval.
4: Prosím.
0: Tady je Vejvoďák, Radio Beat. Je to Kateřina?
4: Je. Ano, dobrý den.
0: Kačenko, kdy jsi naposledy letěla aeroplánem?
4: Ty vado, to už je asi 3 roky zpátky.
0: No a máš teďko rok na to, aby jsi si vybrala nějaký letadlo a letěla kamkoliv, protože máš letenku za 20 tisíc, ano, je to tak.
4: Ježíš, tak to jsem strašně ráda, to jsem šťastná, já jsem v životě nic nevyhrála.
0: Byla jsi strašně přesvědčivá, navíc ten důvod pro to se vrátit, ten pohled, jo, myslím si, že pro toho pilota je to navýsost důvod pro to, aby to otočil okamžitě, jo.
4: To byl jasný.
0: Kort ještě, když si na konci vyhrožovala, že to řekneš mamince, no tak tam už se nedá nic dělat, že jo. Veliká gratulace, poletíš tam, kam si vybereš, 20 tisíc korun si myslím, že buď pro tebe, nebo pro 2 lidi, nebo si doplatíš, nebo naopak, prostě vezmeš si let do Košic a zpátky.
4: Jo.
0: A zbytek. Jo. Hele, je to celý jenom na tobě. Veliká gratulace a nevypadáš jako takhle pohlasy, jako ta fúrie v tom vzkazu.
4: Teda. Ne, to nejste.
0: Já jsem si říkal, že to jenom hraješ takhle. No, takže. Výborně, tak krásný let ti přeju. Děkuju, gratuluju, čau.
4: Tak já děkuju moc.
5: Z Hot Peppers začínají zážitky už na letišti. Vezmi kámoše, zbalte kufry a vyražte na dovolenou. O zábavu nebude nouze. www.hotpeppers.cz Z Hot Peppers vám to nikdy neuletí.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Písem tedy pro pána My Sweet Lord, George Harrison na beatu minutu po půl jedné odpoledne. Dneska letenky za 20 tisíc už mají svého majitele, respektive tedy majitelku. Je to tak, že zprávy, hlasovky, které nahráváte pilotovi pro to, aby se pro vás vrátil s tím letadlem, jestli jste je nahráli včera nebo dneska, tak stále zůstávají v platnosti. Může se stát, že třeba v pátek po obědě vyhraje hlasová zpráva, která přišla dneska a ještě v našem systému je. Takže klidně můžete posílat každý den, ale všechny hlasové zprávy v každý den mají možnost samozřejmě vyhrát a získat tím pádem, nebo autor té pozvánky nebo toho pozvání pro pilota, tak je neustále tedy ve hře, aby bylo rozuměno. Za okamžik Lynyrd Skynyrd, taky Ptákerusmák a nebo Rainbow.

0: Bítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám u Bítoskopu přeje Pepa Lábus. Motorkáři můžou být ještě tuto a příští sezónu v klidu. Proč nám prozradí kolega Luboš Dvořák?
2: Stavba hloubeného tunelu v Jizerním v Telně na hlavním tahu mezi Mělníkem a dálnicí D10, který má nahradit romantické serpentiny pod zámkem Stránov, se posouvá. Důvody jsou jasné, je to tvrdší podloží, než se očekávalo. Proto musí být použita trhavina. Odstřely nesmí v žádném případě poškodit památku stojící staletí v těsném sousedství. Termín dokončení se tak odkládá až ke konci příštího roku. Kdo z toho však nemá radost, jsou místní obyvatelé a řidiči kamionů, stojící v kolonách nebo krokem jedoucí těsně kolem domů. Podobný, ale ražený hřebeňský tunel je už roky nad Moravskou Třebovou.
0: Bítoskop.
1: Firma Antares využije v mikroreaktorech elektroniku ze závodních monopostů. Osvědčená automobilová technologie zrychlí vývoj a ušetří finanční prostředky. Kompaktní reaktory začnou dodávat elektřinu pro vojenské základny v roce 2028. Americká firma uzavřela 1. září partnerství s britskou společností Motion Applied. Ta bude dodávat výkonovou elektroniku určenou k převodu energie. Technologie vychází ze zkušeností z motorsportu, kde musí zvládat rychlé změny zatížení a náročný provoz při zachování účinnosti a spolehlivosti. Firma Antares díky tomu nemusí vyvíjet každý díl od nuly. Hlavní výhodou je objem výroby. Antares uvádí, že se elektrický výkon jeho reaktoru pohybuje v podobném rozsahu jako pohonné ústrojí supersportů. Tolik z Bítoskopu. Teď si poslechněte další kvalitní Big Beat na rádiu Beat.
0: Rádio Beat.

Tak tomu, aby na mě už nemrkal onen pták Rosomák, Olympik na beatu, 4, banelžu, 2 spíš minuty, před 15:45 odpoledne, za týden touhle dobou, v úterý po obědě, tak už budeme mít zbalena auta pro to, aby jsme den na to, což bude příští týden ve středu 16. vyrazili na Býťáckou pumpu, jedeme do společnosti Pro X 2000 do Brna, do Veslařské ulice, tam budeme příští středu v Brně mezi 11. a 17. mít vlastně rozestavené vysílací studio naše mobilní, tam odsud budeme vysílat živě a vy, co za námi přijedete, budete moci si vybrat muziku na přání a poslat svůj vzkaz tedy do celé České republiky tomu, komu si sami vyberete a navíc i tu muziku pochopitelně si vyberete. Býťácká pumpa v Brně má tradici, kort tedy ve společnosti Projekt 2000, vždycky spousta brňáků si najde cestu, aby v těch 6 hodinách mezi 11. a 17. za námi přišla, vyfasujete dárky jako od nás, tak i od společnosti Projekt 2000. Pochopitelně stříkáme jedovatýma barvama loga Rádia Beat na vaše automobily, na haupny, na střechy, na boky, kam budete potřebovat. Máme šablony a neuvěřitelný výběr, pestrou paletu barev, to znamená, vy si můžete vybrat i v jaké barvě, klidně i v několika barvách chcete nastříkat naše logo, tedy logo Rádia Beat na váš automobil. Středa 16. Brno, Projekt 2000. Myslím si, že týden dopředu můžu říct, že počasí je domluveno tak jako v Brně vždycky, pochopitelně. Tohle už je muzika, která je vyloženě pumpařská. Simple Man, Leonard Skinner.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka. Vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
4: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde astrolog Richard Stříbrný.
3: Buďte u toho, začínáme na čas, protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: jasně si s tou strunou hrát, a to věděl Chris Rea, Road to Hell v programu Rádia Beat, 5 minut nebo 4,5 minuty před 13. Za okamžik zprávy s Pepou, počkej, já se takhle zmačknu on air, už to vidím, no a po zprávách potom po 13. hodině třeba Supertramp, Nazaret, anebo Jiří Schillinger.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D2 na 9. kilometru ve směru na Brno je bouračka dvou osobních aut. Na dálnici D1 od Vyškova na Brno u sjezdu na Rousínov se brzdí na 217. kilometru. Vepředu jsou odstavené v pravém jízdním pruhu 3 nákladní auta. Kolem nich je vyteklý olej a ještě navíc na 208. srazilo osobní auto Zvěř. To zdržení je někde kolem 15 minut pro osobní auta. Pozor na 20. z Plzně na Vary, hned za Chotík se srazila dvě osobní auta. Na Uhersko-Hradišťsku v Ostrožské Nové Vsi v ulici Dědina zasahují složky integrovaného záchranného systému u bouračky dvou osobních vozů. Ve Frýdku Mísku v Revoluční je vážná bouračka osobáků se zraněním a ještě Lounsko, Žatec, Čeradická ulice a vyšetřování policie bouračky dvou osobních vozů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různé barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
2: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
3: Radio B. Classic Rock.

0: Tak tohle je dobrý, poslouchej. Letadlo nabralo zpoždění, když se muselo vrátit pro partu holek z Hot Peppers, který zmeškali odlet.
1: To je dobrý. By mě zajímalo, co řekli pilotovi.
2: Ano, nás taky. Schválně. Co byste mu řekli vy, aby se vrátil pro vás? Natočte to přes aplikaci Rádia Vík. Odešlete a vyhrajte letenky v hodnotě 20 000 korun kamkoliv. Cílovou destinaci si můžete vybrat klidně až za rok. To by šlo, ne? Každý den jednomu z vás nadělíme podcast na Rádiu Beat.
3: Z Hot Peppers začínají zážitky už na letišti. Vezmi kámoše, zbalte kufry a vyražte na dovolenou. O zábavu nebude nouze. www.hotpeppers.cz Z Hot Peppers vám to nikdy neuletí.

0: To byly Jetroutama Beatles a dobrých 6 minut bude 1:30 odpoledne. Za okamžik T4, taky Lola od Kings nebo Skulls Out od Lise Coopera, ale ještě předtím, a to, že právě teď je jedna důležitá, myslím si i potřebná informace, co se týče dálnice D35 a jak se jí vyhnout.
1: Nevím, jak je to s tou 35. Říkali jste, že je zavřená někde u Svitav kvůli výstavbě mostu. Já jsem vlastně jel od Olomouce, od Mohelnice a pod posledním barákem před Moravskou Třebovou se uhne na vedlejšky, navigace to krásně vyjde, navede to na Damníkov, na 43, jakoby od Český Třebový a přijede se přímo ke Kruháči na začátek ty nový dálnice u Svitav. Takže se nemusí stát v těch kolonách, nevím, potkával jsem osobáky, nákladňáky, tak už to možná zná, jako kdo má navigaci, ho navede sama.
0: No, kdo má navigaci, navede ho sama, ale pozor na ty navigace. Mě jednou navigace dovedla do úplný, jako nikam, jinam tam, než jsem potřeboval. Kdo máte dopravní info a může to být informace, která ostatním býťákům za volantem a třeba i řidítky může pomoci, tak můžete

Radio Beat. Classic Rock.

Dragon, každý večer vylejzá z vany, T4 a Fanny, to je muzika, která teď na beatu dohrála za 3,5 minuty, už bude 1:45 odpoledne. Já jsem teď absolvoval přednášku od Pepy Lábuse, známého historika, kunhistorika a samozřejmě filantropa. Já jsem si šel do redakce pro knížku, kterou zítra dáme jako cenu do detektivky. Je to knížka, která se jmenuje Paměti a je to knížka, kterou napsala Farah Pahlaví. Farah Pahlaví je císařovna, je to poslední vlastně císařovna, vlastně bývalá manželka iránského šáha. Je to příběh, který začal jako romantická pohádka, ale nakonec, vy co tu historii znáte, tak to úplně dobře nedopadlo, protože oni díky islámské revoluci museli vlastně utéct. Nakonec vlastně ten její manžel tak zemřel, ona žila v USA, pak se nakonec usadila ve Francii. Dneska je jí 78 let, je to poslední nebo císařovna posledního iránského šáha. Farah Pahlaví, Paměti, knížka pro toho, kdo zítra uhodne detektivku. Nejenom, že ji uhodne, ale musí se jako první dotelefonovat a říct nám, koho hledáme, jestli kapelu nebo interpreta, to si zatím nechám pro sebe, ale věřím tomu, že na to přijdete záhy, protože vy vždycky na to přijdete. Někdo dříve, někdo později, ale nakonec se to vždycky stane. Hello.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

0: To byl pan Ozzy Osbourne a Perry Mason v programu Rádia Beat. Na 14. jsme připraveni, Pepa Lábus má zprávy a pak Standa Rubáš a hodina tupláků, úterní hodina tupláků. Ten první, tedy dvě po sobě jdoucí skladby od stejného interpreta, budou dvě po sobě jdoucí skladby od Rolling Stones. Ode mne dopravní informace.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor na dálnici D2 na 9. kilometru ve směru do Brna. Je tam stále k řešení bouračka dvou osobních automobilů. Opatrně také na Praze 10 na jižní spojce, kousek za sjezdem na Spořilov směrem na Černý most. Pravý pruh tam stojí kvůli srážce osobního a nákladního auta. Na Svitavsku na 35 na hlavní u Koclířova hoří auto. Pozor, jsou tam hasiči. Opatrně tudy. Kdo jedete po 20 a vyjíždíte z Písku směrem na Budějovice nebo Protivín, chcete tak pozor, je tam nějaká roura na silnici. A ještě Mostecko, obec Lom, Podkrušnohorská ulice je blokovaná havárkou dvou osobních vozů. Vejvodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: pusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat. Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Maximální teploty dosáhnou 32, na severu a západě 29 stupňů. Zítra se zatáhne. Postupně se očekává od západu déšť nebo přeháňky a ojediněle i bouřky. K večeru budou v Čechách srážky ustávat. Na západě se prudce ochladí, jinak by měly být teploty podobné těm dnešním.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Dnešní program na kurtech ve Flushing Meadows přinese první čtvrtfinálový souboj, ve kterém se představí i poslední česká zástupkyně ve dvouhře. Tenistka Linda Nosková se poprvé v kariéře dostala mezi 8 nejlepších na US Open. V boji o semifinále se pokusí porazit obhájkyni titulu Arinu Sabalenkovou z Běloruska. Atraktivní duel startuje v 17.30. Vrchní soud v Praze dnes potvrdil 18-letý trest vězení za vraždu zdravotní sestře. Zamítl její odvolání proti červnovému verdiktu krajského soudu v Praze. Ten je tak pravomocný. Své 8leté dceři totiž zasadila 96 ran nožem. Jako důvod brutální vraždy dítěte uvedla svou zoufalou životní situaci. Dnes ráno byla v úseku mezi Pražskou Hostivaří a Uhříněvsí nalezena v kolejiště sražená žena. Střet s vlakem nepřežila. Z důvodu vyšetřování byl dopoledne dočasně zastaven provoz mezi stanicemi Praha Hostivař a Praha Uhříněves. Provoz byl kolem 9.30 obnoven po jedné koleji. Německá policie zadržela muže podezřelého ze sabotáží v elektrických rozvodnách, mimo jiné v severním Porýní, Vestfálsku, Sasku a Braniborsku. Upoutal prý pozornost při dopravní kontrole. Hlídka ho zastavila poblíž elektrárny v oblasti Weisweiler v severním Porýní, Vestfálsku, kde ho pak zadržela. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků na Rádiu Beat.
0: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: No a na špice došlo takhle na začátek dnešních tupláků na beatu. 11 minut po 14. je standardu váš s vámi, kolega vejvodák slušně a spisovně řečený vývodák na cestě někam směrem k vlaku, aby se nám zítra ráno mohl zase vrátit. Odpoledne strávíme spolu a částečně taky ve společnosti tupláků, tedy dvojící písní od každé kapely či interpreta, tak jako to bylo u Stonů, jmenovitě Brown Sugar a Moonlight Mile, tak to bude také u Led Zeppelin v příštích minutách. Jmenovitě In the Evening a taky Rock'n'Roll.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: Tak tohle je dobrý, poslouchej. Letadlo nabralo zpoždění, když se muselo vrátit pro partu holek z Hot Peppers, který zmeškali odlet.
1: To je dobrý. By mě zajímalo, co řekli pilotovi.
2: Ano, nás taky. Schválně. Co byste mu řekli vy, aby se vrátil pro vás? Natočte to přes aplikaci Rádia Vík. Odešlete a vyhrajte letenky v hodnotě 20 000 korun kamkoliv. Cílovou destinaci si můžete vybrat klidně až za rok. To by šlo, ne? Každý den jednomu z vás nadělíme podcast na Rádiu Beat.
3: Z Hot Peppers začínají zážitky už na letišti. Vezmi kámoše, zbalte kufry a vyražte na dovolenou. O zábavu nebude nouze. www.hotpeppers.cz Z Hot Peppers vám to nikdy neuletí.

kůže kotě přede, za okny zuří listopad. Na plotně oběd voní, vítr chce stromy linčovat.

0: Atmosférický band, tak je to napsáno na webu kapely Mrakopláš. A tak to znělo taky z éteru Rádia Beat, jejich tuplá, kde nemohl chybět ten slavný psací stroj, na který se určitě někdo z býťáků zase zeptá. Také rovnou takhle přes éter odpovím. Jmenuje se Underwood 1935. No a k tomu ještě jedna do páru a ta se jmenovala Hlídač. To je taková možná méně známá v tomto tupláku, tedy minimálně pro fanoušky Mrakopláše tato věta neplatila, ta poslední, ale pro ostatní možná jo. Mimochodem, chcete-li vidět Mrakopláše naživo, máte možnost. Zaprvé se objevují pravidelně v Balbínce, tady Balbínové poetické hospůdce, což třeba nejblíž bude, není to nejblíž vlastně, 16. října, já se to je 16. září, tak 16. října je v plánu výprava do Balbínky. Ještě dřív stihnete 13. září Stage Bar na Střeláku, to je na Praze 1, to bude už teď, no a mezi tím se koná to velké, to, co Mrakopláš dělá pravidelně každý rok, takovou vlastně koncertní benefici, koncertně divadelní, která se jmenuje Mrakopláš kontra Alzheimer. A ta bude 4. října, bude v divadle v Dlouhé na Praze 1 a my tady na Beatu o tom budeme mluvit, protože pokud mě tak nějak tady kulorní informace nematou, tak se domluvil s Mrakoplášem Dan Kohout, že si kluci sednou a nějakou tu zpovědnici věnujou tomuhletomu tématu a dění okolo kapely a celé tahleta akce tradiční už zvané Mrakopláš kontra Alzheimer. Tak na to budete mít spoustu možností se případně doptat, zjistit, objevit a podobně. Až to přijde, dozvíte se to z éteru. Teď ale od tohohle toho tématu zpátky k tématu jinému, tedy tuplákům. Za námi je Mrakopláš, bylo to takové hodně vyklidněné, tak si pojďme dát něco, co je takové trošku méně vyklidněné.
1: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Nejenže dvě písně kapely Iron Maiden, ale taky vlastně dvě velmi specifické etapy a dva různé zvuky kapely stejné. Run to the Hills, to je ta, která byla první v pořadí, a potom jsme se podívali na tuhletu, která nese název Lightning Strikes Twice. Je to trošku jazykolam o tom, jak blesk vždycky udeří dvakrát do stejného místa, což není úplně píseň, kterou by si pouštili ti, kteří nemají hromosvod. Iron Maiden jsou na beatu za námi, my v Tuplácích pokračujeme dál.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka.
3: Vůbecná.
4: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
5: Do kurníku, tedy do spovědnice, mu tentokrát přijde astrolog Richard Stříbrný.
4: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova spovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Začali jsme smyčcem a zakončili jsme to dneska dechovou sekcí tady na beatu v tuplácích. Simon & Garfunkel, nakonec to nebyl tuplák, tak úplně byl to hat-trick. I am a rock for Emily, whenever I may find, a do třetí nohy My Little Town, ty jsou všechny za námi. Před námi je Pepa Labus, ten naštěstí nepřijde dvakrát, ale jenom jednou, ono to bude i tak stačit, a pak si dáme pražský výběr Beatles nebo Purple.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Mezitím třeba taky zprávu z Mariánských hor, tedy z Ostravy, tady Mariánskohorská ulice, ta hlásí nehodu, která se vyšetřuje a vám v cestě může překážet. 422, příjezd do Stříbrnice od Uherského hradiště, i tady se vyšetřuje velmi podobně, jeďte opatrně po 58, příjezd do Příboru od Nového Jičína je přicpán nějakou kolizí a vyšetřováním. Silnice číslo 11, to jsou velké Heraltice, dojezdce Motopavy, i tady probíhá vyšetřování dopravní nehody, i tady počítejte s tím, že tady pravděpodobně dojde k nějakému tomu překážení a že vás to zpomalí, zdrží od toho příjezdu do cíle, tak doufejme tedy, že nikam nejedete na čas, a pokud ano, tak s dostatečnou rezervou. Jeďte hlavně opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude v Čechách zataženo až oblačno, postupně od západu s deštěm nebo přehánkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude dopoledne ještě jasno až polojasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Hokejový útočník Dominik Lakatoš bude v kariéře pokračovat na Slovensku. Po letním vyhazovu z Mladé Boleslavy získal angažmá v Dukle Trenčín. Tam ho zlákal bývalý spoluhráč Branko Radivojevič, který teď v klubu dělá sportovního ředitele. Minister životního prostředí Červený svolal na dnešní dopoledne tiskovku k tématu unikajících toxických látek v Národním parku Šumava. Vystoupil na ní s náměstkem ministerstva obrany Víchem. Situaci v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku označil za katastrofu. Oznámil, že lokalita je zasažena velmi nebezpečnými látkami, jako je rtuť nebo arzen. Na místě se našlo 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Nelze prý vyloučit, že se tam nenachází armádní pyrotechnika. Rada hlavního města Prahy i zastupitelé Středočeského kraje schválili smlouvu se státním dopravcem České dráhy na 30-letý provoz příměstských elektrických vlaků v hodnotě přes 165 miliard korun. Nové vlaky by na příměstské tratě měly vyjet v roce 2030. Polská armáda včera uspořádala cvičení se střelbou s ostrými náboji. Předvedla při něm novou vojenskou techniku, pořízenou v rámci rychlého rozšiřování svých ozbrojených sil. Polsko doufá, že vybuduje největší stálou armádu v Evropě. Zaměřuje se na domácí a středoevropské zbrojní firmy, aby snížilo závislost na dodavatelích ze vzdálených oblastí. Dnes to napsali Novinky.cz. A je po zprávách. Po nich si poslechněte Pražský výběr. Na Rádiu Beat.

Ah!

Deep Purple na rádiu Beat. Dave Space Trucken je na beatu za námi, před námi je muzika další. Ale co si pojďme říct je, že aktuální tématem, a to není ani před námi, ani za námi, tak je soutěž o letenky za 20 000 korun od Hot Peppers. Už včera jsme tu soutěž vykopli, už včera padnul první poukaz, už dneska padnul druhý poukaz a zítra bude padat třetí poukaz. Čtvrtý ve čtvrtek, pátý v pátek, takhle se to snadno pamatuje. Ti, kteří pošlou tu svou zprávu dřív, tak mají samozřejmě víc šancí, že ta jejich zpráva bude právě vybrána a bude vévodákem oceněna a jim z toho vypadne poukaz za letenky v hodnotě 20 000 korun kdykoliv, kamkoliv, kdykoliv teda neúplně, musíte to stihnout do příštího roku, ale to je dost času na to, aby si to člověk rozmyslel, a kamkoliv, to je bez omezení. Prostě si vyberete cílovou destinaci a proměníte ji za tenhle ten poukaz právě v ty letenky a palubní vstupenky a podobně. Myslím, že je to velmi zajímavá záležitost, taky nutno říct při pohledu jenom do místa, kam nám padají zprávy z aplikace, že je to taky velmi oblíbená záležitost, protože kreativitě jsme řekli, že se meze klást nebudou a mnozí z vás se toho skutečně chopili velmi, velmi sadnatě. Tak uvidíme, jak to bude dál. Já to připomínám těm, kteří se ještě nezapojili, ještě váhají, nebo vlastně třeba ještě vůbec nebyli na webu Rádia Beat, aby je zasáhl hned ten první obrázek, který právě o téhleté soutěži vypráví. Tak se na ten web podívejte, zapojte se a já vám budu držet palce.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Je to tak, get over it, trocha rock'n'rollu tady na beatu dohrála právě teď. Trocha rock'n'rollu předpokládám, no beatu bude hrát i v pátek ráno, nebo v brzkém dopoledni, chcete-li zkrátka po deváté, protože po prázdninách je zpátky pořad rockerova rána. No a hostem tady pro tentokrát bude Pavel Sedláček, spojený převážně s kapelou Cadillac, no a tam o těch rock'n'rollech se nemusíme vůbec bavit. Tam je to úplně jasný, že jo. Tak uvidíme, jestli jsem se trefil. Nebo třeba Pavel překvapí a vymyslí muziku, která s rock'n'rollem nebude mít nic společného, nicméně vy si to povídání určitě nenechte ujít už tento pátek od 9 hodin.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Pepade, za chvilku budou zprávy, před zprávami tady jsou zprávy dopravní. V Brně v Jihlavské ulici, tedy v části Nový Lískovec, tak tam je hlášena čerstvě dopravní nehoda, která se vyšetřuje a vy byste o ní měli vědět, pokud se tudy chystáte projíždět. V Praze ulice ve Žlípku, stejná situace, také 435 hlásíte. Tady je nějaký karambol. Někde na okraji obce Charváty, jedete-li z té strany od Olomouce, tak s tím počítejte. To samé dojezd do Trnavy, tedy ale té naší české Trnavy. Na Zlínsku právě od Zlína, tam máme čerstvou dopravní nehodu a v Charlových Varech v Jáchymovské ulici, tam, kde jsme se mimochodem před časem potkali u prvního setkání v Bikers Crownu, tak tam někde je taky teď čerstvá dopravní nehoda, tak s tou byste měli být jáci počítat. Jinak koukám i na odpolední špičku, zatím žádná divočina se úplně neděje. Počítejte, že na příjezdu po D5 od Chrášťan už nám začíná váznout provoz, ale není to tím klasickým ořechem, ono před ořechem je dopravní nehoda, ta je tou hlavní příčinou. Nestojí to z druhé strany, respektive nejede to 130 po okruhu od brněnské dálnice, ale není to zase tak, že by to stálo, takže tady v tuhle chvíli je to ještě asi docela dobrý. Počítejte, že výjezd z Prahy ven, jakože na D8 od Hloubětína nahoru na Letňany, tam, že je poměrně hustý provoz a jižní spojka začíná taky trošku housnout, ale, jak říkám, nejsou to kolony úplně nehybné, takže zatím ještě neříkám, abyste hledali objízdné trasy. To by asi nebylo dobře. V tuhle chvíli bych skoro radil při pohledu na dopravní mapy vydržet a procukat.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
1: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
2: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude v Čechách zataženo až oblačno, postupně od západu s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude dopoledne ještě jasno až polojasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Dvě zítřejší dohrávky uzavřou páté kolo první fotbalové ligy. Jablonec nad Nisou přivítá Ostravu a Hradec Králové Plzeň. Zápas v Jablonci začne v 17 hodin a v Hradci o 2 hodiny později. Lidovci se rozhodli podle předsedy strany Jana Grolicha iniciovat hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše. Osloví kvůli tomu další opoziční strany. Podpisy k vyvolání mimořádné schůze dají i poslanci ODS a TOP 09. Podle Grolicha dělá vláda kroky, které nás významně zadluží do budoucna. Nezaměstnanost v České republice v srpnu činila 5%. Zůstala tak stejná jako v červenci. Úřady práce na konci srpna evidovaly 373 891 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 6545 víc než o měsíc dřív. Naopak počet volných pracovních míst proti červenci klesl. Úřady jich nabízely 99 274, o 1658 méně. Údaje dnes zveřejnil Úřad práce. Islandská ministryně zahraničí Gunnar Sdóttirová si předvolala amerického velvyslance na Islandu Longa. Důvodem je mapa, kterou na síti Truth Social zveřejnil americký prezident Trump. Island je totiž na ní, stejně jako řada dalších států, zakryt americkou vlajkou. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte další klasický rock. Má rádiu být.

0: Tak tohle je dobrý, poslouchej. Letadlo nabralo zpoždění, když se muselo vrátit pro partu holek z Hot Peppers, který zmeškali odlet.
1: To je dobrý. By mě zajímalo, co řekli pilotovi.
2: Ano, nás taky. Schválně. Co byste mu řekli vy, aby se vrátil pro vás? Natočte to přes aplikaci Rádia Vín. Odešlete a vyhrajte letenky v hodnotě 20 000 korun kamkoliv. Cílovou destinaci si můžete vybrat klidně až za rok. To by šlo, ne? Každý den jednomu z vás nadělíme podcast na Rádiu Vín.
3: Hot Peppers začínají zážitky už na letišti. Vezmi kámoše, zbalte kufry a vyražte na dovolenou. O zábavu nebude nouze. www.hotpeppers.cz. Z Hot Peppers vám to nikdy neuletí.

Já bych řekl, že Black Sabbath se taky jenom vezou, protože od začátku tohoto týdne jsou favoritem a mají náskok a můžou být úplně v klidu. Vypadá to, že pokud se nestane něco neočekávaného, už takhle při úterku můžu, jak ta Sibyla, tady hlásit, že asi budou Black Sabbath a Paranoid půlnočním albem na příští úterý. Uvidíme. Hlasování není uzavřeno, ale u nich jako můžu říct, že jsou favorité. Za nimi je to podstatně těsnější. I když žádná velká extra změna se tam od včerejška neodehrála. Za Black Sabbath jsou Bad Company s albem Bad Company, ten Jeff Beck's album Blow by Blow, je tam Blaze Bailey ze svojí vlastně solovkou The Man Who Wouldn't Die, tak je Black Label Society a Catacombs of a Black Vatican, anebo Badlands a deska stejnojmena. V naší Bčkové anketě, myšleno tedy Bčkové, jakože všechny kapely a muzikanti mají počáteční písmeno B, tak vybíráte. Vybíráte až do neděle, takže mu není ještě čas, ale na druhou stranu možná už byste mohli takhle při úterku a středě naznačit, jak to vidíte, krom těch Black Sabbath, tam to naznačeno je. Anketu najdete na www.radiobeat.cz, tak na ní hlavně nezapomeňte, býťáci.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Queen a Friends Will Be Friends, ta je právě teď za námi, je přesně v půl páté dohrála tahle ta muzika, já už chystám další, chystám Pink Floyd a Young Lass, dáme Fifth Dimension, dáme taky Kabáty, ovšem pozor, s Kamilem Střihavkou a naživu, to je taková speciální verze magických hub, o kterých tady určitě bude řeč v té příští půl hodině. Než se to celé překulí právě k téhle té další muzice, pojďme si dát tady jednu rychlou dopravní.
1: Na 35,5 kilometru na dálnici z Prahy na Hradec, tak v tom zúžení na konci tam stojí kamion a má trouhelník strašně blízko, takže to není vidět, tak ať si tam vidíte, dají pozor.
0: Taková preventivní, ale dobré o ní vědět. Stejně tak, jakože už nám narůstá takový ten, ne že špunt, ale zpomalení před Brnem na D1, tam řekněme někde od Domašova, to začíná zpomalovat, na D2, to vychází od Blučiny a v opačném směru, tedy od Vyškova na D1, počítejte od Holubic, že je ta doprava taková pomalejší, než by mohla být bývala, kdyby tam bylo bývalo úplně čisto. Tak to je další jedno takové místo, odkud přichází vaše zprávy. Jezděte opatrně. We'll be right back.

vždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli,

Jak jsem slíbil, tak taky činím s touhletou písení, která už vlastně tak trošku speciální byla ještě dřív, než se rozrostlo to množství muzikantů, které se na ní podíleli. Tahle verze totiž, to už jsem říkal a bylo toho z toho, myslím, dostatečně poznat, je totiž takovou speciální spoluprací Kabátu a Kamila Střihavky. Houby magický, v téhle verzi máme za sebou minutu po 4:45 a pojďme k muzice další, je to stihneme dneska co nejvíc. Mám tady Jethro Tull.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka. Vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
4: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde astrolog Richard Stříbný.
3: Buďte u toho, začínáme na čas, protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.
5: Unchain my heart, 'cause you don't care.

0: Joe Cocker a Unchain My Heart. Jsme na konci hodiny, je čas líbit si Pepíka a dát si čerstvé zprávy, po nich třeba Accept nebo Urea Heap a před nimi samozřejmě dopravu.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Hlásíte mi D1 na 173. kilometru směr Praha u Javorku, prý došlo ke střetu dodávky s osobním autem v pravém jízdním pruhu, se řeší tahle ta situace. Na D7 na 46. kilometru je to ve směru na Chomutov u Citolip nehoda dvou aut, které tam tvoří překážku. 20 u Starého Plzence, osobní auto skončilo ve Svodidlech a prý je v tuhle chvíli uzavřeno na místě, tak počítejte s tím, že by tahle informace mohla být stále ještě platná, pokud tudy musíte projíždět, tak si dejte o kafe navíc a vyražte později. Velká města, Praha, Davidský tunel, směr Malovanka, střed nákladního osobního auta, což komplikuje průjezd tunelu. V Plzni Nepomucká mezi Štefánekovou a ulicí Na Mezi, nehoda dvou osobních aut. I tady se vyšetřuje, i tady se překáží, i tady s tím počítejte.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33

0: Radio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude v Čechách zataženo až oblačno, postupně od západu s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle se objeví i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude dopoledne ještě jasno až polojasno, nejvyšší teploty se budou pohybovat od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Dalším asistentem trenéra Santiho Deny u české fotbalové reprezentace bude jeho někdejší spoluhráč Atletika Madrid Radek Babel. Jmenování bývalého záložníka Slávie a národního týmu dnes schválil výkonný výbor FAČR. Španělský kouč si hned při nástupu do funkce přivedl jako prvního asistenta svého krajana Pabla Ama. Řidiči na československé pomezí musí od zítřejší 7. hodiny raní počítat s návratem kontrol. Důvodem je 24-hodinové cvičení, které má prověřit operační plány policie, armády i celní správy. Bude probíhat v celé délce státní hranice se Slovenskem. Tam měří 251 kilometr a leží na ní 27 bývalých hraničních přechodů. Z toho je 17 silničních, 7 železničních a 3 říční. 58-letý Miloš Ouřecký dostal 3,5 roku natvrdo za účast na teroristické skupině. Původní podmínku mu dnes na základě odvolání státního zástupce zpřísnil Vrchní soud v Praze. Ouřecký v roce 2017 vyrazil na Donbas, kde se zapojil do bojů po boku ruských separatistů. Verdikt je pravomocný. Prezidenti Ruska a Spojených států Putin a Trump si telefonovali o skončené misi amerických vyjednávačů, kteří se snaží zprostředkovat mírové řešení války na Ukrajině. Oznámil to Kreml, podle kterého oba státníci hovořili o možné výměně vězňů. Putin také prý seznámil Trumpa s děním na bojišti a americkému prezidentovi řekl, že Rusko nespřádá vůči Evropě žádné nepřátelské plány. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.

No nebudu vám lhát, býťáci, já se velmi těším, zároveň mě to tak trošku mrzí, že to vlastně z největší pravděpodobností bude úplně naposled, protože jednak mě baví muzika kapely Uriah Heep, jednak mě baví členové kapely Uriah Heep, mnozí z nich, jak dobře víme, tak mají v České republice velmi kladný vztah, jsou to prostě fajn chlapi, se kterými jsem měl šanci se několikrát potkat a pozdravit a poklábosit a o to víc mě tak trošku jako mrzí, že už vlastně došlo na to loučení. Magicians, tady ten kouzelník téhleté kapely, tak ten se loučí na celém světě. Kapela je na posledním turné. No a dva koncerty chystá i tady u nás a to už zanedlouho. Pokud byste chtěli se rozloučit vy, co by fandové s kapelou, tak si můžete vybrat, jestli 29. října v ostravském Gongu a nebo jestli o den později 30. října v pražském O2 Univerzu. V každém případě to jsou dvě zastávky nejbližší kapely Uriah Heep v rámci právě toho jejich závěrečného tour, které se tady zjevují v rámci Beatlife cyklu, takže se tam doufám uvidíme v hojném počtu. Je to taková moje osobní pozvánka na to, abyste vyrazili na koncert kapely Uriah Heep. A pokud někde u vás blízko hraje Strejda Tomáš s Kurcipiskem, tak tam vyražte taky.

0: Mike Oldfield na rádiu Beat. Magic Touch dohrála 2 minuty před 17:30. Menšinové sporty, jak koukám tady kolem sebe, už jsou nachystány, tak já chystám k tomu třeba slate, abychom se měli na co těšit, co se muziky týče. No a co se dopravních informací týče, tak těmi taky můžu posloužit takhle v pozdním odpolední.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Hlásíte se z několika v rámci regionu Beatu. Teď čerstvě třeba Těšnovského tunelu na Praze 1 ve směru na Dvořákovo nábřeží. Tam máme 2 osobní auta v sobě a že to tam překáží, no tak to vám nemusím říkat. Zvlášť pokud v tuto dobu tam projíždíte každý den, tak víte, co vás tam asi čeká. Tak to je jedno takové. Dojezd do obce Podhradí od Jičína, tam máme nehodu 2 osobních aut. Vyšetřuje se v Brně v Kotlářské, vyšetřuje se v Plzni v Republikánské. Taky je Pražský okruh D0 Exit 26, což je tedy ten sjezd a bavíme se o směru na D7, tam máme nějaký karambol, to jsme někde na Praze 6, počítejte s tím, že se to tam může řadit. V Plzni Vjateční je pak ještě jedna nehoda, taky jsou to zřejmě, jak jsem pochopil, 2 osobní auta, jděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Vysočinové sporty na rádiu Beat.
1: Naši parašutisté uspěli na mistrovství světa v klasickém parašutismu. České ženy získaly stříbro v týmové soutěži se skoku na přesnost a Dukla Prostějov vyhrála soutěž v přesnosti. V kombinaci se skoku a akrobacie ve volném pádu pak prostějovští parašutisté vybojovali stříbro. Plochodrážník Jan Kvěch skončil druhý ve druhém závodě mistrovství Evropy v německém Gistrově. Ve finále ho porazil jen Polák Janovsky. Bejsbolisté Hrochu Brno vyhráli třetí finále nad Kotlářskou 9-4. V sérii se tak ujali vedení 2-1 na zápasy. Mistry republiky v plážovém volejbalu se v Praze na Ládví stali Perušič se Šépkou a Svozilová se Štochlovou. Přípravný basketbalový zápas mezi Brnem a Slovenskou Handlovou se nedohrál. Hostující tým v 27. minutě za stavu 60-55 odešel z palubovky na protest proti výkonu rozhodčích. Finálový turnaj charitativní série Seven Cup Golf Tour se uskuteční v sobotu v Beřovicích. Letošní ročník pomáhá postižené Zuzance. Poslouchali jste menšinové sporty na Beatu.
0: Radio Beat.

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 29. Mezi Pedrem a Bendou. Rok 2002 až 2004. Čte Honza.
2: S Pedrem jsme se stali poměrně zavedenou klubovou a festivalovou kapelou. Hráli jsme hodně, všude a někdy v hlavních časech. Sice se ještě občas stalo, že na vlastní koncerty nepřišlo hodně lidí, ale zmizely vyložený průsery. Docela jsme si užívali tenhle stav. I bez toho, že by nás hráli v rádiích nebo někde rotovali naše klipy, jsme měli poměrně dost silnou klubovou a festivalovou základnu, kterou jsme si postupně získali častým koncertováním kdekoliv. Taky ta kapela začala vydělávat, takže jsme se všichni mohli prohlásit za profesionální muzikanty a svoje původní povolání pověsit na hřebík. A mohli jsme si dovolit zaplatit vlastního zvukaře, což byl náš dlouholetý sen, neboť když kapela nemá svýho zvukaře, je na místě odkázaná na cizí lidi, kteří to mají kolikrát na háku. Jednou jsme dokonce přijeli na takovou akci, kde byly zapojený dráty a u nich cedulka: musel jsem odjet, nazvučte si to sami. A teď s náma jezdil a za mixpultem seděl Jirka Kliment, asi o 10 let starší kluk, který byl jinak posluchač dřevního roku. V podstatě vzorný chlap se smyslem pro přesnost a zodpovědnost, co nosil slipy, málo pil a nikde se netoulal. Takže ne úplně naše kategorie, ale naší kapelu měl rád a my jeho taky. Ale nebylo všechno jenom pozitivní. Přestože kapela šla, co se týče návštěvnosti, nahoru, tak prodeje naší hudby, což hlavně zajímalo vydavatelství Sony, tomu neodpovídali. Nejen, že jsme nikdy neprodali hromadu desek, ale taky v té době začaly celosvětově dost strmě klesat zisky z prodeje CDček. A to i proto, že se ve velkým rozjelo jejich kopírování. Spousta lidí mělo běžně v kompech vypalovačky a internet už byl v celku zavedenou záležitostí. A přestože probíhaly kampaně s názvy kopírování zabíjí hudbu a podobně, tak všichni stahovali, kopírovali a vypalovali. A na firmách vládla panika, propouštělo se a ořezávaly se rozpočty. No a my, jako nemoc rentabilní kapela, jsme byli první na řadě. Přestože jsme na Sony měli velmi dobrý vztahy, tak když přišel čas natočit čtvrtou desku, dostali jsme oproti těm předchozím míň peněz na studio, na klip, na chlebíčky, prostě na všechno.

Áno, venále se zapalovat, že Frank Zappa, ten je nabíto za námi. Joe's Garage dohrává, ještě se nám tam určitě vejde Bryan Adams, ale zároveň je taky čas říct si, že pokud máte nějaké postřehy k dopravě aktuální v regionech beatu, tak teď je třeba ta správná chvíle dát vědět mě a já díky tomu zase dám vědět těm ostatním beatákům, kteří jsou na cestě někde za vámi a kterým ta vaše informace může pomoct v rámci objížděk nebo naopak neobjížděk, hledání správné trasy a být rychleji tam, kam míří. Tak můžete, jakkoliv, já zmíním z těch všech kontaktů teď třeba ten jeden telefonický 210 32 33 34.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Pojďme na to, býťáci. Laška přišla z D5-ky, moc si nejsem jistý, jestli ji chápu, ale budu ji citovat. Z důvodu dopravní nehody je uzavřena kolektorová nájezdová větev exitu 73 Černice ze silnice první třídy číslo 20. Je to ve směru na Německo, nebo chcete-li na Plzeň, je to tady mezi sjezdy Černice a Ejpovice. Tam v tuhle chvíli neprojedete, tam se v tuhle chvíli řeší tahle ta situace, která přišla před pár minutami, potvrzená ještě navíc taky z ředitelství silnic a dálnic, takže oficiálně je tohleto informace platná. Počítejte s ní. Jedete-li na lavičky od Žďáru, vyhýbáte se dopravní nehodě. Vyšetřuje se v Bruntálu v Rýmařovské ulici, tam je nehoda. Dvou osobních aut, Friedland nad Ostravicí, Harcovská ulice, to je další jedno místo, ze kterého mi býťáci hlásí dopravní nehodu dvou osobních aut, a ještě zmíním silnici 54 u obce Horní Němčí v okrese Uherské Hradiště. I tady máme čerstvou jednu dopravní nehodu, spoustu pohybu kolem ní. Projíždějte, prosím, býťáci s maximální opatrností tímto místem a počítejte, že tam také můžete nabrat nějaké to zpoždění.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bít.

0: Radio Beat. Počasí.
1: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude v Čechách zataženo až oblačno, postupně od západu s deštěm nebo přehánkami, ojediněle se objeví i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude dopoledne ještě jasno až polojasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Finále MOL Cupu se i v této sezóně odehraje na stejném místě. Výkonný výbor Fatscher znovu vybral stadion v Hradci Králové, který hostil rozhodující duel už minulý ročník. Úředním termínem finálového utkání je středa 12. května příštího roku. Prezident Pavel dnes přijal na Pražském hradě ministra zdravotnictví Vojtěcha. Jednali o chystané vládní reformě zdravotnictví, připravovaných změnách zákonů i možnosti očkování v lékárnách. Hlava státu podle ministra s předloženými návrhy souhlasila. Podle Pavla debatovali také o výstavbě nové nemocnice v Praze. Prezident upozornil na rizika, pokud bude nemocnice deklarována jako vojenská. Dosavadní průzkumné práce sanační firmy Dekonta v bývalém vojenském prostoru na Klatovsku nezjistily žádné látky historicky používané jako chemické zbraně, třeba i perit nebo sarin. V lokalitě nebyly nalezeny ani nádoby s jedovatým plynem Fosgen. Uvedl to Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Poslanec za motoristy Filip Turek včera tvrdil, že do půdy proniká i perit. Večer pak své tvrzení změnil na Fosgen. Později své prohlášení upravil ještě po třetí. Na sociální síti X uvedl, že jde o látky, které by se mohly za určitých okolností změnit vědovatý plyn Fosgen. V Bosně a Hercegovině bojují hasiči s několika požáry. Plameny už za poslední dny spálily nejméně 25 000 hektarů lesa a další vegetace. Hustý kouř se rozšířil po celém regionu a vytvořil bílý opar viditelný až z chorvatského dalmatského pobřeží. Na pomoc pozemním jednotkám dorazila i hasičská letadla. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte starý dobrý Big Beat. Na rádiu Beat.
0: 6 o'clock rock. Na rádiu Beat.

Má to něco do sebe, tahle ta 60. Nevím jak vás, ale mě to baví hodně a vás předpokládám taky podle těch všech zpráv a reakcí a nápadů na to, co si pustit třeba příště v Six O'Clock Rocku. Dneska to byly Animals, Don't Bring Me Down, to byla ta otvírací hned po zprávách s Pepou. Tohleto stará, dobrá, osvědčená melodie Baby, Now That I Found You, podepsaná v 60. letech krom jiného právě v téhle verzi kapelou The Foundations, tu jsme přihodili do dnešního Six O'Clock Rocku tady na beatu. No a ještě jednu takovou tanečnější bychom si dát měli a mohli samozřejmě. Tak to obvykle bývá, ne že by to bylo úplně železný pravidlo, ale většinou to tak vyjde, že taková, řekněme, rock'n'rollovější záležitost přichází na závěr těch 360 po 6. No a i v tomhle případě můžu říct, že to je melodie osvědčená, vyzkoušená, fungující i takhle v těchto časech, které jsou těm 60 celkem na hony vzdáleny. Chris Montez, Let's Dance.

0: Tak tohle je dobrý, poslouchej. Letadlo nabralo zpoždění, když se muselo vrátit pro partu holek z Hot Peppers, který zmeškali odlet.
1: To je dobrý. By mě zajímalo, co řekli pilotovi.
2: Ano, nás taky. Schválně. Co byste mu řekli vy, aby se vrátil pro vás? Natočte to přes aplikaci Rádia Vík. Odešlete a vyhrajte letenky v hodnotě 20 000 korun kamkoliv. Cílovou destinaci si můžete vybrat klidně až za rok. To by šlo, ne? Každý den jednomu z vás nadělíme podcast na Rádiu Beat.
3: Z Hot Peppers začínají zážitky už na letišti. Vezmi kámoše, zbalte kufry a vyražte na dovolenou. O zábavu nebude nouze. www.hotpeppers.cz Z Hot Peppers vám to nikdy neuletí.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Deep Purple na rádiu Beat, jejich Bloodsucker, ten dohrává. Bude Vítoskop za chvíli, po něm Ronny James Dio a Stouni.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Teď si řekneme taky, že na jižní spojce bude asi rušno, i když ona ta doprava tak nějak jako polevuje v tomto čase. No ale přibyla nám tady dopravní nehoda. Je to v podstatě někde na úrovni Lanového mostu, to znamená někde mezi Štěrboholy a Záběhlicemi, tak nějak přesně v půli cesty počítejte. Je to tady směr na Štěrboholy nebo na Černý most, že tady nám ta doprava může váznout. Zatím to není úplně dramatický, ale na chvilku tam postojíte, než se prosmíknete tímhletím místem. To je jedno, které mi hlásíte. Takhle řekl bych skoro až na večer. Další jedna může být ze severozápadní ulice Římská 1 v Praze 4. Tam se řeší nehoda dvou osobních aut. Na 55. obce Lužice na Hodonínsku. Tam máme další jeden karambol, dokonce z několika zdrojů tady ověřen, že se tady vyšetřuje. Přes Zichovským tunelem Dobřížská ulice směr na Barandák na Praze 5. Tam se vyšetřuje. A taky na příjezdu do Frimburka po 163. ve směru od Českého Krumlova. Tam je taky jedna čerstvá dopravní nehoda, o které byste měli vědět.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám u Vítoskopu přeje Pepa Lábus. Motorkáři můžou být ještě tuto a příští sezónu v klidu. Proč nám prozradí kolega Luboš Dvořák?
2: Stavba hloubeného tunelu v Jizerním v Telně na hlavním tahu mezi Mělníkem a dálnicí D10, který má nahradit romantické serpentiny pod zámkem Stránov, se posouvá. Důvody jsou jasné, je to tvrdší podloží, než se očekávalo. Proto musí být použita trhavina. Odstřely nesmí v žádném případě poškodit památku stojící staletí v těsném sousedství. Termín dokončení se tak odkládá až ke konci příštího roku. Kdo z toho však nemá radost, jsou místní obyvatelé a řidiči kamionů, stojící v kolonách nebo krokem jedoucí těsně kolem domů. Podobný, ale ražený hřebeňský tunel je už roky nad Moravskou Třebovou.
0: Vítoskop.
1: Firma Antares využije v mikroreaktorech elektroniku ze závodních monopostů. Osvědčená automobilová technologie zrychlí vývoj a ušetří finanční prostředky. Kompaktní reaktory začnou dodávat elektřinu pro vojenské základny v roce 2028. Americká firma uzavřela 1. září partnerství s britskou společností Motion Applied. Ta bude dodávat výkonovou elektroniku určenou k převodu energie. Technologie vychází ze zkušeností z motorsportu, kde musí zvládat rychlé změny zatížení a náročný provoz při zachování účinnosti a spolehlivosti. Firma Antares díky tomu nemusí vyvíjet každý díl od nuly. Hlavní výhodou je objem výroby. Antares uvádí, že se elektrický výkon jeho reaktoru pohybuje v podobném rozsahu jako pohonné ústrojí supersportů. Tolik z Beatoskopu. Teď si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat.

Waiting on a Friend je muzika, která dohrává a vlastně tak trošku popisuje i to, co se bude dít dneska tady na beatu. Já už čekám pomalu, ale jistě na Dana Kohouta, tedy na přítele Dana Kohouta, který mě bude střídat, ne teda v 7, ale až v 8. A to znamená, že já tu dneska do 8 zůstávám a po 7 si dáme zase pohled do světa těch kapel, o kterých se nedá rozhodně říkat, že by to byly legendy, protože jsou ten protipol, jsou to naděje, jsou to kapely naše, jsou to kapely méně známé. A jsou to, myslím, kapely zajímavé a bude to, myslím, taky velmi pestré. Teda zvlášť pro ty, kteří rádi objevují nějaké nové talenty. To po 7. Přítel Dan Kohout mě vystřídá až v 8 a ten bude čekat na přítele Richarda Stříbrného. Dneska to bude, myslím, velmi zajímavá zpovědnice. Třeba dojde, co já vím, i na nějaké vaše dotazy k tomuhle tomu tématu a těch dotazů mě třeba samotného napadá docela dost. Richard Stříbrný je jeden z nejrenomovanějších astrologů v České republice, tajemník astrologické společnosti, ale taky publicista a muž mnoha dalších profesí a hlavně koníčků. Tihleti dva spolu zaplní vysílání od 8 do 11. No a pak to převezme Radim Hladík s Blue Effectem a společně si užijeme celé album Svět hledačů tak, jak jste si ho zvolili mezi těmi alby půlnočními.

Přiznám se, že to nebyl úplně můj záměr, ale tak to prostě časově vyšlo, že česká muzika ukončuje naše úterní odpoledne tady na Beatu, aby česká muzika otevřela náš beatový podvečer. Jenom teda právě tady dochází na ty protiváhy, protože Ivan Hlas, to je bez zesporu legenda, ten nemá v naději Beatu co dělat, ten už si za ty roky vybudoval tu pozici té rockové hudební legendy. Zatímco ti, kteří budou hrát za malou chvilku tady na Beatu, tak jsou právě, v podstatě můžu říct obrazně, tak jako na začátku té cesty. A k těm legendám teprve míří, některým se to podaří, některým ne. A jestli se jim to podaří, no tak to záleží na tom, jestli zaujmou dostatek hudebních rockových fanoušků. Což jste vy, Beatáci? Naději Beatu jsou nachystány, za malou chvilku se do nich pustíme, dejte mi pár minut, já si to připravím a budeme hrát.

0: Radio Beat. Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytí. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různé barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem logo.
1: Naděje být

0: Beatu.
1: Jak jsem před malou chvilkou slíbil, tak se tady na Beatu také stalo. Všechny klasiky rockové jsme uklidili do beatových archivů, abychom se mohli věnovat neklasikům, tedy těm, které bez ohledu na jejich věk či nějakou služební délku v rámci muziky můžeme považovat za kapely méně známé, tuzemské, zajímavé a zkrátka nadějné. Proto jsou v naději Beatu. A dneska musím říct a pochválit se tak jako na začátek, že to bude skutečně velmi pestrá směsice. Už to, čím jsme začali, myslím, že byla muzika zajímavá a můžu citovat a rovnou taky, když jsem u toho chválení, tak pochválit Zuzanu za to, jak má pěkně zpracovaný web, protože tam se skutečně dozvíte víc věcí a nemusíte je úplně lovit někde po internetu. Tak tady je takový odstavec, který je nadepsán větou, když se mluví o štěstí, slyším hudbu. Zpěvačka, skladatelka, textařka Zuzana H. v březnu roku 2023 vydala debutovou desku s názvem Svět je jinak. Můžete si ji poslechnout na všech platformách, jako je YouTube, Spotify, Apple Music a tak dál. To je napsáno tady úplně v tom začátku téhleté stránky, která nese adresu takovou, aby se člověk pamatoval, zuzanah.cz. Jo? A dozvíte se tam i další věci takhle v bodech. Zpívám od 10 let, začala jsem se hudbou učit nejprve na základní umělecké škole v Říčanech a Velkých Popovicích, obě Zušky jsem studovala paralelně se základkou. Zpět jsem v tomto období studovala operní, je tady třeba připsáno. Pak další bod. Po absolvování jsem nastoupila na konzervatoř v Praze, kde jsem studovala rockový a popový zpěv. Začala jsem více vystupovat s oddělením a už při studiu jsem rozjížděla různé projekty, kterým vedou odkazy. Zpívala jsem i covery od známých zpěváků a zpěvaček, už tam ale vznikla má vlastní tvorba nebo různé projekty, například Double Trouble, Zastav se na malou chvíli a tak dál. Po absolvování konzervatoře jsem nastoupila na vysokou školu obor literární psaní, protože psaní textu i příběhu mi je velice blízké. V roce 2023 jsem vydala debutové album s názvem Svět je jinak. To najdete i tady v sekci na webu. V albu naleznete písně převážně popové, najdou se tam ale i rockové kousky. Vlastně jsem z žánry nešetřila, proto myslím, že se v některé písni každý z vás najde. A tak to pokračuje dál v celém tom webu Zuzky, kde najdete spoustu věcí od právě těchto těch informací přes e-shop, koncerty, galerie a tak dále. To, čím jsme začali, byla právě ona a její píseň nazvaná Gaia. Tak tady to je první zářez v dnešní naději Beatu, u které vás zdraví Standa Rubáš, a pokračovat s muzikou Zuzany H. budeme dál v písni nazvané Mary Jane. No, ono už tady bude trošku poznat v kontrastu těch dvou skladeb, jak to ta Zuzka s těmi žánry vlastně má.

0: Naděje beatu.
1: Zuzana H. na rádiu Beat v rámci Naděje beatu, to je to, co právě teď dohrálo. My se posuneme prstem po mapě někam úplně jinam. K vlastně takovému velkému návratu, protože jestli já se nemýlím, tak od roku 2012 tam vznikala poměrně velká díra, která se teď zacelila. Zacelila se písní, kterou právě z těch starých časů můžete znát, ale v nové podobě. Jinou budu citovat tady z e-mailu, který říká toto. Rádi bych představili nový singl brněnské rockové kapely Creeps, I Will Follow You, který vychází 4. září, takže velmi čerstvá věc, společně s ručně kresleným animovaným lyric videem, což je pro vás takové počťouchnutí k tomu podívat se právě třeba na YouTube kapely Creeps, abyste si mohli užít i tu vizuální složku. A dál je tady třeba připsáno toto. Creeps se v roce 2026 vrátili po delší pauze na scénu s novou tvorbou, produkcí i vizuální identitou. Předchozí single Two Against the World začal postupně získávat posluchače i mimo Českou republiku, dostal se do zahraničních rockových rádií, médií, Spotify playlistů, přičemž výraznou odezvu kapela zaznamenala především v Latinské Americe, zejména v Brazílii, Mexiku a Kolumbii. Skladba zároveň začala organicky růst prostřednictvím algoritmických doporučení Spotify a tak dál. To jsme se tady vydali v podstatě na takovou technickou cestu komentování tohleto. Ale co je důležitější, je tady ten odstavec, který říká, Creeps vznikli v Brně v roce 2004 a během své první éry vydali 3 studiová alba Destiny, Forgotten Desire a Delete as Appropriate, to bylo v roce 2010. Po letech se kapela vrátila s cílem navázat na svou historii a zároveň posunout svůj zvuk směrem k současnému modernímu rocku a oslovit posluchače i mimo Českou republiku. Tak my se teď pokusíme oslovit posluchače hlavně tady v České republice tím, že si Creeps představí i hudebně. Dáme si právě to, co jste slyšeli, Two Against the World a taky I Will Follow You, tyhle ty dvě písně.

Creeps na Radio Beat dohráli a my se můžeme posunout k muzice další, což bude muzika kapely St. Johnny. Úplně jinak budeme hrát, úplně změníme ten žánr. A já ocituju třeba tohleto. St. Johnny je kapela hrající rock'n'roll, boogie a blues. Honza Stehlík založil kapelu v roce 2005, inspirován svými cestami po Spojených státech amerických. Jeho syrový pěvecký projev, texty ze života a energická rytmika tvoří vysoce chytlavou směs. St. Johnny vystoupil v roli předskokana bluesových legend, jako třeba Charlieho Musselwhitea, Lauryho Bella, Paula Lambda, Annie Popovic a dalších. V repertoáru převážuje vlastní tvorba, kapela vystupuje doma i v zahraničí a v roce 2017 vydala CDčko Rollin' and Ridin'. A pokud se nemýlím, tak teď aktuálně vydává CDčko nové. Dáme si St. Johnny, ještě by se slušelo říct, že Honza Stehlík, řečený Johnny, je tady kapelníkem hrajícím na kytaru a zpívajícím, pak je tam Milan Schmidt na basu, Kamil Němec na bicí a to vlastně stačí, páni si jako trio vystačí úplně parádně. Což konec konců dokážeme hned za malou chvilku dvěma písněmi, které si pustíme v češtině od St. Johnny. Jedno se bude jmenovat Nebe počká, ta druhá se potom bude jmenovat Hey.

0: Naděje beatu.
1: St. Johnny jsou za námi, tedy tak trošku blues, tak trošku rock and roll. Tohle všechno, co se skrývá v jejich muzice, doznělo a my si dáme muziku zase úplně jinou. Z úplně jiných žánrů a taky úplně jinak působící. Už jenom proto, že v čele kapely nebude chlap, ale ženská. Protože ona ta vlastně ženská je důležitá a je to vlastně taková celá kapela. Řekl bych, bez ní by to zkrátka nešlo. Inu, co to tady máme nachystaného dál v Naději beatu pro dnešek? Máme tady zpěvačku, to v první řadě a to bychom si asi měli říct Heather, neboli vlastním jménem Hedvika Helena Petrková. Je česká zpěvačka, která interpretuje hudbu v češtině i angličtině, zaměřuje se především na poprokový žánr, je známá svým výrazným altovým hlasem a charakteristickým černým pruhem přes oči, který se stal jejím vizuálním symbolem. To samozřejmě uvidíte ve chvíli, kdy se půjdete na ní podívat živě, v rádiu ta černá čára tak jako trošku zaniká. Krátké kurikulum vitae říká, že k hudbě měla blízko již od dětství. Nejprve hrála na zobcovou flétnu, později se věnovala hře na housle, v 11 letech zvítězila v pěvecké soutěži a začala se intenzivně věnovat zpěvu. Po neúspěšných talentových zkouškách na pražskou hereckou konzervatoř nastoupila na střední školu bezpečnostně právní, přičemž navštěvovala i lekce populárního zpěvu a herectví. Účinkovala v komparzech a epizodních rolích českých i mezinárodních seriálech a filmech, vystupovala jako solová zpěvačka v hudebních projektech a v 21 letech nastoupila, to je docela zajímavá část, do armády České republiky, kde sloužila 8 let. Během posledních let služby začala spolupracovat se skladatelem a aranžerem Pěterem Šašinským na novém hudebním projektu. V roce 23 ukončila vojenskou kariéru a od té doby se věnuje hudbě profesionálně. Se říká tady krátce v takovém životopisu Heather, která potom vede dál a dál se větví i k muzice, album a všem těm odbočkám, které Heather na svém hrbu, pokud to takhle tady u dívky můžu říct, tak má. Co je důležité, že i od Heather já tady mám dva singly, tedy dvě ochutnávky, tedy dvě skladby, na kterých si můžete sami na sobě otestovat za, jestli vás tahle muzika takhle dělaná baví a zároveň si odpovídá tomu, co já jsem tady před malou chvilku citoval z toho životopisu. Nebudu to tady dál zdržovat povídáním, dáme si Heather. Dáme si věc, která se jmenuje Till the End a pak si dáme věc, která nese název Who is That?

Naděje beatu. To byla Heather na beatu a v naději beatu a my jdeme pomalu jistě do finále za kapelou, která pro dnešek bude v naději beatu poslední. Zároveň je potřeba v rámci jejího představení si říct, že kdybyste ji hledali, tak musíte jít přesnou cestičkou po tom internetu, protože by vás nepřesná cestička mohla svést úplně někam jinam, než byste chtěli. Ten vtip totiž spočívá v tom, že ta kapela, kterou to dneska uzavřem, se říká Café 80. Zřejmě se to, jak jsem pochopil, tak i vyslovuje, ale píše se to cafe apostrof 80. Zatímco, když uděláte cafe 80 apostrof, tak jste někde úplně jinde a jste u klubu Café 80s, který s tím vlastně nemá nic moc společného. Takže to je potřeba sříct na začátek. Jo? Café 80 hledáte jako kapelu. No a oni o sobě velmi stručně na svém Facebooku říkají toliko, že jsou energická party kapela, která přináší jedinečný zážitek v podobě akustických unplugged verzí známých hitů 80. a 90. let minulého století. Kapela staví na přirozeném zvuku akustických nástrojů, více hlasech a energii, která vzniká přímo na pódiu, ale zároveň mají takovou malou odbočku k tomu, že se přeci jenom pustili taky do své nějaké vlastní muziky. Chybí jim bezpečnostní certifikát na webu, tak doporučím, abyste web klidně přeskočili, tam vás prohlížeč se nepustí, ale na sociálních sítích od téhleté kapely najdete spoustu věcí, fotek, hlavně videí, takže i dalších zvuků, nejen těch dvou skladeb, které vám já tady můžu teď v těch příštích minutách pustit, které, jak jsem pochopil, při svém putování po internetu patří mezi ty vlastní a zároveň nejčerstvější. A jmenují se Spověď, to bude jedna. Ta druhá taková veselá nese název Kámošky z Gimplu, která pro dnešek tu naději beatu uzavře a my si slíbíme, že se uslyšíme zase za 14 dní s další várkou nové, čerstvé, nadějné muziky v naději beatu. Ale jak víme, než půjdu si po svých, bylo by pěkné a slušelo by se, abych udělal i rekapitulaci, cože už tady dneska bylo a cože jste dneska slyšeli. Tak první dáma na holení byla pro dnešek Zuzana H., a písně Gaia a Mary Jane. Pak jsme tu měli brněnské Creeps se skladbami Two Against the World a I Will Follow You. Byli tady St. Johnny a skladby Nebe počká a Hey Ombre. Před malou chvilkou Heather, Till the End a Who is Dead a Café 80 si dáme právě teď. Spověď a Kámošky z Gimplu odehrají. Naděje bude uzavřená a já budu napětě čekat, co mi zase přibyde v mojí mailové schránce, protože vždycky takhle po naději beatu se tam objeví nějaké nápady na často velmi, velmi zajímavé kapely, na které bych se měl podívat, které bych neměl přehlédnout, které bych se rozhodně měl poslechnout, nebo klidně rovnou i pozvat sem do studia beatu, které mi posíláte na mailovku standa@radiobeat.cz. Já vám za to děkuju a těším se, co vymyslíme společně na příští

0: odpuste, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
3: Přátelé, je úterý, je 20 hodin a 3 minuty, jak to vždycky říkám, po týdnu. To znamená, že začíná roková zpovědnice. Jak víte, hosté jsou různí. Herci, muzikanti, vědci a další různí kejklíři. V každém případě dnes to bude velice zajímavé povídání, protože, a teď budu trošku tajemnej, mnozí z vás už z upoutávky víte, kdo je dnešním mým hostem, ale kdo nevíte náhodou, tak budu tajemnej trošku, jo. Tak budeme se bavit o těle a duši, budeme se bavit o karmě, budeme se bavit o, jak bych to řekl, vlastním povaze, kterou můžeme ovlivnit i to, co říkají hvězdy. Takže řeč bude i o hvězdách, jak hvězdy ovlivňují náš život. Od kolíbky až do smrti. A to pozor, ne jen obecně jako skupiny v různých znameních zvěrokruhu, ale i detailně pro každýho z nás, protože každý z nás má svůj osobní horoskop, který je samojediný a odlišuje se od ostatních. Jako třeba, já bych to přirovnal k tomu, otisky prstů. Nikdo nemá shodný otisky prstů s nikým jiným na světě. Tak to prostě je. Každý má svůj originál. A tak je to i z horoskopy. A jestli kecám, tak mě to může potvrdit nebo vyvrátit tedy můj dnešní host. Já ho představím za pár okamžiků.

0: Roková spovědnice.
1: Tak, je tady Roková spovědnice s mým dnešním hostem a to je strašně zajímavý člověk. Je to velice uznávaný astrolog Richard Stříbrný. Ríšo, já tě tady zdravím. Čau.
2: Díky za pozvání, rád jsem přišel mezi rockery a beatníky, že v rockové hudbě jsem vyrůstal.
1: To je fajn a to je dobře, protože to můžeme doprovodit muzikou, která je nám blízká všem tady, jak jsme. Ale já jsem tak, když jsem tě studoval, ne, že bych jako byl nějaký jistobák, ne, já jsem jako se tak zajímal o tvoji osobnost, tak ty nejsi astrolog, to je takový strašně zjednodušený tě takhle charakterizovat. Já bych řekl, ty jsi astrolog, filozof, můžu, neurazíš se za to slovo filozof.
2: Ne, vůbec ne, já bych sám sebe charakterizoval jako duchovně založenou vědce, protože mám na sebou 18 let vědecké práce, elektrochemický výzkum korozních procesů, ale zkoumání neživé hmoty mě neuspokojovalo mého spurného a zvídavého ducha, tak jsem paralelně už za bolševika zkoumal vlivy nejenom energií fyzikálních, ale i planetárních, duchovních, na ty bytosti zvané lidi, na téhle jedné z bilionů kouly, které se řítí široširým vesmírem.
1: Teď jsi to řekl teda opravdu vědecky. Aha, mnozí z nás, já se k ním počítám, nám lajkům, tam mě zaujala a možná nejen mě, byla pro mě trošku nepochopitelná ta tvoje formulace, jak jsi to říkal, z těch věcí, z té astronomického pohledu.
2: Jo.
1: Co to znamená, teda, že tě zajímá studování lidí z toho pohledu? Ty jsi to nějak formuloval, já si to nepamatuju.
2: Formuloval jsem to tak, že jsem se naučil vnímat po desítkách let a desítkách tisíc horoskopů, které jsem sestavil a vyložil a pozorování desítek tisíc lidských osudů, že jsme nesmrtelnými dušemi, smrtelných tělech, určitých druzích biologického skafandru, kráčíme po té zemi a teď většina lidí neví, proč se jim tu něco přihází, proč ten zakopne a zlomí si nohu, proč tam ten spadne k nohám krásné ženě, pohledne jí pod sukni a řekne, madam, vy se mi líbíte a za chvilku je svatba.
1: To je krásný stav. Jako,
2: jo, čili tahle země jsem zjistil, že pekro, ráj i očisté dohromady, jo, pro ty duše. Je to takový trenažer pro naše duše. A ti, kteří nás zkouší, abychom popošli v těch lekcích výše, jsou planetární bohové. Dřív jsem to bral fyzikálně jako fyzikální entity a dnes dané už je vnímám jako duchovní entity, které se řídí při naší výchově krédem, které mi říkala má ostravská učitelka, kam jsem chodil do základní školy, když jsem tam zlobil, hřmotná ostravská baba, když jsem mluvil ve vyučování, přišla na mi facku, až jsem byl celý rudý, poníženým bolestí a lítostí.
1: Ani planetární bůh tě
2: řekla mi krédo, které já dneska říkám s chutí svým klientům a studentům, no, chytrému napověz, hloupého však trkni, čili když ta výchova Dana, Sáry, Richarda nejde po dobrém, no tak ty vyšší síly přitvrdí a jejich záměrem není nás tu mučit a ničit, ale vychovávat. Jo. Čiže já jsem se naučil vnímat jako naše učitele a naše duše jsou v skafandrech s limitovanou životností a měli bychom v těch cyklech času, co nám zbývají...
1: To je náš život.
2: To
1: je náš,
2: tomu se říká lidský život.
1: Ano.
2: Cykly času ducha v těle, které stárne. No a postupem toho času zažíváme ráj, peklo, očistec. Ráj, když se zamilujeme, vrhneme se na vrnadnou ženu, my samci heterosexuální.
1: Co je očistec, co mě nevysvětluje.
2: Očistec, to znáš, to jsou tisíce všedních dní, kdy děláš blbosti, co tě nebaví, dostaneš za to pár peněz, kupuješ si ptákoviny, co nepotřebuješ.
1: Jasně.
2: A častí běží. No a peklo je, když ti vlaguje nohu, spadne ti na hlavu meteorit a podobně.
1: A nebo
2: když ta výchova nejde po dobrém, tak hol ti přerazí nohu nějaký.
1: A nebo když je manželka až příliš protivná.
2: Jo,
1: jasně.
2: Něco takového.
1: Ale prosím tě, chtěl jsem se zeptat, jestli je tam ta paralela. Planetární bohové, jak jsi říkal.
2: Ano.
1: Dá se to pochopit jako paralela s těmi bohy tradičními, jako je Allah, Ježíš nebo ne. Buddha, nebo to chápu blbě?
2: Podívej, nechápeš to správně po těch desítkách let. Hele, za minulého režimu jsem tam 18 let dělal to výzkumáku, čas líně plynul a já jsem prostudoval všechny myšlenkové systémy, co lidstvo vymyšlelo v pracovní době. Mimo jiné buddhismu.
1: U soustruhu třeba.
2: Jo, tak samozřejmě já jako výzkumník a vědec v bílém plášti jsem měl svůj kancelář, čas líně plynul, tomu americkému kredu, času, peníze jsem se smál, až jsem se za břicho popadal, že jsem měl 1500 čistého, nikdo mi nic nepřidal, no a tak jsem si mohl aspoň v tom volném čase dělat, co chci. Jo.
1: Takže přemýšlet.
2: Takže přemýšlel jsem a dospěl jsem k jednoduchému názoru, že jediný smysluplný světonázor je takzvaný panteismus nebo monismus, který říká zjednodušeně toto. Ten do nás stvořil, ten ajťák s bilionykrát vyšší vypočinní kapacitou, než si ty dáme, nebo já jako malý Richard, je ten mocný duch, kterému můžeme říkat stvořitel. Ajťák číslo jedna, nebo u počítače číslo jedna, který stiskl klapku, přišel velký třesk, a on jako architekt celou vesmíru to celé vytvořil. Veškerou hmotu a energii v něm. A tvůj duch, který nám je zírá spoza brejlí, z očí Dana Kohouta, no, prostě byl a je a vždy bude jeho součástí. Stejně jako můj nebo přísedící Sáry. Paroh nebo hrdina, všichni jsme jedna nejen rodina. Na téhle kouli, ale v celém vesmíru jedna rodina. A teď přikročím k tomu rozdílu. No. Protože my jsme pachulci vychytralí, lstiví, kteří po dobrém, to s nima mnohdy nejde ta výchova, no tak vyšší síly musí přitvrdit. A pak to začne bolet. Čili, jak píše Platon v dialogu Demiurgos a ta Critias a tam říká, že Demiurgos, tvořitel, vtiskl do planet část své duše a učinil z nich naše vychovatele. Každému dal do popisu práce nás v nějakém oboru školit. Jo, a když ta výchova nejde po dobrém, začne to bolet. A ti vychytralí pachulci zvaní lidi musí prožívat bolest duše a těla, úrazy a nemoci, že jinak by nebyli dobří. Když nám je nejhůř z pravidla, slibujeme hory doly, že se napravíme a budeme lepší a lepší. A pak, když nám zase je dobře, ženy, víno, zpěv, kokainové lajny nebo něco,
1: to miluju, tak snadno zapomerem. No. Počkej, a dobře, teď to říkáš jakoby obecně.
2: Ano.
1: Ale tady já vidím takový určitý rozpor. Říká, že když se chováme za svýho života blbě, tak přijde karma jakási.
2: Ano, ano.
1: A vrátí se nám to, jo? Mně se to teda osobně stalo, ale dobrý, já jsem se s tím nějak srovnal. Ale co takový lidi jako Stalin, Hitler a já vím, že Hitler si vpálil kulku do hlavy, ale Stalin zemřel v poklidu a byl to v podstatě masový vrah, který vraždil
2: jasně
1: svoje vlastní lidi. Že jo? Tak kde to je teda ta
2: podívej,
1: spravedlnost? A
2: já takovou odpovím ze široka, že to je inteligentní otázka, na kterou ti samozřejmě odpovím a nebudu se tomu vyjíbat.
1: Prosím tě, no. Richarde, pojďme si pustit tvoji oblíbenou kapelu Black Sabbath Paranoid.
2: Jo.
1: Jo, pak si pustíme moji oblíbenou zpěvačku Janis Joplin a budeme si pamatovat, že pokračujeme v tom, kde jsme teď přestali.
2: Jasně.
1: Souhlasíš, jo?
2: Souhlasím.
1: Chce vínko zatím, ne?

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Mým dnešním hostem v Rokový zpovědnici je Richard Stříbrný. Richard, mně se víc líbí, když tě budu oslovat Stříbrný Richard.
2: Klidně, oslovuj mě, Dané, jak chceš.
1: Takový poetičtější.
2: Oslovuj mě, jak chceš.
1: Jenom říkám přední astrolog, filozof, velice chytrý člověk, najdete si ho určitě kdekoliv na YouTube, zkrátka na internetu, kde si můžete poslechnout jeho velice, pozor, seriózní, my to dneska bereme tak trošku s nadhledem, ale ne, že bychom to zlehčovali, ale můžete si poslechnout jeho seriózní přednášky a je to opravdu zážitek. Fakt jo, já nejsem vědecky založený člověk. Já příliš nemám rád nějaký hluboký filozofie, ne, že by se mi pokládala za blbý, ale protože jsem sám blbej, takže jim nerozumím, takže takhle bych to asi vysvětlil, ale dneska ten rozhovor s Richardem vám garantuju, že bude velice zajímavý, jakože už zajímavý je. Tak jsme skončili, jak jsi říkal, že, no jak jsme o tom mluvili, no, že ty planetární bohové, dejme tomu, člověka, který se nechová dobře, říkám to správně, když tak je oprav, tak ho dostihnou ještě v jeho životě. A já jsem oponoval, že v historii, no i v současnosti, máme takový jedince, kteří ubližují ostatním, vyvolávají války a nevím co všechno. A mluvil jsem o Hitlerovi a Stalinovi. A Hitler, ten byl dostižen na konci války, že jo, v 45. roce. Stalin zemřel v poklidu. A ty si říkal, že na to navážeš.
2: Jasně, já na to hned navazuju a chyba v tvých úvahách spočívá v tom, že se sotožňuješ s tělem Dana Kohouta. Že si myslíš, že se člověk náhodně narodil a náhodně zemře. Mírně ze široka řeknu toto. Ten ajťák, který vymyslel a vypočítal celý vesmír a vytvořil veškerou hmotu a energii v něm, nám dal základní zákon. Řekl, milé děti, chcete se ode mě oddělit, stejně to bude oddělení jenom zádlivé, chceš být Danem, Sárou, Richardem, tak jo, ale dám vám, pacholci, jeden zákon. Nečiňte bližnímu svému, co nechcete v budoucnu sami zažívat, jinak si čiňte, co chcete. A to, že my dva tu sedíme uvízli v časoprostoru, kteří mají problémy se svýma ženskýma prachama, rodičema, politikama a vším možným, svědčí o jednom jediném, že jsme to nezvládli. A smysl celé té šarády, zvané lidský život, je vrátit se domů, očištěný s vyčištěnou karmou, ale abychom se mohli vrátit domů, tak musíme mít čisté svědomí a polepšit se a odcházet odsud zmoudřeli. To jsem řekl ze široka, proto to stotožnění s tělem, když se člověk je materialistický a věří, že se náhodně narodil a náhodně zemřel, tak vidí, že třeba ten Stalin, který ať už přímo nebo nepřímo způsobil smrt milionů lidí, zemřel a nedošlo na něj. Všichni z něho měli strach ještě na smrtelné posteli. Ale to neznamená, že jeho duše nebude nést následky, anebo i z jiného úhlu, že nebyl sám vybrán do role, aby se vyčistila karma celých národů. Protože jak pravím schutí svým klientům a studentům, v partnerství platí, jaký šel, takovou našel, jaká šla, takovou našla. Co si zasloužíme, to máme ve svém partnerovi. Jo. Co nás na něm štve, to jsme kdysi minulých inkarnacích činili jemu, co jeho štve na nás, on činil nám. Dostali jsme šanci v rodině Dana Kohouta nebo Richarda Stříbrného ty vztahy zvládnout lépe. Ale je to mnohdy bolestivé, těžké. A totéž platí, když musí se to vyčistit. Když se narodí ten duch, dejme tomu, do Palestiny a má

0: spor s Izraelity, s Izraelci. Takže jako muž ženou se dohadují, občas i rvou, tak celé národy. A musí se to vyčistit. A ten pravý kořen všeho toho utrpení na této planetě spočívá v tom dané, že ten, kdo nás stvořil, nám dal pár procent svobodné vůle, za kterou pak neseme tu zodpovědnost. Tím, jak jsme porušili rovnováhu v minulosti, proto kdyby si zasloužil lepší ženskou, máš ji. Zasloužil vyhrát 100 mega v loterii, už je máš na účtu. Ale místo toho máš co? Normální ženskou, normální plat
1: a hovno. No,
0: něco takového.
1: No, jasně.
0: Jo? Čili musíš tím projít, než se zmátoříš. Jo? Přestat se stotožňovat s tělem, to, co přichází brát, že jsou to lekce nebo dozvuk toho, jak jsem se sám choval bližnímu svému. A aby pro toho, kdo nás stvořil, kdo to vymyslel, celý ten vesmír, to bylo zajímavé, tak hinduisté proto mají název Velíra, kosmická hra toho stvořitele sama se sebou. A abychom ho mohli překvapit, tak nám dal trochu svobodné vůle. Tak podle mého odhadu 5, maximálně 10% Danovi a Richardovi a řekl, tak převeďte, co vyvazříme. A čím lépe ty lekce budeme zvládat, tím ty další a další lekce jsou jemnější, čím hůře je budeme zvládat, tím budou tvrdší a tvrdší, abychom prozřeli. A to platí nejenom pro jednotlivce, ale pro celé národy. A občas se musí narodit někdo, kdo strhne ty národy k válce, aby se vyčistila karma nejenom v manželství, ale když se rvou v lepším případě fanoušci Sparty s fanouškama Slávie, to je zástupná válka, v horším případě už to je horké a ostré, kde se trhají ty skafandry a duše mají v sobě traumata. Čili tohle, ten Hitler a Stalin musí se toho zhostit. Teď momentálně třeba Trump nebo Netanyahu nebo Bůh ví kdo, jo, se musí zhostit té nevděčné role, že strhne ty národy do bojů. Jo. Ale furt je lepší, ještě když je čas to, z toho couvnout a nejít do té horké fáze. Jenom strašit.
1: Počkej, tak jim přikládáš jako pozitivní roli?
0: Ne, pozitivní
1: v tom, že jsou
0: není.
1: Hybatelé, ty ano, očistující karmy.
0: Správný výraz by mělo být, nástroje. Jsou nástrojem. Jo, pro mě, i jak se tu straší malé děti, satanem, ďáblem a podobně, Luciferem nějakým, pro mě Lucifer nebo Satan je agent s povolením ne nás zabíjet, ale svádět. Přinášet pokušení. Jo. On má právo od toho stvořitele, tak jako slunce, Apollon má právo nás učit, abychom byli srdeční, Luna, Selena, abychom byli citliví a tak dále, Merkur, abychom byli dobří komunikátoři a mohli tu řečnit k lidu, musíme mít dobře postaveného Merkura v tom horoskopu, tak prostě jsou tu entity, které ty naše duše svádí. Jo, protože my nejsme takový, jak si bychom chtěli být, ale jaký dokážeme? Jak dokážeme odolávat svodům, překlávat překážky a makat tu? Jo, a v tom horoskopu, přátelé, milí posluchači, neděste se, to není jako Stuart Hampel, když to říkal, pane, vy jste vdova, všechno je ve hvězdách. Není. Budoucnost není hotová. V tom horoskopu je pouze naznačeno rozložení karet v partii Dana, Sáry nebo Richarda. A jak tu partii budeme hrát, to závisí na naší mravní síle, schopnosti odolávat svodům, překonávat překážky a jak se tu budeme chovat k bližnímu svému a k lidem okolo.
1: Doplňující otázka, abys mě to vysvětlil, abych to pochopil. Jsme stvořeni, ta naše duše, která je v tom skafandru, což je naše tělo.
0: Ano.
1: Jo? Někdo by si přál mít i hezčí skafandr, že no. Co jsem vydal, ale to ne, abych odbočoval. Ta duše je tím zrozením determinovaná?
0: Ne.
1: Tím stvořitelem?
0: Ten systém duch-tělo je determinovaný, je mu rozdáno určité rozložení karet. To je ten horoskop. Jo.
1: A záleží na tom, jak v tom hraje. Životě, jak s těma kartama hraje.
0: Přesně tak.
1: Je to tak. Když někdo s kartama hrát neumí, tak je průměrný, možná jo. I zlej a přesně. Agresivní. A kdo s nima hrát umí, tak dokáže vytvořit třeba lék proti rakovině. Jo? Když to řeknu tak. Takhle. Je ale to tak?
0: Ne, to není správný výraz vytvořit. Když určitě si přemýšlel jako umělec, vidím tu tvoji desku, jo, těším se, že si ji poslechnu, ty jsi tvůrčí zrozenec. Ale další fatální chyba zrozenců zvaných lidí je, že přeceňujou roli mozku. Materialistická akademie nám tu křičí mozek a jeho člověk. Jo. Skutečnost, za kterou dám ruku do ohně, je tato. Nesmrtelný duch a mozek jako nástroj toho ducha. Duch může existovat bez mozku, mozek bez ducha ne. Lékaři, když se dívají do očí umírajícímu, tak pořád tam vidí ten záblesk, jakmile je pryč, leží tam jenom hmota bez ducha. Jo, duch
1: a to oko, to, ta jiskra toho oka pohasne.
0: Pohasne. Duch je pryč. Jo, ten software je pryč. Hardware tam zůstane a rozloží se. Jo, čili takhle by to mělo být správné. A ten stav toho světa, to je jeden z mých bonmotů, je daň za pár procent svobodné vůle, co nám ten stvořitel dal. Jo. U jednotlivců, jak se hádáme se svým partnerem, místo abychom pochopili, že co si zasloužíme, to máme a je lepší nalezit nějaký rozumný kompromis, než si jít po krku.
1: K tomu se ještě vrátím tady.
0: Jo. A zrovna tak by to měl udělat obejmout se Palestinec s Židem, Němec s Francouzem, Čech se Slovákem, ale my relativně...
1: A manžel s protivnou manželkou.
0: Přesně tak, jo. Ukončit válku růzových, jo, to je důvod, proč jsme polarizováni v mužských polarizovaných a ženských polarizovaných skafandrech, abychom se k sobě přitahovali ty nebezpečnější tvorové zvané samice v těch navoněných zepilovaných skafandrech nám odeberou genetický materiál, vytvoří biologické skafandry pro další duše, aby tu byl pohyb a pokrok. Jo. Takhle to tu chodilo, chodí a zřejmě chodit bude.
1: No.
0: Ještě
1: tady,
0: dlouho.
1: Tady jste tak jako s přenesenými slovama smysl možná řeknu blbost. Tak tímto způsobem třeba vznikly veřejné domy s krásnými ženami. Tak... Deep Purple, oblíbená kapela Richarda.
0: Jo, už se na to těším. A, už mám buňky na to.
1: Počkej, a Richa si přál Smoke on the Water.
0: Jo.
1: Tak my kapelu v originále samozřejmě od Deep Purple hrajeme, ale já jsem navrhl Richovi, že si pustíme takový cover. A ten je vynikající. A je to G3 v takovém tom složení. Joe Satriani, Steve Vai, a John Petrucci. A to je nátěr jako svině. Já osobně si myslím, že je to skoro lepší než originál, ale nechci. Ježišmarja, teď to říkám před Richardem, to mě ta karma dostihne. To je.
0: Ne.

Pík. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Bobková spovědnice na Rádiu B.
1: My jsme s Richardem tu první hodinu rokový spovědnice na téma astrologie a vůbec filozofie lidských osudů duše a těla. Richard říká skafandru, že jo? Trošku sofistikovaně pojali. A já bych to teď tak trošku odlehčil a přehoupl bych to na ty horoskopy. Jednak, přátelé, když se nám podaří rozjet tady Richardu v počítač, tak Richard vám dokáže vytvořit váš horoskop, a pozor, ne takovej ten obecnej, jak čtete na internetu, dřív v novinách, že jo, takový ty, který se leckdy shodli s vaší povahou, tam, kde jste četli pozitiva, tak jste to brali jasně, ten horoskop je přesnej. Tam, kde jste se dočetli ty negativa, tak jste říkali, je to blbost, ten horoskop kecá, že jo? Protože každý člověk samozřejmě nerad slyší nějaký negativní věci o sobě. Richarde, co si ty myslíš o tady těch obecných horoskopech?
2: Podívej, lid chce být klamán a většina lidí zná astrologii tu takzvanou bulvární, kdy se lidi zredukují do 12 znamení zvěrokruhu, kdy si řeknou, ty jsi ryba, já jsem vodnář a podobně. Jenomže tam jsou obrovské rozdíly. Vem si jenom svoje sluneční znamení. Ryba je například Daniel Craig, představitel Jamesa Bonda.
1: To je dobrý, to. Já bych mohl rád
2: Bruce Willis, tak je ryba. Jo, není ryba jako ryba, pak jsou ryby jako politici, jako ten Recep Tayyip Erdogan, turecký sultán, turecký vládce. Hmm. To prostě jsou ryby takové dynamičtější, a pak jsou ryby umělecké, snivé, jako byl František Drtikol, jo, a tak dále.
1: Jo, čili tam je
2: obrovský rozdíl, čili tam závisí na 39 písmenech malé abecedy, protože astrolog, aspoň ten seriózní, potřebuje nejenom datum narození, ale i místo narození a co nejpřesnější čas, nejlépe plus minus tak 10-15 minut.
1: Jo, čili, až tak, jo.
2: Jo, až takhle je to nutné znát, ale neexistují postupy, jak to dělám pro své klienty, že jim dokoriguju čas narození, když ho neznají vůbec. Jo, to je možné dopočítat za pomocí určitých astrologických technik. Ale mám dobrou
1: zprávu. Počkej, ty toho člověka neznáš. Ne. On neví, kterou hodinu se narodil, jestli ve 2 ráno, nebo...
2: A nevím, jestli kdy se narodil.
1: 9 dopoledne, a ty to dokážeš
2: ano, dopočítat? Ano, já to dokážu vypočítat za pomoci metody, kterou jsem nazval astrogenetická, kdy se vezmu reálie z života toho člověka, vyžádám si jenom holá data narození jeho rodičů, manželky, pokud má děti, tak i s časem a s místem narození. A pak s tím systémem horoskopu šibuju sem a tam, až tam zaklapnou ty reálie, které o tom člověku vím. Že 4. a 10. úsek horoskopu jsou rodiče, 3. sourozenci, 5. děti a milenky, milenci, 7. úsek manželé, stálí partneři. A když znám ty reálie, tak s tím šibuju. A v momentě, kdy tam zaklapnou ty reálie toho člověka, tak mám čas narození.
1: Počkej. A proč nepracuješ pro kontrarozvědku třeba tady s těma schopnostmi?
2: Podívej, základní problém celé ty civilizace, a ne, že by Češi byli nějací z principu nedůvěřiví, oni jenom nejsou radí, že mě někdo oficiálně něco tlačí do hlavy. Nějaká církev, musíš věřit tímhle způsobem. Já jsem se seznámil se spoustama lidí, kteří mají v hloubi duše nějakou víru, že nejsou jenom tímhle tělem, že tu je něco, co nás přesahuje. Oni to cítí, oni to vnímají. No, a zvlášť umělci, ti jsou hodně empatičtí a ryby jako ty bývají často nejenom bohémové, kteří zpívají, tančí, milují zábavy, ale i meditují rozjímání. Oni, že v rybám vládne Neptun, je tam takzvaně nejsilnější z těch 10 těles, to astrologie bude v potaz zejména, tak ryby jsou jednou nohou v záhrobí, protože oni, když se popíjí alkoholu, nebo já nevím, se uvolní při nějaké hezké hudbě, tak najednou ta duše začne vnímat úplně něco jiného, rozostří zrak a jsou jinde. To je specifikum vyspělejších rybích mystiků, jo, kteří tu žili a žijou. Jo. Čili to se může vyvinout všechno. Jo, i ty bys mohl nakonec vnímat něco, co ti průměrní nevnímají. Ale základní problém celé ty naší civilizace je, že ve školách nám vnutili mozek a jeho člověk, že bez mozku nic není, ale správně by to mělo znít nesmrtelný duch a mozek jako nástroj, a těm, kteří se už jim to teď musí zdát, a chápu, omlouvám se vám, kteří jste přijali ten světonázor, že jsme se náhodně narodili, náhodně zemřem, že jsme jenom tímhle tělem, co vidíme v zrcadle, ale doporučuji vám přemýšlivějším zakoupit si, pročíst knížku skvělého duchovně založeného vědce Ruperta Schrödinga Mylné domněnky vědy, kde jeho kamarádi neurofyzici, neuropatologové a neurochirurgové pitvali lidské mozky a hledali centrum paměti. A když už si mysleli, že ho konečně našli, tak zjistili anomálie, že jsou lidé, kteří tu část mozku, kde předpokládali, že ta paměť tam je, nemají. A takhle našli úplné anomálie. Dokonce tam popisuje ten Sheldrake případ chlapa, který měl v lebce jenom centimetr šedé kůry mozkové, zbytek mozkomíšního moku, a ten prevít vystudoval bakaláře a pamatoval si. Jo. Takže dospěl k názoru, on a podobní věci, a já jsem to od nich přijal, že paměť není v mozku, že mozek je jenom filtr, který z cloudu odfiltrovává, co patří Sáře, Danovi a Richardovi. Rozumíš? Jo? Čili, když přijde ten Alzheimer, tak nezblbne ten duch, jenom mozku se přehází ty neuronové sítě, tam je na 140 000 kilometrů neuronových sítí, biliony synapsí mezi těma neuronama, a když se to tam přehází a zamíchá, tak je potom jasné, že ten duch nemá na čem hrát. Když připodobní mozek ke klavíru a ten klavír je úplně rozvrzaný, nebo kytara má utrhané struny, no tak prostě ten duch může být sebelepší virtuos, ale už nic nesehraje. Rozumíš? To je člověk. Člověk je duch v smrtelném těle. Duch udělal výsadek v skafandru s limitovanou životností a v těch cyklech času, co tomu duchoví zbývají, by měl někam pokročit. Nekrást, nelhat, nesmilnit, nepodvádět. Chovat se tu slušně a milovat bližního svého jako sebe samého. Takhle jednoduché to je. Jo.
1: Dobře, budeme pokračovat. Pak dáme takovou nabídku.
2: Ano, už se počítač se zprovoznil.
1: Ano, výborně, dobře. Tak to dáme hned v následující hodině. Výborně.

0: Roková spovědnice.
1: Jsme v druhé hodině Rokový spovědnice a mým hostem je Richard Stříbrný, přední astrolog. Tu první hodinu, někdy tam byly od vás výhrady, že je to na vás příliš složitý, ale já jsem to tak chtěl. Tak jsme věnovali aby jsme vstoupili do té astrologie a předpovědi horoskopu trošku sofistikovaněji, aby jsme vysvětlili, že to má širší souvislosti. Už to dál nebudu vysvětlovat a rozebírat. A s Richardem jsme se dohodli, on to sám navrh, pozor, má počítač, představte si, Richard Stříbrný má svůj počítač, který jsme zapli a nefungoval, protože byl vybitej, takže dobrá zpráva, nahodili jsme a teď výborná zpráva pro vás. Protože Richard, když se dovoláte nebo napíšete SMS-kou nebo mailem vaše datum narození, to znamená měsíc, den a rok, že jo, je to tak.
2: Měsíc, den a rok a pokud...
1: Počkej, to já ti pak dám slovo. Teď. Měsíc, den a rok a hodin, přesné místo, to znamená dolní mokrá, horní mokrá, střední suchá a i jinak suchá a hlavně čas narození. 9 ráno, 10 ráno, 3 hodiny ráno, já nevím, jo? Tak to je strašně důležitý, on vám to Richard za chvilinku řekne. No, co je důležitý, když to dodáte, do minuty vám Richard napíše, nebo tedy zjeví, váš horoskop. A pozor, není to šarlatán, který dělá takový ty, jak jsou blesku, takový ty horoskopy, tyjo, dneska tě čeká, tyjo, potkáš blondýnu, tyjo, která je bohatá, skvěle si zašukáte a do smrti budete šťastný. Tak to není. Bude to horoskop sofistikovaný a pravověrný. Jestli mi nevěříte, tak si najděte jméno Richarda Stříbrného. Dozvíte se, že to je velice seriózní a velice šikovný astrolog. Už mi tady voláte, teď ne. Za chvilinku bude můj horoskop, já jsem první. Já mám právo být první. Za chvíli mi Richard řekne, ten můj. Ale nejdřív mu pustím jeho oblíbenou kapelu Jethro Tull a skladbu Locomotive Blues.
3: Tak tohle je dobrý, poslouchej. Letadlo nabralo zpoždění, když se muselo vrátit pro partu holek z Hot Peppers, který zmeškali odlet.
4: To je dobrý. By mě zajímalo, co řekli pilotovi.
5: Ano, nás taky. Schválně. Co byste mu řekli vy, aby se vrátil pro vás? Natočte to přes aplikaci Rádia Vín. Odešlete a vyhrajte letenky v hodnotě 20 000 korun kamkoliv. Cílovou destinaci si můžete vybrat klidně až za rok. To by šlo, ne? Každý den jednomu z vás nadělíme podcast na Rádiu Beat.
6: Z Hot Peppers začínají zážitky už na letišti. Vezmi kámoše, zbalte kufry a vyražte na dovolenou. O zábavu nebude nouze. www.hotpeppers.cz Z Hot Peppers vám to nikdy neuletí.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Mým dnešním hostem je Richard Stříbrný, jak já rád říkám, Stříbrný Richard. Renomovaný astrolog, vědec, filozof. Jak jsem říkal, první hodinu jsme trošku víc filozoficky o tom mluvili, respektive Richard vysvětloval ty souvislosti, dál se o tom nebudu rozšiřovat a teď pojďme k věci teda.
2: Jasně.
1: Pojďme k těm horoskopům a tím vás chceme vyzvat, já už jsem vás jednou vyzval, pište mailem nebo SMS-kou, pokud se chcete o sobě něco dozvědět, ale fakt o sobě, ne že budete zahrnuti do takových těch souhrnejch zvířecích znamení, tam sice nějaké přesnosti jsou, ale i nepřesnosti, ale to, co vám vytvoří Richard, který fakt už díky technice a těmhle věcem, není to já vím, že
2: no
1: ty...
2: Ne, ale řekni...
1: Vysvětli to, prosím tě, jak je to seriózní.
2: Prostě, že ať se ptají jenom ti, kteří znají svůj čas narození, anebo to můžete u svých dětí. Pokud máte děcka, tam ten čas narození budete znát, no, tak stačí datum, křestní jméno toho, koho chcete, abych vypočítal křestní jméno, datum, čas a místo narození.
1: Já se tě chci na něco zeptat.
2: Tady.
1: Po 90, po revoluci, jsem chodil do vedle Vinohradského divadla, tam do toho klubu, a tam měla sídlo i Ježišmarja, vydavatelství, který vydalo i, no ty vole, teď mě selhává, paměť Josefa Váchala, tu knížku znáš asi, že jo? A to vydavatelství, vzpomeneš si ty, pomůžeš mi,
2: jo.
1: Se jmenovalo, no, vzpomenem si.
2: V
1: každém
2: si.
1: Případě jsem tam chodil na dvojku vždycky a seznámil jsem se tam s takovým moudrým člověkem, astrologem, který dělal v 90. letech v televizi pořad Paralaxa. Víš o tom něco? Říkal?
2: Nevím, jako v televizi v 90. vystupoval kolega Pavel Turnovský, jo, takový fousatý s dlouhými vlasy, jo, umělec, jo, docela sympatický kluk. Takže my jsme spolu v únoru 90 jsme založili astrologickou společnost
1: možná
2: České republiky a právě tam na náměstí Míru v tom bývalém domě UKDŽ někdy v únoru 90
1: tak to bylo jiné,
2: jsme
1: to...
2: založili astrologickou společnost.
1: Dobře, tak tohle bylo možná někdo jiný. Já už si vzpomenu, jak
2: nebyl to
1: se
2: Václav
1: to vydávat.
2: Emil Havelka, jo, to byl takový šaramantní astrolog taky s hustými vlasy kudrnatými.
1: Člověče, možná, že to byl
2: on. To byl možná Emil Havelka. No.
1: No, v každém případě už jsem si vzpomněl na to vydavatelství Paseka.
2: Paseka, vidíš
1: no,
2: to.
1: No, jasně. A hele, a on mě zval, nebo pozval do toho pořadu Paralaxa. To není důležitý. Ale udělal mi ten horoskop podrobnej, jo, a takhle rychle by to neudělal. Měsíc mu trvalo, než udělal ty s kružítkem, ty kružnice a teda, protože nebyly počítače samozřejmě.
2: Je to tak.
1: Ještě to neexistovalo. Takže teď tím chci tady nalákat právě a přesvědčit posluchače, že ty to teď díky technologiím jako dokážeš udělat do minuty v podstatě.
2: Do minuty, zaťukám přesně jméno, datum, čas a místo narození, místo mi tam skočí v tom softwaru a hotovo. Je tam rozložení těch karet té životní partie. Ale zdůrazňuji, teď milí posluchači, nečekejte nějaké věštění. Horoskop, to je od starořeckého spojení horoskopein, zkoumání hodiny narození. Jo, čili astrolog pro ten datum, čas a místo narození zastaví pohyb sluneční soustavy, těle sluneční soustavy a zamrazí čas a udělá tečnu s povrchem zeměkoule a tam, kde na východě protne ekliptiku, se znovu ekliptika rozdělí do 12 úseků za pomocí sférické trigonometrie, a to už dělá software. A je tam nakonec 10 těle, slunce, luna, 8 planet, 12 znamení, 12 těch astrologických takzvaných domů a 5 nejvýznamnějších úhlových vzdáleností mezi těm tělesy. Čili to je takových 39 písmen malé astrologické abecedy.
1: Tak vidíte, jak je to jednoduché.
2: A tím
1: jednoduchý,
2: se to
1: no.
2: kombinuje. A pak ten astrolog to kombinuje. A každý, jak říkal na začátku Dan, je originál, protože když se dva lidé narodí v stejnou dobu, ale na jiných místech, tak jsou tam jiné souřadnice.
1: Můžou být úplně jiný. Můžou jasně, být jiný. Přesně, to mě taky zaujalo. To on mi říkal, tehda už, když to ještě dělal tím kružítkem. Poslední, než to začneš můj horoskop tady do éteru. Horoskop je rekapitulace života nebo předpověď života?
2: Ani jedno, ani druhé. V horoskopu je výseč, ne celý, toho, co ten duch si nadrobil v minulých výsadcích. Jo, čili v horoskopu není možné zjistit všechno, třeba z pohlaví není možné, nebo jestli to je horoskop ježivčíka nebo ženy, když nevíme, kdo to je, to z toho horoskopu prostě poznat nelze.
1: Jo.
2: Čili já potřebuji vědět aspoň křestní jméno, pohlaví toho zrozence, ten datum, čas a místo narození, podívám se na věk a pak popíšu jeho inteligenci, síly, slabosti charakteru, jak se bude stavět k prachům, nebo jaký asi partner jeho životem projde, nebo partneři, jaké děti se mu můžou narodit, nebo pro co má vlohy, jaké talenty. To z toho horoskopu poznat lze. A není možné poznat, kdy přesně vyhraje v loterii. Jo,
1: na to jsem čekal. Ale...
2: No vidíš, tak mi to řekni klidně ty své otázky. Ale fakt, není to věštění. Budoucnost, přátelé, není hotová. My lidé svými myšlenkami a činy a rozhodnutími si tu budoucnost spolutváříme. Budoucnost není ve hvězdách, ale v našich rukách. Ale každý z nás má to rozložení karet, tu takzvanou karmu jinou.
1: A to určují mimo jiné i hvězdy.
2: Přesně tak.
1: Tak mi teď řekni, jak jsi se zmínil. Já to řekl takhle, ty jsi to zmiňoval. Tak... já to budu parafrázovat, co jsem si nadrobil, to si sežeru,
2: ano.
1: Tak říkej.
2: No, tak kurňa, jsme oba dva synci z kraje Razovitého, ty z Čeladné, já z Ostravy. Narodil jsem se v Opavě, ale vyrůstal v Ostravě a ty v Čeladné jsi udělal výsadek, takže jsme oba dva synci z kraje Razovitého.
1: Hezky řečen, no, výsadek.
2: Takže co bych se s tím páral? Podívej se, ty jsi sluncem, duševním naladěním a Venuším máš poblíž ryba. A vládce ryb, planeta mystiků, ale i alkoholiků, narkomanů a šílenců a umělců, Neptun, ti přeje je ve štíru v harmonii s těmi rybými konstelacemi. Pozitivně vzato bys měl být dobrým psychologem, kreativcem a o rybách panují dvě cynická pořekadla. Jednak ryba musí plavat, míněno tím v alkoholu, vidím, že vydatně popíš i spolu, co mluvíme.
1: Střik.
2: Ne, střik samozřejmě, to byl vtip. No a pak ryby se rády třou, když jsou ty ryby mladé, podívej se na Daniela Craiga, představitele Bonda nebo Bruce Willise, jak to s těma ženskýma roztočili.
1: A oni byli krásný, ale na rozdíl
2: no, ne, taky jsi byl mladý, hezký synek. Ty jsi byl divočejší, protože máš ascendent, přátelé, v tom horoskopu jsou tři nebo čtyři nejvýznamnější pozice. Slunce, to je základní duševní naladění, dan je ryba, čili vnímavý, když mu zahrajete na city, tak vám zahraje písničku na přání, když řeknete, že jste v krizi a že vás opustila manželka nebo dítě se chová nevhodně, tak bude soucitný, protože ryby soucitné, empatické jsou, ale je to divočejší ryba, protože má ten vycházející bod ascendent v ohnivém střelci. Čili duševní naladění rybí, projevy někdy střelené střelcovské, no a Merkur myšlení je u něj ve vodnáři, čili má své rázné myšlení, dobu předbíhající, schopný překvapit, šokovat své ráznými názory. A má Merkura s Jupiterem a Marsem v trojkonjunkci ve vodnáři. Merkur myšlení, Mars energie, Jupiter životní celé vodnář, je tam napětí vůči Uranovi velvu, či občas se toho synka zmocní chuť provokovat neotřelými názory a postoji, někdy vzhledem, šít do autorit, nepadat na zadek před autoritami.
1: Tam no a, to sedí jako no, směr.
2: Čili to tam je, ale na jeho úkor, protože asi k velkým prachům v téhle inkarnaci moc nepřijde, protože obávaný pán času, Kronos, Saturn je ve finančním úseku horoskopu, takže bude muset synek hodně makat a méně sklízet, aby si vyčistil karmu, ale jinak je to milý společník, inteligentní, nenudný, kreativní, jo, přátelský, a časem, až v jeho biologickém skafandru poklesne obsah hormonů, stoupne obsah moudrosti, tak se projeví ty vyšší síly, střelce bude zaměřený nejen pozemský.

0: A to bude znít brutálně. Až už já nebudu moc čukat, stanu se filozofem.
1: Ne, ještě, ona tam existuje i oblast astrologie zvaná astromedicína, tak ti můžu říct i latentní slabiny toho skafandru a dá ti rady, jak skládat ty lekce, abys nemusel být vychovávaný na téhle poletavé vesmírné škole zvané Zeměkoule bolestivým způsobem. Takže u tebe je tu napětí vodnář versus lev. Takže když nebude v harmonii vodnář, můžeš očekávat zvrtnuté kotníky, natažené achilovky, rozvinou se křečové žíly. Když nebude spokojen ten urán ve lvu, ve vyšším věku ti můžou diagnostikovat srdeční arytmy, bolesti v zádech mohou přijít, kardiovaskulární choroby mohou přijít rovněž. Jo, ale dám ti pár rad, jak to ustát, aby ty lekce nemusely být bolestivé.
0: Červený víno.
1: No, víno, prostě to samozřejmě mléko mudrců nebo no, mléko starců
0: staré ze červice. Já jsem to říkal, až mi nebude stát, tak budu filozof a budu pít jenom červený.
1: To je popět vínko a moudré řeči trousit, na to tě může užít potom. Jo. Takže vodnář, aby byl v harmonii, a máš tam 4 tělesa z 10 ve vodnáři, chce, aby si světu předvedl, že jsi originálně myslící, dobu předbíhající, nekonvenční týpek, který nepadá na zadek před autoritami, ale zas nebýt úplný rebel bez příčiny, který pohrdá průměrnými nebo konvenčními lidmi, jo, a vážit slova, no by to nebylo na tvou škodu, ale tím nechci říct ohýbat hřbet před boháči, to ani náhodou, ale zbytečně si nekopat jámu, a chovat se spíš moudře, inspirovat lidi, než je provokovat. Jo, máš příležitost, tady mluvíš k lidu, poslouchají tě 10 000 lidí, no tak dostal šanci něco moudrého tady říkat. A hudba...
0: to ode mě nehrozí.
1: Jo, hudba, a ty jsi hudebník, slunce je tu v harmonii s Neptunem a hudbě rozumíš určitě víc než já, který je proti tobě suchar, jako vodnář s vycházející panou, tak hudbě určitě rozumíš líp než já. A hudba kvalitní je nejlepší cesta k duši. Já to sám, přestože jsem střízlivý suchar proti tobě, tak cítím, že mě hudba hodně povznáší. A když mi je opravdu zle, tak si pustím hudbu a klidně prostě Black Sabbath, Deep Purple, Uriah Heep, Jet Rotal.
0: Prostě dobrá hudba povznáší prostě duši.
1: Mě to povznese, mi to dodá energii, dodá sílu, abych šel do dalších bitev a do dalších lekcí, které moji duši v tomhle stárnoucím skafandru na této kouli čekají.
0: Richarde, moc ti děkuju. To bylo úžasný. A bylo to fakt trefný. Až mě mrazí, teda jako trošku. Jo.
1: Ale...
0: ne jako mrazí z toho, že je to děsivý, jako popis mý duše, nebo jak to mám říct, mý povahy, mý osoby, mě mrazí z toho, jak je to přesný. Tak, jako jo. I když je to vlastně z mýho pohledu pozitivní. Přátelé, jestli chcete zažít ten stejný pocit, jako jsem teď zažil já, pište SMSky, maily, jak řekl Richard, datum narození, hodina narození, místo narození, ano, aby to bylo co nejpřesnější. Když napíšete jenom, že jste se narodili toho a toho, tak s tím Richard nic neudělá. To jsou takový ty obecný horoskopy, které se z části trefujou, z části vůbec netrefujou, takže to musíte napsat přesně. Tak, já za to, díky moc, Richarde, jo, to bylo bezvadný teda tohle.
1: No, ještě chci prostě říci vám, posluchači, že to je jenom jedna ukázek, pak je ještě astrologie prognostická, když zkoumám vývoj toho člověka v čase, jak lekce přichází, nebo rozebírám vztahy mezi partnery, rodičem, dítětem, vybírám termíny pro důležité aktivity, uzavření svazku nebo operaci zdravotní.
0: Proč to neřekl dřív, to jsem potřeboval vědět.
1: No.
0: Tady ty mezi partnery.
1: Jo, už jsou kostky vrženy, ten vztah je, kamaráde, karmický. Jaký šel, takovou našel, co si zasloužil, Tomáš, když se podíváš své partnerce do očí, vidíš sám sebe kdysi, co tě na ní štve, zjídělalo.
0: Jasně.
1: A tak. Co jí štve na tobě, ona dělala tobě.
0: Ano.
1: Dostali jste šanci ukončit válku rouzový.
0: Ano, jsem odhodlanej odhodlaný trpět do smrti. Fajn, tak já ti pustím. No.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu B.
1: Ano, povídat bude hlavně Richard Stříbrný, čili Stříbrný Richard, pro mě Ríša, báječný chlapík a hlavně perfektní odborník a opravdu proslulý astrolog. Tak, už jsme jeden horoskop odhalili, ten byl můj, no dobře, já jsem vždycky taková ta první oběť. Já jsem neměl být kohu, já jsem měl být obětní ovce. Jo, že bych jako... Ale píšete, hele, přátelé, mám tady mraky žádostí o váš horoskop, nebudu zdržovat. Jenom tady poznámka, jo. Rádio Beat, to je vaše svatyně. Normálně základ horoskopu odborného je za tisíc korun?
2: Jo.
1: Jo, plus když chcete ještě nějaký další ty věci, tak je to i dražší a Richard vám to tady...
2: Hele, já děkuju za reklamu, ale já jsem tu, dámy a pánové, nepřišel vydělávat prachy. Já mám rád rockovou hudbu a delší dobu už jsem nebyl v rádiích, protože v 90. kdy byly otevřené 8 let, jsem vysílal na country rádiu, Kissu a Voxu a vším možným. Pak to zavřeli a teď nahrávám na internetových médiích. Můžete vidět desítky mých videí na YouTube kanále, jo, to je jasný.
1: Jasně. A tady nejseš naposled, to si uvědom.
2: Fakt? No, to tak ne. Jestli mě pozvete, tak no, já rád
1: já tě pozvu.
2: Samozřejmě přijdu. Ale
1: hele, tady ta, já nechci říkat magická problematika, co je horoskop osudu člověka, duše a těla, ta je tak široká, že tady přijdeš, tady budeš každý měsíc.
2: Jasně, ještě chci říct si, milí posluchači, že já jsem něco jako astrologická rosnička, spíš rosák, 70 letej. Můžete se podívat na můj web stříbrný.cz, tam je moje predikce pro svět, republiku, každý měsíc tam vyvěšuju odhady, co z ekonomii a podobně.
1: Vychází
2: a to dělám
1: to?
2: Zdarma. No, vychází, to není tak, že bych tam viděl přesné děje, co přesně přijde, ale zhruba něco jako astrologické počasí. Já na rozdíl od těch šarlatánů z hydrometeorologického ústavu, kteří když mají o 3 dny víc něco predikovat, tak to téměř nikdy netrefí. A u mě, já můžu trefit, jaké bude počasí třeba za rok, jo, a tak dále, protože to vidím, ty konstelace, jaké budou udělat odhad kvalifikovanější než hydrometeorologové, astrometeorologie, to umí, ale nechme těch vtípků, můžete se číst moje predikce, vidět i videa vždycky, každým měsícem vyvěšuju na cestách k sobě, co čekám s republikou a s světem, co bude, jaké tendence se budou projevovat.
1: Richard Stříbrný.
2: To máte zdarma.
1: Podle toho to určitě najdete. Tak pozor, přátelé. Dobrý den. Velmi mě zaujala dnešní zpovědnice s panem Richardem Stříbrným. Jmenuji se Martin Janda, narozen 23.4.1976 v Hradci Králové v 6.30 ráno. Souhlasí to, Richarde?
2: Ano, já už to mám naťukáno. Jáchym je hodil do stroje, Richarde hodil ho do stroje, tak teď jako inženýr lidských duší, Martine, vám řeknu toto, pár slov o vás. Jste trojnásobný bík, sluncem, duševním mladěním, Merkurem myšlením, Jupiterem životními cíly. Ale ne úplně typický, takový provzdušnělý, protože v těch 6.30 ráno, kdy jste se v Hradci Králové poprvé nadechl a vaše duše, která vám zírá z očí, se spojila s tímhle biologickým skafandrem, v tu chvíli vycházeli blíženci nad obzor. Čili u vás se pojí smyslnost, vztah ke kultuře, umění, to je u bíku typické, nic lidsko jim není cizí, hezká hudba, chutná jídla, vnadné ženy, užívat si života, ale zároveň je tam ten blíženecký nádech, určitá bystrost a zvídavost. A váš Merkur, vládce blíženců, je v harmonické vazbě se Saturnem v raku. Měl byste mít nadprůměrnou paměť, vlohy pro studia ekonomie i jazyků. A samozřejmě jste i chlapem, který umí víc experimentovat, ne jako ten materialistický, pragmatický bík, který se drží jako klíště hmotných statků. vy máte slunce v konjunkci s Jupiterem, což by na první nástřel dávalo šanci na ekonomický úspěch, ale je tam opozice na Urana ve štíru, čili občas chuť experimentovat, nebýt tím hamounem, hamty, ať mám víc než tamty, ale trochu svoudomilovnější, vzdušnější díky propojení s blíženci a pak luna, citový život je ve vodnáři, takže to je ten celoživotní rozpor mezi touhou býčí po stabilitě, mít stabilně fungující vztah, materiální zázemí, ale zároveň touha po svobodě, žít si podle svého, víc experimentovat. A rozhodně jste chlapem, který má v sobě kreativitu a být si pod vadu Venušinou, mívají osobní kouzlo. Vy třeba s Pierce Brosnan, George Clooney, to jsou elegantní a zároveň mužní býci. I to by mohl být váš případ. A jak pravil klasik, býkovi není nic lidského cizí a sexuální prvky jsou tu v napětích, Venuše v branu, Mars v raku. Doufám, že teď neposlouchá vaše manželka nebo milenka, protože kdybyste byl, nedej bože, až příliš bohatý a úspěšný, tak vám jedna žena stačit nemusí. Je tu velký sexuální drive. Ale jak pravil klasik, můžete svoji nemalou sexuální energii, Martine, transformovat do tvůrčí roviny. Ale upřímně řečeno, váš horoskop je náročný pro práci, kariéru. Tam můžete narazit na roztodivné šéfy, kteří vás budou dusit, složité vztahy na pracovišti. To je náročná kapitola, zejména vodnáři a štíry na pracovišti vám dají zabrat. A zdravotně pozor na otorinolaryngologické problémy, to je oblast krku, krčnínostní mandle, sliznice, štítná žláza může zlobit, uran ve štíru, záněty močových cest přinést. A pak tu je Mars Saturn v raku, občasné přejídání, občasné diety, chce to pravidelný pohyb a utáhnout si opasek co do milenek a kalorický příliš výživných jídel. Jo, pak si udržíte dobrou kondici do vysokého věku, protože býci pod vládou Venušinou bývají charismatičtí, když se nepřejídají. Jo, takže to je takový lehký nástřel, ještě v partnerství typologicky byste k sobě měl přitáhnout, pokud jste heterosexuální, což odhaduju, že ano, tak ženy energické, sportovně laděné a oduševnělé, střelcovsko-rybího typu, anebo také smyslné, majetnické, žárlivé, se zdůrazněnou osou štír bík v horoskopu. Takže to je jenom takový lehký nástřel, nebudu tu mluvit o některých důvěrných věcech, a jak zdůrazňuji, astrologie má celou škálu možností zkoumat vývoj člověka v čase, lekce jsou před tou duší, rozebírat vztahy, vybírat vhodné termíny pro nejrůznější aktivity. Dokonce existuje i obraz astrologie zvané astrokartografie, kdy se ten horoskop osobní rozvine po povrchu zeměkoule a můžou se stanovit lokality, kde ten člověk na to může být lépe či hůře v různých sférách života. Čili těch možností astrologických je, přátelé, mnoho. Tento horoskop, který jsem rozebral Martinovi a předtím Danovi, tomu se říká v latině radix, kořen, česky řečeno, čili kořen té osobnosti. Takže pár slov o kořeni Danově a Martinově jste teď slyšeli.
1: Tak děkujeme, to bylo úžasný. Já jsem z toho tak jako pozorně jsem poslouchal. Takže Martine, jak jsi mluvil o těch ženských, víš, jako no. Ríšo. Martine, zítra už tým Londýně nevole, jo? Aby se ti tam něco nepohnojilo, jo? Tak fajn. Přátelé, pokud vy chcete slyšet odborný, neúplně detailní, na to nemá Richard samozřejmě prostor tohle, ale chcete slyšet opravdu odborný horoskop, tak pište SMS-kou nebo mailem sem do Rádia Beat. Já zopakuji, že potřebuje, nebo Richard potřebuje údaje. Tedy den a měsíc narození, rok narození samozřejmě, hodina narození a místo narození. Tak, a já za tenhle skvělej horoskop pro Martina Ríšovi zahraju See You on the other side.
2: Hezky.

Radio B. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Roková spovědnice.
1: Roková spovědnice s Richardem Stříbrným, neboli Stříbrným Ríšou, jak já říkám teďka už. To je krásný oslovení. Přátelé, když jsme vyhlásili s Richardem, že vám udělá bleskový osobní horoskop, tak se protrhla hráz, jak bych řekl. Jak ta SMSková, tak ta e-mailová, i ta telefonní, blikají nám tady telefony, je to teda síla. Já jsem se rozhodl, Richard ještě o tom neví, že to zkrátka dáme jakoby po písničce, že nebudeme hrát ty v páru ty písně, jak jsme zvyklí v rokový spovědnici, teda jedna od hosta, jedna ode mě, ale že to zkusíme zcuknout v té třetí hodině, protože proč? Protože ten zájem je obrovský. Takže nebudu zdržovat. Gary Glitter, píseň od Richarda. Rock and roll.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu B.
1: Jak jsem řekl, zájem o osobní horoskopy je obrovský, nebudu zdržovat. Richarde, koho tam máš dál?
2: No je tu Světlana, která nám řekla, že se narodila v prosinci 68 v Ústí nad Labem. Nemusím zdůrazňovat v kolik, to mám i ten čas a místo pořádně. No, takže já bych řekl, milá Světlano, že vy jste toku retardovaná střelkyně. Ale omlouvám se za ten vtípek. Věřím, že to vyříkáte. Retardovaná česky zbržděná znamená zbržděná, jo, prostě
1: jako
2: ne.
1: Jakože je blbá?
2: Ne, blbá ne, ale zbržděná, protože normální střelkyně, to je divoška, která prostě někde jak urvaný vagon, jak říkáme my Slezani, jednou tu, jednou vonde, neposedí nikde, jo, je to taková bludná holanďanka, ale tohle musím říci, Světlano, proto jste zbržděná, abyste nebyla muži víno zpěv, protože máte Saturnem ovládané znamení Kozoroha vycházející, takže omlouvám se za ten vtípek, ale vím, že jste silná děvucha, jak říkáme my Slezani, takže udělala jste výsadek v ženský polarizovaném skafandru a ještě Kozoroh vycházel Saturnem ovládaný, takže život to nebyl úplně jednoduchý. Už nejste ale nějakou školačkou a když budete Saturnovy lekce dobře zvládat, skromnost, slušnost, poctivost a vytrvalost, hodně dávat, míň konzumovat, tak budete v čase zrát jako víno. Čím starší, tím lepší. Jiní, kteří si to víc užili v mládí, míň dřeli a všechno se jim dařilo, no tak ti odpadnou, ale vy budete šlapat do pedálu a nakonec dojdete dál než tí průměrní. Když využijete to nejlepší ze střelce, idealismus, vznešenou duši, chuť zařadit si mezi duchovní elitu národa, kam střelci patří, no a k tomu poctivost a vytrvalost Kozoroha, kterou mi makat, vzít na svá bedra zátěže a pracovat jako sovětská údernice Lidia Korabelníková, která pracovala na pěti stavech najednou, no tak to by byl v tom čert, abyste nedošla dál než tí průměrní. Pozemském i duchovním slova smyslu. A to zbrždění, to retardace, je tu záměrná, protože jinak byste opravdu hřešila, v tom střelci je vášeň a bujnost, chuť to roztočit, ale marná sláva, přijdou děcka, závazky, povinnosti, chlapy, kteří se budou vrhat na váš pěkně tvarovaný ženský polarizovaný skafander a nebudou mít zájem o vaši idealistickou duši. No to je úděl ženy takovéhoto typu. Ale nevadí. Ten očistec jménem Světlana jednoho dne skončí, to vám garantuju, když už té bance dobrých činů bude uloženo tolik, že budete mít čisté svědomí, děcka vám odrostou, seniori už vás nebudou potřebovat, udeří vaše hodinka a ukážete, že jste schopná zařadit mezi duchovní šlechtu této společnosti, která je bohužel v průměru přízemní a materialistická a vy můžete být potom světlonožkou pro ty průměrné. Ale upřímně řečeno, ten výsadek nebyl jednoduchý, že Saturn, obávaný pán času, který vám vládne, si na vás tak trošku zased, je v beranu, dusí vaši Venuši, která vycházela, je v napětí s Marsem, čili střety, tlaky na vás, abyste se podrobila vůli mužů, vůli šéfu, vůli děcek. Hold, to je očistec jménem Světlana. Ale všeho do času, jak říkám. Ten čas, kdy se to změní, už se pomaličku blíží ke konci. A zrovna teď se pohybuje Světlano, aspoň abych vás trochu potěšil, Jupiter, planeta zvaná Velké štěstí, se pohybuje královským znamením lva, v harmonii s těmi střelcovskými silami. Jo, takže kdy jindy než v tomto roce byste už měla pohoxát, vypnout druť a říci si, kurňa děvucho, neměla jsi to jednoduché, ale teď už jsi z nejhoršího venku. Teď jdeš ke světlu. Konec konců jsi Světlana. To byste si měla Světlano říct. A marná sláva, berte i ty různé prudiče, podvodníky, složité rodinné vztahy, Berte ty lidi nikoli jako nepřátelé, ale jako sparring partnery v party, vaši, No, čím těžší budete mít a když to se ctí budete zvládat, no tak tím rychleji se dostanete na vyšší level na tomhle kosmickém trenažeru pro naše duše zvaném Zeměkoule.
1: Ale, takže ta světlená, co jako napsal, to znamená, že pokud by měla partnera mírně retardovaného, ten nemá vůbec šanci. No. A ještě, jak jsi říkal o tom údernictví, tak ještě mu třeba v novém domě nad Krpově si jdu do hvězdu jako údernice. Jo?
2: No, tak,
1: nedělám si srandu.
2: Ne, samozřejmě. Tak to, hele, nedělej si dané srandu, protože chlapi, kteří příliš ty ženy zneužívají, redukují jenom na ten navoněný, depilovaný biologický skafander, na který se vrhalí, ulizují, omacávají, odsucávají, dělají jim to dobře, tak takový chlapi pravděpodobně udělají příští výsadek v ženský polarizovaném biologickém skafandru
1: a budou ti trestanci.
2: A vlastně. Budou muži ve výkonu trestu.
1: Jasně, dobře.
2: Takže pozor na to.
1: Jasně,
2: ženy si nepodceňuj. Já jsem někdysi podceňoval, ale teď už vím, že průměrná žena je většinou silnější a moudřejší než průměrný chlap na téhle planetě.
1: Kolikrát se byl ženou ve skafandru, když takhle mluvíš?
2: Ale já jsem prozkoumal na 16 inkarnací, ale asi jsem nikdy v ženském těle nebyl, aspoň mi to velký režisér naší životu neumožnil, ale díky tomu, abych nemusel být v ženském těle, tak teď radím desítkám tisíc žen. Já mýma rukama prošlo naštěstí obrazně řečeno na 30 tisíc žen.
1: To zdí skvěle teda.
2: Já se stávám dané na stará kolena feministou a ženy nepodceňuju. Jsou to naši víc než rovnocenní parťáci, jsou to většinou dobré manželky, skvělé matky dětí, dobré dcery svých rodičů, starají se o ně, my bychom si chtěli užívat a ženy redukovat na sexuální rozkoše, ale to není moudré.
1: No. To říkáš moudrou věc, že ženy nepodceňuješ.
2: Ano.
1: Já taky ne. A proto už se vybírám nějaký klacky tam, abych postavil palisády. V každém případě Zizi Top, Mescalero pro tebe.
2: Jo.
1: A jak jsem říkal, zkrátíme to hned po písničce, další horoskop.

0: Jak jsem poznamenal zájem o osobní horoskopy od Richarda Stříbrného, tak ten zájem je obrovský, tak jsme se rozhodli, že jdeme hned po písničce. Dobrý večer, Jitka narozená 11.7.81 v Jelemnici 1.05, předpokládáme, že tedy ráno 1.05, viď, Richarde?
1: Letního času, který tenkrát ano, platil.
0: Moc prosím o můj horoskop, děkuji. Tak, Richarde.
1: Jasně, Jitko, když se do toho dívám, kdyby byl mladší, tak bych si vás klidně vzal, protože
0: já taky jste
1: račice s ascendentem bíku, čili můžete zpříjemnit život tím, že budete dobrá dcerka, dobrá manželka, příjemná, smyslná a přitom chytrá, nenudná. Slunce v raku, v mládí smyslná, hezká ženská, ta otestovala nějaké muže, ale v momentě, kdy jste potkala někoho kvalitního, pravděpodobně nějakého štírovsko-blíženeckého nebo střelcovsko-váhovského týpka.
0: Technická, ty jsi říkal mládí přitažlivá, teď Jitka je ročník 81.
1: No, ale už může být vdaná, ženská, já mluvím, jo, ještě než se vdala.
0: No jo,
1: protože ty račice jsou směsice slečny šetrné, a ta slečny roztočilové a paní šetrné, mládí jsou bujnější, ale v momentě, když ten rak s vycházejícím bíkem, jako Jitka, se vdá a přijde kvalitní chlap a dětská rodina, tak se začnou řídit takové děvuchy krédem můj dům, můj hrad, rodina je posvátná, co je doma, to se počítá.
0: Takže nezanášej.
1: Zpravidla ne, když ten chlap je aspoň průměrný, ale když průměrný není, lže, krade, podvádí, smělný, někde chlastá, no tak samozřejmě si najdou jiného, protože v nich je hezká ženská kvalita. V té jice je slunce, rak, vycházel bík, lunu má ve štíru. A navíc to provzdušňuje, takže to není jenom hnízdivá kvočna, jako některé račice bývají. Má myšlení blížence, Merkur myšlení, Mars energie, jsou v blížencích, takže jí se myšlenky v hlavě budou rodit a honit velikou rychlostí, přímo nadzvukovou. Čili ta ženská by měla být hezká, chytrá, milá, no ale záleží taky na tom chlapovi, kterého k sobě přitáhne. Když bude kvalitní, tak to bude stmelit rodinu. Když kvalitní nebude, tak tam bude trošku nejistota, bude lavírovat a experimentovat. To je nabílení. Ale doporučuji, Jitko, abyste byla opatrnější na činnost ledvina vaječníků. Saturn s Jupiterem, Plutonem jsou ve vahách a to je analogie v lidském těle ledvin a u ženy vaječníků, u mužů jenom ledvin. Takže řádně ledviny proplachujte, samozřejmě ne tolik lihovými nápoji. Jo, protože jinak by se mohl projevit záporně Neptun, který tu je ve střelci opozici na Marsa a Merkura. A řekl bych, že nejste žádná hysterka, ale když vám někdo šáhne na vaše prachy, majetek, rodinu, tak se můžete proměnit v divošku a bojovat za své blízké jako levice. Jo. A buďte opatrnější při krájení ostrými noži, abyste se nefikla do prstů, ten Mars napětí s Neptunem.
0: Já myslím, abyste nepodřízla manžela.
1: Ale manžela ne. Ale měla byste mít švih v horních končetinách. Merkur s Marsem v blížencích. Mohla byste dobře hrát na klavesové či strunné nástroje, umělecká řemesla. Měla byste mít švih v horních končetinách, byte prsty, ostrý jazyk, díky téhle zajímavé konjunkci, ale pozor při krajní ostrými noži, pozor na záněty produšek, zápaly plic v krajním případě. No a Neptun ve střelci by mohl přinést při té opozici z

0: i ke hvězdám, trochu meditovala, rozjímala, poslouchala hezkou duchovní hudbu a šla nejenom za pozemskými, ale i za duchovními cíly. Přirozeně rak za studentem Bíku tíhne k tomu, aby měl nějaký dům se zahradou, dost peněz v rezervě, aby bylo dost peněz na výchovu a vzdělání dětí. Ale řekl bych, že jste schopná, zajímavá ženská.
1: To je krásný, ty.
0: Takže to je jenom takový krátký nástřel. Ten výklad normálně trvá tak přes půl hodiny až hodinu.
1: Na to nemáme čas.
0: Na to nemáme
1: Ale času. Na to čas budeme mít, protože to zopakujeme samozřejmě, tuhletu návštěvu. Já ti zahraju variace na renesanční téma, to je duchovní píseň.
0: Hezky.
1: Od Vladimíra Mešíka, že jo, samozřejmě, a Josefa Kainara.

Tak pokračujeme v dnešní rokový zpovědnici. Stříbrný Míša, tedy Richard Stříbrný, je mým hostem. A my jsme se pustili do akce, která teda jako ne, že se nám vymstila, ale máme teď docela hák, co já, ale hlavně Richard, protože jsme vás vyzvali, abyste nám napsali

0: nebo volali ty telefony a vůbec nezvládáme, to se omlouvám, nevolejte, máme to tady v mailech nebo v SMSkách, abyste napsali datum svého narození, čas svého narození, místo svého narození a že vám Richard udělá horoskopy, jak jste slyšeli. Dělá to velice profesionálně, protože to je odborník a tak jsme to tak trošku presu. Richarde, co tam máme dál?
1: Máme tu Zbyňka, který udělal výsadek ve středu 21. srpna 63.
0: Prosím tě, Richarde, já jenom pro ty, který třeba pozorně neposlouchali. Podle Richarda výsadek je narození.
1: Ano, když se ten duch poprvé nadechne, spojený s tím malým tělem a ten duch se tam trvalý propojí s tím biologickým malým skafandrem.
0: Ano, nemá to nic společného s padákem. Teda jako.
1: Ne. Má no. To, jdeme z duchovního světa do pozemského. Začneme se stotožňovat s tělem. Rodiče šišlejí nad malou kolíbkou, jak nad malým blbečkem, netušíc, kdo se tam inkarnoval. Kdo
0: a to
1: tam
0: miminko
1: je.
0: Říká, co to žvaníte tady? No.
1: Ty děti ještě do tak 6-7 let si pamatují, kým byli, ale protože nejsou schopni svoje myšlenky formulovat přesně, tak se na ně dívá, že jsou ulítli, že jim rabé, nebo že jsou to někde něco viděli a četli.
0: Vlastně. Dobře. No.
1: Tak. Takže máme tu Zbyňka. Zbyňku, já vám musím říci, že ten váš horoskop je velmi silný. Jste lev sluncem, poblístala Venuše, či duchem vztahy, sluncem Venuši a v tu chvíli, v těch 14.30, kdy jste se poprvé nadechl a vaše duše, která vám zírá z očí, se spojila s tímhle tělem, nad obzor vystupoval Střelec, čili jste něco jako Usain Bolt, lev s ascendentem ve Střelci, takový ten astrální Superman, který by měl být ambiciózní jako lev, rychlý jako Střelec, jo, a navíc chytrý jako pana. Máte hodně pany v sobě, Merkur myšlení, Luna cítění, Uran intuice, Pluto regenerační síly jsou v paně. Čím měl byste být střízlivý, vědecky myslící, se smyslem pro detail a schopný perfekcionismu, žádný ulítlý lev, který by věřil nějakým ulítlým věcem, ale spíš máte rád logiku, přesnost, schopnost analyzovat věci. To je vaše velká devíza v tom horoskopu.
0: A měl by trénovat 100 metrů sprint,
1: no,
0: když je Usain Bolt.
1: Samozřejmě, ale ani vy nejste dokonalý. Je tu opozice mezi Marsem, který byl v elevaci, narostatnými tělesy ve znamení vah a Jupiterem v Beranu v domě čtvrtém, čili pravděpodobně jste se narodil rodičům protikladných povah s beranskýma na váhovsko-levýma konstelacema a mohl tam dojít k nějakým napětím. Měl byste být opatrnější při koupi nebo prodeji nemovitosti. Je to riziko, že se pokusí vás podvést nebo zatajit důležité informace. Ale jinak jste takový astrální Superman s tahem na branku jako lev, přesný logicky myslící jako pana a dynamický projevy jako Střelec. Není tu mnoho slabin. A někteří levy bývají žraví, chlípní, líní, chtějí si bez práce koláče, ale to by nemusel být váš případ. Ten Mars je sice oslaben ve vahách, vládne takzvaně opozičním Beranu, ale v harmonii se silným Saturnem ve znamení Vodnáře, čiž na to přijde, měl byste být schopný. Ale marná slava, jste jenom chlap, byť teď, když už vám je 63, tak už ten skafandr je trochu obnošenější, už tam poklesl trochu obsah hormonů, nastoupil obsah moudrosti, ale v mládí byste mohl být trochu bujnější, jak u lovu bývá zvykem, v prvu horší odolávání chutným jídlům, pak vnadným ženám, a nějakému tahu na branku v kariéře. Ale celkově ten horoskop je hezký, hinduisté při pohledu do vašeho horoskopu by řekli Zbyňku, kurňa, ten synek má dobrou karmu. Jo. Pozor trošku s tím Marsem ve váhách na ledviny, Jupiter v Beranu, pozor na hlavu či zuby, na cestách dbejte zásad správné hygieny, pozor na střevní infekce, občasné bolesti v zádech by mohly přijít, ale celkově byste měl být chytrý, schopný, silný chlap. Ten horoskop je hezký.
0: Já ti pustím horoskop, jo?
1: Jo.

0: Si písničce Crosby horoskop se Richard tvářil tak trošku zádumčivě. Já jenom chci říct, že samozřejmě tahle ta skvělá skladba je umělecká nadsázka, že jo?
1: Jasně, ale já bych tomu Crosbyrymu prostě vytkl jinou věc, mě to pobavilo, ne, že ne, ale znamení z kopce, to my astrologové neříkám, že skopec je kleštěný beran, jo, čili v podstatě tam zpívá o kleštěnci, tak jako bychom znamení býka říkali znamení vola a podobně. Jo, prostě.
0: A počkej, ale to se často objevuje, skopec, beran.
1: Ano, ale to je chyba. My astrologové víme, že beran je jednička zvěrokruhu pod vládou Marse, na ten má být akční, ne nějaký chcípák vykleštěný.
0: Prostě beran má koule.
1: Přesně tak.
0: A ne, že už myknutý nějaký kuličky, ty vole sežraný někde potom v restauraci, jo. Že? No, jasně.
1: A máme tu rovnou beranku Lenku, když mluvíme o Vrčici a Vrčice za Humny. Je tu beranka Lenka, která udělala výsadek v pondělí 31. března 75 okolo 10. v Brně.
0: Mně se strašně líbí ten výsadek.
1: No, ne, tak je to tak, vem to tak, že jsme nesmrtelní. Tak
0: přátelé, já jsem skočil padákem v čeladní 9.3.62.
1: No, tak
0: to tehdy měli parašutisti cvičení.
1: No, tak to jsi ještě mladý synek, já udělal výsadek 18. února 56.
0: No, vidíš. No. Jsem mladší výsadkář než ty.
1: No, jsi.
0: Povídej, pokračuj.
1: No, takže, Lenko, já když se do toho vašeho horoskopu dívám, tak si říkám, že jste něco podobného jako ta Světlana, která volala předtím. Taková trochu zbržděná beranka. Protože pokud jste v 10 dopoledne, tak je tam krásná konjunkce Slunce Jupiter v tom prvním znamení berana, podpořené Lunou a Neptunem ve Střelci, čili opravdu akční, oduševnělá, kreativní, silná ženská. Leč soudružka Lenka někde udělala chybu a je citlivěla tím, že v tu chvíli, v těch 10 dopoledne v Brně, kdy jste se Lenko nadechla, nad obzor vystupovalo znamení Raka spolu s obávaným pánem času Saturnem, který dusí to beranské slunce. Čili bude to život plný překážek, jako u Světlany, kdy pravděpodobně budete chtít jako račice tím vycházejícím znamením mít rodinu a ne nějaká sportačka divoká, tam velká manažerka, ale spíše žena, která bude chtít se postarat o tu odcházející i přicházející generaci, mít kvalitní rodinu, dům se zahradou a podobně. To chce ten rak ve vás a Venuše je v bíku. Ale naštěstí pro děvuchy, jako jste vy, jsem vymyslel termín martuše. Že jsou zároveň martické, bojovné, beran je pod vládou Marse, ale i venušinské, protože Venuši máte krásně postavenou v bíku, čili to vás poženšťuje. No a pravděpodobně chlapi na vás mohou oči nechat, rádi se na vás budou dívat a kdybyste jim to dovolila, tak by si ji rádi sáhli s tak pěkně postavenou Venuší. No, ale ten...
0: Kdeže to bydlí?
1: V Brně, je to Brněnka. No, ale Saturn vycházel, takže to vám bude dávat zábrany. To bude brzdit takovou tu divokost a neskrotnost berana. A to je celoživotní rozpor, který budete muset řešit. Jedna složka říká hod, druhá čejí. Beran říká si jednička, cestuj, sportuj, ukáž, že jsi schopná velet a řídit, jít do popředí dění. A ten rak říká, ne, nevystrukuj se tolik, chlapi nemají rádi úplné divošky, jo, pak byste by chtěli mít milenku a kamarádku a vezmou si nějakou podanější pipinu, si tu na ženské misi, hrej ženské tanečka, ženskou roli. Čili k tomu vás vybízí to znamení raka. Být opatrnější, šetřit, myslet na zadní kolečka, vážit si kvality, nejít do nějaké mnohosti a neustále měnit cíle, dotáhnout ty plány do konce, do realizovatelné podoby. K tomu vás vybízí ten vycházející Saturn v opatrném znamení raka. Když to napětí nebudete zvládat, tak rak, to je žaludek, beran hlava, čili občas přejídání, občas diety, můžete si rozhasit trávení, žaludek. A když nebude spokojen beran, začne vás pobolívat hlava a zuby, zhoršovat se zrak. I takové děje mohou přijít. Ale Beran, aby to k tomu nedošlo, chce, abyste ukázala, že umíte být energická, odvážná a podnikavá, ale ne agresivní a tvrdohlavá, neustrašená a váhavá. Rak chce mít vyčištěné vztahy v rodině, do které jste udělala výsadek, a pak sama založit harmonicky fungující rodinu, kde nestříká emoční jed a panuje pohoda. Pak bude i žaludek v pohodě. A celkově byste k sobě měla přitáhnout chlapa, který vám trochu přitáhne křidelka, přistříhne křidelka, se zdůrazněnou osou kozorohrak v horoskopu. To je pravděpodobné, nebo budete přitahovat i opoziční váhy. To je také pravděpodobné. Čili klady, máte dynamiku, oduševnělost, příjemnou ženskost, tou dobře postavenou Venuší, zápory, občas beranská tvrdohlavost, občas radší přišna majtnickost, a vážit míru rizika, to bude úkol této inkarnace, to vyvážit, ten rozpor. Takže to je pár slov k vašemu horoskopu.
2: Rádio Beat. Classic Rock.

0: povídejte, povídejte, my posloucháme. Rocková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Richard Stříbrný je mým hostem dnešní zpovědnici, astrolog, který už vám tady přenesl spoustu vašich osobních horoskopů, protože na to má jednak mozek a jednak technologii, takže to jde mnohem lépe, než když já jsem se nechal dělat horoskop někdy těsně po revoluci v 90. letech, kdy mě jistý taky špičkový astrolog dělal horoskop a používal u toho kružítko a měl opravdu měsíc na to, aby mi ten horoskop určil. Je fakt, že ho určil skvěle. A já musím potvrdit, že Richard mi díky počítači to samý potvrdil během 2 minut. Ale Richard není žádný prostě dříč, který vám tady bude dělat horoskopy, ale poslední ještě dáme. A já vám slibuji, že Richard přijde do Rádia Beat. Určitě na téma astrologie a tak dále, ale nebude to tak, že bychom dělali tady 3 hodiny horoskopy. Můžeme udělat nějaký takový bonus, ale můžete se dozvědět spoustu dalších skvělých věcí a informací, které se týkají astrologie. Tak.
2: Ano. Můžeme udělat třeba při příštím setkání, Dané, takovou vyhlídku na ten rok 2027, jaké konstelace budou působit na Českou republiku i svět. Udělám tu nějaký odhad počasí, politiky, ekonomie toho státu nebo vůbec celé zemi, co se tu může dít. Tohle tu můžu udělat a jsem tam nějaký horoskop, ale přátelé, nezlobte se na mě, já nejsem astrální nádeník, ty desítky žádostí, to bych tu byl do rána a pracoval bych tu jak budovaný z řetězu. A teď nedělám si sobě, že byste mi měli psát a platit prachy. Zadarmo si můžete nechat udělat horoskop umělou inteligencí, takový lehký, ale nebude to mít hloubku, jakou bych do toho dal já, kde bych zapojil svého ducha. No ale prostě taky to není úplně špatné. Jo? Čili nalitujte toho, že se na vás nedostalo. No ale máme tu nejlepší nakonec Oldřicha, kterého jsi tu vybral, narozeného 19. ledna 1973, okolo 18. hodiny v Moravském Krumlově. Čili Oldřichu, vy máte slunce ještě na konci znamení Kozoroha, kde byly Merkur, Jupiter a Venuše. Čím měl byste být pracovitý, schopný, pragmatický jako Kozoroh, ale tah na branku máte jako lev, že v těch 18 hodin v Moravském Krumlově, kdy jste se poprvé nadechl a vaše duše se spojila s tělem, nad obzor právě lev vycházel spolu s Lunou. Čili jste takový hřejivější, vášnivější, jiskrnější, než průměrní kozorozy bývají. Navíc Mars, výkladní skříň, mužovy potence a síly, byl u vás ve střelci, takže takový bojovnější, ale také nebudete mít život úplně klidný. Mars je tu v opozici se Saturnem, situace, je na vás mohou ženské žárlit nebo vy na ně. Minimálně jeden z potomků může být dost složitý, který přijde nejenom vám dělat, co vám naučí vidí, ale i prověřit vaši nervovou soustavu. Může mít zdůrazněné znamení střelce nebo kozorožsko-blíženecké konstelace. A pozor na partnerky, ty vám properou perka taky. Měl byste k sobě přitáhnout v 7. úseku. V 7. domě vidím vodnáře, čili nějaké vzdušné, někdy povětrnější děvuchy, vodnářsko-váhovské, se mohou objevit na scéně, nebo blíženecké, a ty vám dají zabrat. No, lepší by pro vás byly pro trvalý svazek, končící manželstvím, opoziční račice, jako byla předchozí Jitka, myslím, ta račice za stenetem bíku, anebo se zdůrazněným znamením ryb, ty by byly pro vás vhodnější než ty vzdušné ženské, které vás někdy potěší, pak zmizí a budete se trápit. Pozor na to. V zdravotní sféře buďte velmi opatrný při sportech na kolena, lokty, ramena, kyčle. Se to pořádné chrániče kolen, chrániče loktů, nepřetěžovat kyčle. Jo, to je důležité. A řádně proplachovat ledviny, uran ve vahách by mohl přinést záněty ledvin. Tak, ale celkově bych viděl, že jste chytrý, schopný chlap, který ale někdy se nechá vyprovokovat nebo bude druhé provokovat a takový ten klid na stabilitu kozoroha vám berou ty napěťové vazby, ale zase na druhou stranu, po té, co se potlučete obrazně ve společenském styku, někdy doslovně, no tak pak zase vstanete jako Saturnovo dítě a půjdete dál, byť trochu potlučeným, polámaným skafandrem.
1: Tak, Richarde, super. Děkuju, je vidět, že tvoje hodnocení, respektive ty analýzy těch horoskopů byly skvělý. My jsme tady opravdu s napětím poslouchali, i když se nás to třeba netýkalo. A, takže znovu opakuji. Richard Stříbrný určitě tady bude znovu v rokový zpovědnici. My vám včas řekneme, kdy. Ale pozor, nebude to 3 hodiny horoskopů, protože je to pro Richarda vyčerpávající, ale spíš se budeme bavit o takových těch obecných prognozách, co ten svět čeká, jak ten svět funguje a co nás čeká třeba v roce 2027.
2: Upřesníme ještě, Dané, kdo je člověk, a vám přiblížím, přátelé, jak se zbavit různých fobií, úzkostí, komplikovaných vztahů, jak to vyčistit. Kdy vám definuju, co působí abnormální reakce na podněty, definuju, co jsou takzvané engramy, extrémně emočně silné zážitky, které pak působí modifikované reakce na podněty, anomální, jak se toho zbavit, kde v horoskopu nalézt a jak se tu chovat lépe, vyčistit si duši a být úspěšnější, zdravější a šťastnější na téhle planetě.
1: Ta astrologie má tu výhodu, ten rozměr i filozofický, takže když nám Richard řekne o těch souvislostech, jak to působí na lidstvo obecně, tak se tím můžeme řídit všichni společně, uvědomit si to všechno společně a nemusíme dělat potom osobní horoskopy. Přesně, když tak. Nic proti ním, že jo, samozřejmě.
2: Astrologie je nauka, která se dá i naučit. My s kolegou Bouslavem už teď zahajujeme 30. ročník školy klasické astrologie. Čili ti z vás, kteří by se chtěli astrologii naučit, u zkušených astrologů, klidně napište mail a můžete u nás studovat.
1: Tak. Kam ho mají napsat?
2: Na richardzavináčstříbrný.cz. Jo, můj web je jednoduchý stříbrný.cz a tam jsou všechny popisy v rubrice škola, jo, kde učím školu, nebo byste chtěli profesionální horoskopy, napište, jsou tam, je tam rubrika služby, uvidíte, co nabízím a podobně.
1: Ještě jednou zopakuj.
2: Stříbrný.cz, tam je všechno, to je můj web. No a na kanále na YouTube naleznete desítky mojich videí. Některé jsou opravdu dohloubky filozofické jdoucí, od třeba zhledání hranice mezi determinací svobodnou vůli, v podstatě času, proč jsme tu polarizovaní v mužských, ženských tělech, o podstatě partnerství, o propojení astrologie s ekonomií, propojení astrologie s medicínou. Tam jsou různé zásadní přednášky, které poprvé planeta slyšela z mých úst. Nebo srovnání genoskopu a horoskopu. To jsem udělal poprvé já na téhle planetě. A můžete se tam podívat na ty přednášky.
1: Proto tady na téhle planetě, tedy na téhle stanici Rádio Beat, budeš ještě jednou a já se tě zeptám, mimo jiné, třeba příště, tím to ukončím, jestli jsou ženy zrozeny na Venuši a muži na Marsu. To mě docela šťourá v hlavě. Richarde, díky moc za návštěvu, bylo to super, pro mě hrozně zajímavý.
2: Díky, Dané, za pozvání, rád jsem přišel, ať tobě a všem posluchačům tohoto bohulibého rádia svítí na cestu životem šťastné hvězdy. Nashledanou.
1: Tobě taky. Ciao.
0: Radio Beat. Radio Beat.
3: Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

A je to tady, den končí, všechno je hotové. Je čas se posadit a dát si nohy na stůl. No dobře, tak nohy nechte na zemi a užijte si tu pohodu. Půlnoční album na rádiu Beat.

0: krásne nálezy na rádiu Beat.
1: Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Krásné nálezy. Hudební galerie známých, neznámých i zcela raritních rokových nahrávek od 50. let po současnost. Příjemný poslech rádia Beat vám přeje Jaroslav Císař. Úvodní poprázdninové vydání Krásných nálezů jsem věnoval první části přehlídky debutových alb renomovaných souborů. Úvod neobstaral nikdo menší než Led Zeppelin s ukázkou ze své první velké desky, označované prostě jako Led Zeppelin nebo Led Zeppelin 1. Tohle album, které vzniklo na konci roku 1968 během pouhých 36 hodin v londýnských studiích Olympic a nabízelo nápaditou směs hard rocku, blues a folku, se na pultech s gramofonovými deskami objevilo ve Spojených státech v lednu 1969 v Británii s dvouměsíčním zpožděním na konci března. Dosáhlo, byť kapela neměla v té době podepsanou žádnou nahrávací smlouvu a přípravu alba tedy musel financovat ze svého kytarista Jimmy Page okamžitého komerčního úspěchu. V Británii skončilo v žebříčku jako šesté a za prodej 600 tisíc výlisků získalo dvě platinové desky. Ve Spojených státech mu patřilo 10. místo, ale prodalo se ho 8 milionů exemplářů, což skupině vyneslo hned 8 platinových desek za prodej. V Austrálii žebříčku dokonce vévodilo. Vydání desky doprovázel single se skladbou Good Times, Bad Times, která dnes zazněla na úvod. Stalo se tak ale pouze v zámoří, kde mu patřila 80. příčka žebříčku, jak bylo v diskografii kapely obvyklé, protože Led Zeppelin v Evropě nikdy nepatřili k singlovým souborům. Následující ukázka pochází ze stejnojmenného debutového alba americké skupiny Boston, které vyšlo před 50 lety na konci srpna 1976 a stalo se jedním z nejlépe prodávaných debutů v historii rockové hudby vůbec. Abych byl úplně přesný, v dlouhodobých statistikách mu patří celkově druhé místo za Guns N' Roses. Desky se celosvětově prodalo 20 milionů výlisků, jen v samotných Spojených státech 17 milionů. Album vznikalo po nocích ve sklepě domu vedoucího kapely Toma Scholze v Massachusetts v období října 1975 až dubna 1976. Některé ze skladeb ale vznikly již mnohem dříve. Ve své rané fázi si kapela říkala Mother's Milk a musela nejdříve překousnout odmítnutí řady firem, kterým své demosnímky nabízela. Smlouvu s formací Boston podepsali nakonec až CBS pro svou značku Epic. Byla více než velikářská, zněla na vydání 10 alb v období 6 let. Albový debut kapely se v USA umístil jako třetí, Británii mu patřila 11. příčka a třeba v Německu skončila na 4. místě. Deska urodila celkem 3 singly, ale protože jsou tak notoricky známé a obehrávané, vybral jsem z téhle hudební kolekce jinou skladbu z autorské dílny kytaristy Toma Scholze, a to Rock'n'Roll Band.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Nahlédněme také do hudebních počátků krále rock'n'roll Elvise Presleyho. Na přelomu let 1955 a 56 po vydání několika singlů na značce Sun vykoupila jeho kontrakt firma RCA Victor za tehdy nemalou částku $40,000. Dnes lze již bez neskromného přehánění konstatovat, že rozhodně více než neprohloupila. Elvisovo debutové album, nazvané prostě Elvis Presley, vyšlo v zámoří v březnu 1956. Stalo se zde první rock'n'rollovou velkou deskou, která se v americkém žebříčku dostala až na vrchol a pobyla si zde celkem 10 týdnů. Zařazený materiál je mixem snímků, které zpěvák natočil ještě pro Sun Records a těch z úplně čerstvých pro RCA Victor. Mezi další nejtéhle hudební kolekce patří skutečnost, že je to první album tohoto hudebního žánru, jehož prodej přesáhl ve Spojených státech hranici milionu prodaných kusů. Desku posléze vydali v Británii, i když pod odlišným názvem Elvis Presley Rock'n'Roll. I zde ale dosedla až na vrchol. Z debutového alba Elvise Presleyho za vámi ze studia Rádia Beat posílám skladbu One Side Love Affair.

0: Krásné nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: Montrose, výborná americká hardrocková skupina 70. let, pojmenovaná po svém zakladateli, lídrovi a neméně skvělém kytaristovi Ronnie Montrosovi, po sobě zanechala pouze 4 alba. To páté vyšlo až na sklonku 80. let a s výjimkou Montrose v úplně odlišné sestavě. Ronnie se sice narodil v San Francisku, ale už jako batole se přestěhoval s rodiči do Colorada, odkud pocházela jeho matka. Svou hudební kariéru zahájil velmi brzy, v 16 letech. Do první rockové ligy se dostal počátkem 70. let, kdy spolupracoval s Van Morrisonem a Edgarem Winterem. Stejnojmenné debutové album souboru Montrose vzniklo v roce 1973, tedy v roce vzniku souboru. Tehdy byl jeho zpěvákem Sammy Hagar, uváděný ještě pouze jako Sam. Deska, všeobecně považovaná za hudební vrchol kapely, se v Americe jako jediná nedostala do žebříčku. V Británii naopak zase bodovala jako jediná, a to na 43. místě po dobu jediného týdne. Z téhle hudební kolekce dnes programové nabídce Rádia Beat zazní skladba I Don't Want It. Ronnie Montrose vzal v březnu 2012 po marném boji s rakovinou osud do svých rukou. Zastřelil se, bylo mu 64 let.

0: Krásné nálezy na rádiu Beat.
1: Dnes kultovnímu souboru Jethro Tull se podařilo prosadit hned svým debutovým albem zvaným This Was. V Británii proniklo do top 10, ve Spojených státech se dostalo na 62. místo žebříčku velkých desek. V Británii vyšlo v říjnu 1968, v zámoří s několika měsíčním zpožděním v únoru následujícího roku. Tahle deska podle recenze časopisu Record Mirror plná vzrušující emocí je z řady důvodů v diskografii skupiny výjimečná. Je jedinou, na které se podílí zakládající člen skupiny kytarista Mick Abraham. Je rovněž jedinou, kde také v jedné skladbě solově zpívá právě Mick. Jeho autorský podíl a vliv je v daném případě rovnocenný s Ianem Andersonem. Kapela se zde prezentuje mixem blues rocku a rhythm and blues s jazzovými vlivy, než se Jethro Tull usadili na parketě progresivního rocku s Andersonovou tvůrčí dominancí. Z debutové albové kolekce Jethro Tull teď znazní z vysílání rádia Beat instrumentální skladba Cat Squirrel. Jedná se o lidovou píseň zaranžovanou právě Mickem Abrahamsem.

0: Radio Beat, krásné nálezy.
1: Americký zpěvák Marvin Lee Eddy, mající neobyčejně korpulentní postavu, ale i jímavý hlas, vystupoval pod uměleckým jménem Meatloaf. Byla to jeho přezdívka, kterou dostal již na střední škole údajně poté, co učiteli nedopatřením neobratně šlápl na nohu tak, že mu měl téměř rozdrtit prsty. Jeho cesta na hudební výsluní byla poměrně komplikovaná. Klíčové však pro něho bylo, když zpíval na Broadwayi v muzikálu, který složil známý skladatel Jim Steinman. Zanedlouho z toho vzešla jejich velmi úspěšná umělecká spolupráce. Hudební kritici napsali, že Meatloaf v každé Steinmanově skladbě stvárňoval malé opery. Týkalo se to i debutového opusu Bit Out of Hell z konce roku 1977. Skvělá muzika Jima Steinmana, umocněná neméně zdařilou produkcí Todda Rundgrena a špičkovými muzikanty z okruhu Springsteenova do E Street Bandu, přinesla zasloužené ovoce. Album se v britském žebříčku dostalo do top 10 a udrželo se zde neuvěřitelných 457 týdnů. Celkový prodej desky 14 milionů výlisků, z toho 7 jen v USA, už zpěvák nikdy nepřekonal. Ve Spojených státech a v Kanadě za ní získal diamantovou desku, 14 ocenění platinovou deskou v Británii a třeba 25 v Austrálii. Z tohoto veleopusu jsem pro vás do dnešní programové nabídky Rádia Beat vybral skladbu Two Out of Three and Bad. Zpěvák zemřel již před 4 lety.

0: Krásne nálezy na rádiu Beat.
1: Američanka a rockerka Chrissy Hindová, původem z Ohája, patří bezesporu mezi velmi činorodé a schopné ženy. Potvrdila to i na jaře 1978, kdy se stala frontmankou anglické rockové skupiny Pretenders. Předcházel tomu její pobyt v Británii a studium na prestižní univerzitě v Kentu. V roce 1973 přesídlila do Londýna a pracovala jako novinářka pro časopis New Musical Express. V následujícím roce byste ji našli v Paříži, kde se poznala mimo jiné s kytaristou Chrisem Spaddingem a zpívala na jeho albu Heart. Mezitím si odskočila zase domů do Ameriky a založila zde rhythm and bluesovou formaci Jack Rabbit. Pak už se zrodili Pretenders a Chrissy ukázala, že je i schopnou skladatelkou. Hned jejich první singly se chytly, ten třetí se zastavil až na vrcholu britského žebříčku. A debutové album Pretenders, pojmenované je názvem kapely, které vyšlo v prosinci 1979 v Británii

a v lednu následujícího roku ve Spojených státech bylo v Británii také 4 týdny jedničkou. V žebříčku se udrželo celkem 35 týdnů. Pohledná rockerka neušla pozornosti ani lídra skupiny The Kinks Raye Davise. V roce 1983 se z tohoto vztahu narodila jejich dcera Natálie. Z debutové desky Pretenders za vámi ze studia Rádia Beat posílám skladbu Up the Neck.

0: Radio Beat.
1: První album skupiny Pink Floyd The Piper at the Gates of Dawn ze srpna 1967 se nahrával v období února až května téhož roku. Jedná se o psychedelický experimentální acid pop rock, abych se přidržel charakteristiky hudebních publicistů. Deska vznikla pod naprostou uměleckou dominancí Syda Barretta v době, než se ke kapele připojil kytarista David Gilmour. Rovněž její název je podle Sidova návrhu odvozený z jedné kapitoly knihy Kenneta Grahama The Wind of the Willows, čili Vítr vrb, jež tehdejšího uměleckého gurua Pink Floyd Barretta inspirovala ke vzniku alba. Tahle debutová velká deska skupiny vyšla po dvou vydaných singlech původně pouze v Británii bez podpory vydání singlu a dosedla hned na 6. místo žebříčku. Ve Spojených státech s odstupem několika měsíců až v listopadu pouze pod názvem kapely. Z téhle hudební kolekce vám prostřednictvím rádia Beat nabídnu skladbu Flaming. Na rozdíl od britských ostrovů se stala A stranou amerického singlu.

0: Fantasy na Radio Beat.
1: Petr Novák, bard českého big beatu s neuvěřitelně vroucným melodickým cítěním, se za doprovodu své skupiny George and Beethovens dočkal svého prvního alba Kolotoč svět v roce 1970. Stalo se tak po řadě vele úspěšných singlů, které dodnes nejsou v zapomnění a stále u nás znějí u táboráku. Jejich dvorním textařem je Ivo Plicka, dnes žijící v zahraničí. Dneska stála na počátku triptychu, po které následovala Modlitba za lásku a Ve jménu lásky. Bohužel, normalizační mlýnek zpěváka a posléze celou kapelu semlel téměř do ztracena a jen umělecká síla těchto hudebních opusů jim umožnila přežít, než Petr Novák na ně mohl opět navázat. Na albu Kolotoč svět poskytl zpěvák prostor všem členům své kapely. Autorsky je zde samostatně zastoupený pouze třikrát. Jeho čtvrtý příspěvek na desce Odkud asi chodí vítr, který vznikl v autorské spolupráci s kytaristou George and Beethovens Miroslavem Dudáčkem, teď zazní na frekvenci Rádia Beat.

0: krásné nálezy.
1: Na rádiu Beat.
2: Americká postpunková kapela z New Yorku, která se říká The Strokes a která se dala dohromady v roce 1998, vydala své debutové album Is This It na konci července 2001. Byl to však start jako hrom. Podle časopisu Rolling Stone patří tahle deska mezi 10 nejlepších debutových alb všech dob. Soubor byl jednak oslavován jako podsta rockové minulosti, jednak jako pokračování v linii zbožňovaných idolů předchozích desetiletí, kterou zároveň uzavírali. Po natočení desky a před jejím oficiálním vydáním se skupina vydala na propagační turné, jehož termíny koordinovala s datem vydání desky. Hlavní duší i autorskou osobností téhle formace je soulový zpěvák Julian Casablancas. Členem souboru je ale i muzikant známého jména Albert Hammond Jr., syn známého zpěváka a skladatele. Albu se dařilo. V Británii skončilo v žebříčku jako druhé, v Americe mu patřila 33. příčka. V několika zemích si za prodej vysloužilo platinovou desku. Tahle hudební kolekce urodila 3 singly. Ten poslední s titulní skladbou Someday za vámi posílám ze studia Rádia Beat. V britském žebříčku jí patřilo 27. místo.

0: nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: Dnešní vydání krásných nálezů zakončí skupina The Sex Pistols z Londýna, hudební průkopníci punku. Doma v Británii se i se svým debutovým albem Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols stali doslova synonymem tohoto stylu. Britský tisk měl o jejich působení na hudební scéně úplně jasno. Nic před The Sex Pistols a pak The Sex Pistols a jejich souputníci a pokračovatelé. Kapelu stvořil manažer Malcolm McLaren po svém návratu ze Spojených států, kde nabral osobní zkušenosti s punkem. Průlom v existenci kapely znamenalo její vystoupení na minifestivalu ve slavném londýnském rockovém klubu 100 v září 1976. Pak už se vše nabalovalo doslova jako sněhová koule. Ve stejném měsíci skupina poprvé vystoupila v televizi, v říjnu jejich zpěvák Johnny Rotten tváří titulní stránky hudebních novin New Musical Express. S nabídkami na podepsání nahrávací smlouvy se skupinou se doslova roztrhl pytel. Nakonec jednoznačně vyhráli Virgin. Z prvního alba do Sex Pistols vás na závěr pozvu poslechu skladby Problems. Příště si vás dovolím pozvat k poslechu druhé části přehlídky debutových alb renomovaných kapel. Tentokrát zazní R.E.M., The Stooges, The Cars, Creedence Clearwater Revival a další. Vážení posluchači, na setkání s vámi u poslechu dalšího pořadu Krásné nálezy na rádiu Beat se už příští týden opět těší Jaroslav Císař. Píše se rok 1977, kdy skupina The Sex Pistols napsala jednu z důležitých kapitol rockové hudby. Dnes se s vámi i za mě loučí se skladbou Problems.

0: nastal čas na 11 skoro zapomenutých pecek z rockové historie. 11 na Rádiu Beat.
1: Takže příjemný a dobrý ten dnešní pondělní večer, milí beatáci, vám od mikrofonu ze studia Rádia Beat přeje Martin Vysušil. No a protože před pár hodinami začal druhý školní týden, tak je jasné, že toto téma nemůžeme vynechat. Druhý týden školního roku 2026-2027 jsme zahájili dnes a budeme pokračovat zase až do začátku dalších prázdnin. Celý dnešní večer si budeme hrát songy, které v textu nějakým způsobem pracují se školní tématikou. A hned ta první pro dnešní večer, v té půjde o vzdělání a domácí úkoly. Je tam chorus, ve kterém se zpívá Been a long education, but my homework is done. Tedy bylo to dlouhé, dlouhé učení, ale svůj domácí úkol jsem splnil. Nikdo menší než Edgar Winter s jeho kapelou. Deska z roku 1972, která vyšla pod názvem They Only Come Out at Night. A song s názvem Motám se okolo, Hanging Around.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Ať už byťáci školou povinní, nebo rodiče či prarodiče, poslouchající tuto jedenáctku s číslem 1016, asi tuší, že tohle byl Edgar Winter, tedy konkrétně The Edgar Winter Group, a ukázka z jejich alba They Only Come Out at Night. Hanging Around byla první píseň dnešního školního večera, už po 11. školního večera na rádiu Beat. Vždycky si to ku podivu hrajeme takhle v září, kdy ten školní rok začíná. Teď se ovšem podíváme na debutové album kapely Montrose, americká banda, kterou měli na svědomí muzikanti jako Sammy Hagar, Ronnie Montrose, Bill Church a Danny Karmasi. Produkci o tu se postaral poměrně slavný producent Ted Templeman. Ta deska se jmenuje eponymně, tedy stejně jako kapela, a my si zahrajeme poměrně velký hit, který si potom půjčovali a coverovali jejich kolegové v pozdějších letech. Teď jsme ovšem v roce 1973 a hrajeme si Rock the Nation.

0: je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu B.
2: A hned jako třetí song té dnešní po 11. školní 11. je tím nejdelším. Progresivně rocková skupina Yes v roce 1973 vydala živé album Yes Songs a na něm i song, pod který se podepsali Bill Bruford, Chris Squire, Ian Anderson a Stevie Howe. Yes nám nabídnou písničku s názvem And You and I. 9 minut 30 sekund. Ona není až tak úplně o škole jako takové, ale on je to takový výlet, spíš taková spirituální sonda do života, čistoty, pravdy, vzdělání jako takového, prostě pochycení toho, co se kolem nás děje.

0: 11. Na Radio Beat.
1: Skvělá věc od kapely Yes and You and I. Dnešní večer určitě ta nejdelší. To jsme byli v roce 1973. O rok mladší je album Not Fragile, který obsahuje i písničku You Ain't Seen Nothing Yet. My jsme jí kdysi v té době říkali koktavá. Ona ostatně je tak otextovaná. Baby nothing a tak podobně. A ta škola tam je. Je tam veršíček, který končí You need education, gotta go to school. Takže tam máme jak to vzdělání, tak tu školu. Beckman, Turner, Overdrive. Tuhle tu věc hráli pořád dokola v těch 70. letech. A vězte, že Randy Beckman, její autor, ve svých 83 letech jí hraje na živých vystoupeních dodnes, i když v kapele už hraje jiná generace muzikantů.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Máme za sebou tedy v rámci té 1016. 11. k 11. první 1, 2, 3, 4 ukázky a přesuneme se do let 80. konkrétně na album Appetite for Destruction, které vyšlo v roce 1987 a Guns N' Roses prostřednictvím úst Axla Rose tady zpívají text, který nemůže být u nich jiný než, jak se říká dnes, no hustej. V každém případě je tam v jedné sloce něco o tom, že škola začíná příliš brzo. Zkrátka, že na ní asi nebyl moc čas. My Michelle.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: 11 v 11 s číslem 1016, už po 11. a dnes večer věnovaná textům, které obsahují něco, co s tou školou souvisí. V případě té další písně, kterou vydali na albu New Jersey v roce 1988 Bon Jovi a která se jmenuje Lay Your Hands on Me, se zpívá o škole i o učiteli. Je tam veršík I've been to school and baby I've been the teacher.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Ke svému vztahu ke škole a vzdělání se zatím vyjadřovali Edgar Winter, Montrose, Yes, Backman Turner Overdrive, Guns N' Roses, Bon Jovi. A teď si zaspívá Tom Petty a zahrají jeho Heartbreakers. Album z roku 1991, nazvané Into the Great Wide Open, obsahuje písničku, kterou pro ně složil Jeff Lynne. Jmenuje se Into the Great Wide Open a začíná hned tím, co jsme potřebovali slyšet. Eddie waited till he finished high school. No a pokračuje to, že jak ukončil tu střední školu,

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: V pořadí 8. pro ten dnešní večer je z pera Paula Stanleyho a Vincenta Ponzi. Pro album MTV Unplugged ji v roce 1996 natočili Kiss. A jmenuje se Sure Know Something.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Nadbozy, jak říká skupině Kiss jejich velký fanda Bobo Němec. Sure Know Something v trošku jiné verzi pro MTV Unplugged, tedy neelektrifikované verzi. No a teď se přesuneme ke coveru, který všichni známe z produkce z autorství Pink Floyd. Another Brick in the Wall Part 2. Byl to dokonce i velký singlový hit téhleté kapely, která jich moc neměla, protože nikdy o nic podobného neusilovala. Je to soundtrack, filmová záležitost filmu The Faculty. V roce 1999 vydala něco jako speciální kapela Class of 99. Tvořili ji Lane Stanley, tedy vokalista z Alice in Chains, Tom Morello, kytarista z Rage Against the Machine, Stephen Perkins, bubeník z Jane Addiction, basák Martin Lenoble z Porno for Pyros a Matt Selectic, klávesák, který byl zároveň producentem téhleté věci. Another Brick in

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: A předposlední písnička dnešního školního večera na Rádiu Beat nabídne posmrtně vydané album Brainwash George Harrisona. Vyšlo téměř rok poté, co se tento ex-Beatle rozloučil s tímto světem. Album po jeho smrti dokončili jeho syn Danny a jeho velký kamarád, producent, skladatel Jeff Lynne. My si pustíme titulní song s názvem Brainwash a vězte, že o škole to taky je.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: A je tady finále dnešního večera. 10 songů věnovaných školní tématice na Rádiu Beat je za námi a 11 nás ještě čeká, ta úplně finálová. Otvírák alba Black Eyes, které vydali v roce 2008 australští AC/DC. I tady je zmíněna nějakým způsobem škola. A schoolboy spelling bee, a schoolgirl with fantasy. To je poslední písnička dnešního večera a jmenuje se Rock and Roll Train. Je to typický na rádio zaměřený hit. Takže, milí býťáci, ať vám ten letošní školní rok je lehký a zase příští rok si popovídáme o tom, jak to s tou školou bylo. Jinak, dál, předtím, potom. Mějte se krásně, za malou chvíli tu bude repríza Hard and Heavy a po ní už všechny další pořady Rádia Beat, tak jak jste zvyklí. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Mějte se krásně, dobrou noc, ahoj, Martin Vysušil.